0: Rádia Impuls.
1: Startují zprávy s Honzou Vargou. Roční dálniční známka bude stát 2570 korun. Nebude pravidelně každý rok zdražovat. Vláda schválila návrh na zrušení pravidelné valorizace a zachování ceny roční známky. Návrh zachovává slevy pro nízkoemisní auta. Po jednání kabinetu o tom informoval ministr dopravy Ivan Bednárik. Novelu ministerstva dopravy teď dostane k projednání sněmovna. Petr Macinka se svým způsobem omluvil za strážnici. Předseda motoristů a ministr zahraničí po zasedání vlády prohlásil, že tam určitě nejel provokovat. A mrzí ho ta nezamýšlená reklama. V pátek publikum folklorního festivalu nejdříve vypískalo ministra kultury Otu Klempíře. Jeho stranický kolega Macinka pak v sobotu Hlediště pohněval, mimo jiné prohlášením, že festival je spolitizovaný. Od zatahování do politiky a osobních sporů do programu festivalu se distancovalo i město Strážnice a je připravené v případě krácení státní podpory udělat vše proto, aby měl festival peněz dost. Vedení Strážnice tak reagovalo na výrok ministra sportu Borise Šťastného o možnosti festival nepodporovat. Premiér Andrej Babiš řekl, že to nebylo úplně šťastné. Desítky hasičů zasahovali v brněnském domově pro seniory. Do ulice Kociánka ráno vyjížděli k požáru v rozvodně. Hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu, požár likvidovali v dýchací technice. Mluvčí brněnských hasičů Jaroslav Mikoška říká, že se při události nikdo nezranil.
2: Požár se dostali do části objektu, kde jsou ubytováni klienti. Tam došlo k evakuaci osob, celkem bylo evakuováno 24 osob. My jsme požár likvidovali v dýchací technice pomocí přenosných hasicích přístrojů. Následovalo odvětrávání objektu a redukce sil prostředků.
1: Příčinu požáru zjišťuje v zasaženém domově pro seniory vyšetřovatel, zatím není známá ani výše škody. Unikátní zásah za sebou mají hasiči ze Slovácka. Ti přijeli na pomoc, když majitelům spadl do 7-metrové studny pes.
3: Rodinný miláček zcela nepochybně zmámen obrovským vedrem doslova zahučel do úzkého prostoru do hloubky 7 metrů. Přivolaní hasiči vzali na pomoc lesce a přišla speciální záchranná operace. Postupně do otvoru napouštěli vodu, jakmile hladina dosáhla 2 metrů, zvedal se i chlupáč. Potom hasiči použili speciální záchranný hák a za už veselějšího štěkotu se její pes chytil, voda dále stoupala a vše dopadlo, jak mělo. Jan Čada, Radio Impuls, Ostrožská Nová Ves.
1: Při tragické střelbě v sociálním zařízení v německém městě Stade zemřelo 6 lidí. Útočníkem byl 45-letý německý občan, který v centru pro mladistvé zastřelil 4 ženy a 2 muže z řad zaměstnanců úřadu pro péči o děti. Žádný z ubytovaných klientů nebyl zraněný. Policie střelce na místě zadržela a jako motiv označila vyostřené rodinné spory. Muž totiž se svou ženou bojoval o opatrovnictví 3měsíční dcery a k útoku došlo přímo během schůzky, která měla o osudu dítěte rozhodnout. Vyšetřovatelé vyloučili politický podtext a potvrdili, že žádný další nebezpečný pachatel už není na útěku. 5násobní mistři světa z Brazílie otočili dramatický zápas s Japonskem a po výhře 2-1 v Houstonu postupují do čtvrtfinále šampionátu. Kanárci od 29. minuty prohrávali, do druhého poločasu ale nastoupili jako vyměnění. Japonsko tak v roli černého koně šampionátu končí hned v prvním kole playoff a ani na 5. pokus v historii nedokázalo vyhrát zápas vyřazovací fáze. Čekáme zataženo až oblačno, na většině území se ojediněle objeví přehánky nebo i bouřky, k večeru mohou být i silnější. Naměříme 28 až 32 stupňů, na západě kolem 25, na jihovýchodě zase pak až 36. Tolik zprávy na Impulzu s Honzou Vargou.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Žijeme muzikou. Žijeme českou muzikou. Až do rána. Radio
1: Impuls. Zatancuj si so mnou, děvča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám córečky.

0: Rodinu si člověk nevybírá, až na tu rádiovou. A ta naše stojí za to. V hlavních rolích Honza Daněk, Klára Šedová a vy, naši posluchači, jste nejlepší dopravní agenti, specialisté na počasí a umíte vyprávět příběhy.
1: Tak já před 27 lety jsem se oženil s manželkou, kterou jsem si vylovil osobně z rybníku.
0: Začínáme každé přední ráno v 5. Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Rádio Impuls. Jsou 3 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Příjemný poslech u zpráv přeje Honza Varga. Trenér Miroslav Koubek po neúspěchu na mistrovství světa skončil u české fotbalové reprezentace. Předseda FAČRu David Trunda po vzájemné dohodě přijal trenérovu rezignaci. Ta přichází po pouhém půl roce u týmu. 74-letý kouč sice národní mužstvo v březnu po 20 letech dovedl na světový šampionát, tam ale Češi získali v zápasech s Koreou, Jihoafrickou republikou a Mexikem jediný bod a skončili ve skupině poslední. Koubek řekl, že k jeho předčasnému odchodu přispěla i negativní mediální kampaň plná polopravd a fabulací, kvůli kterému práce v současné atmosféře přestala dávat smysl. Trunda trenérovi poděkoval za splnění cíle v podobě postupu na šampionát a zdůraznil, že se rozcházejí v dobrém. Kdo reprezentaci povede v zářijové lize národů, zatím asociace neoznámila. Konec trenéra Miroslava Koubka u fotbalové reprezentace budí podle expertů velkou pachuť. Bývalí reprezentanti Ladislav Majer, Libor Kozák a Roman Bednář se ve studiu Nova Action shodli, že kritika sice nebyla tak drtivá, aby musel Koubek sám odstupovat, v týmu ale zjevně chyběla dobrá atmosféra a trenér mohl ztratit důvěru hráčů. Majer upozornil na hlubší problém českého fotbalu, kde všichni poslední kouči končí jako hlavní viníci přibití na kříži a zkritizoval rozporuplnou komunikaci vedení FAČRu i samotných hráčů. Reprezentace, kterou Koubek převzal před baráží, skončila na šampionátu ve skupině poslední s jediným bodem. Podle expertů je teď ideální čas na hlubší změny v národním týmu. Majer jako ideálního nástupce navrhl Martina Svědíka. Celková kriminalita v Česku sice stagnuje, žalobci ale varují před prudkým nárůstem brutality u dětí. Výroční zpráva nejvyššího státního zastupitelství upozorňuje na nový trend takzvaného zážitkového násilí, kdy mladiství surově útočí ve skupinách jen kvůli adrenalinu. Podle nejvyšší státní zástupkyně Lenky Bradáčové roste agrese hlavně ve školách a v jejich okolí, a to včetně nebezpečného vyhrožování učitelům. Alarmující situace je také na sociálních sítích, kde přibývá kyberšikany, verbálních útoků a případů sebepoškozování dětí. Zpráva navíc ukazuje proměnu drogového trhu, zatímco klasičtí distributoři na ulici stárnou do věku mezi 40 a 50 lety, mladá generace přesunula prodej drog kompletně do online prostředí. Výstavba obchvatu Valašského Meziříčí na Vsetínsku je o něco blíž. Ředitelství silnic a dálnic dokončuje projektovou dokumentaci pro stavební povolení. Obchvat v délce přes 6,5 kilometru povede západně od města. Ředitel zlínského pracoviště ŘSD Karel Chudárek počítá, že do země se kopne zhruba za 3 roky.
3: Máme územní rozhodnutí, dokončujeme projektovou dokumentaci pro stavební povolení. V závěru roku vlastně požádáme všechny dotčené orgány o vyjádření se k té projektové dokumentaci. Začneme vykupovat pozemky.
2: Valašské Meziříčí je významnou dopravní křižovatkou. Denně městem projede přes 20 000 vozidel. Obchvat by měl odklonit podstatnou část osobní i nákladní dopravy mimo zástavbu. Do Plzně míří více domácích turistů, ukazují to data za letošní první čtvrtletí. Právě teď ve městě láká třeba výstava o Hurvínkovi, který slaví 100 let.
4: Plzeň zaznamenala v prvním čtvrtletí v porovnání s loňskem o 11% víc turistů z Česka. Podle statistiků se zmenšuje rozdíl mezi mimosezonou a hlavní sezonou, která startuje teď. Jejím tahákem je velkoformátová interaktivní výstava Hurvínek 100 v Záporočeském muzeu a plánované oslavy z tého výročí založení plzeňské zoo. Město nabídne dětskou kolekci hurvínkovských suvenýrů. Klasickými lákadly zůstávají pivovar, památky a kultura. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeň.
2: Čekáme zataženo až oblačno, ojediněle s přeháňkami nebo s bouřkami, k večeru mohou být i silnější. Naměříme během dne 28 až 32 stupňů, na západě kolem 25, na jihovýchodě až 36. To byly zprávy s Honzou Vargou.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: se vzdal, dneska naposledy rovně stál.
1: Žijeme českou muzikou. Až do rána. Radio Impuls.

řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj ten perame, tu noc, co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj.

0: muzika. Ta si u nás pauzu nedává ani v noci. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jen písničky, které máte rádi. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. Ve dne v noci. Rádio Impuls. Jsou 4 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Startují zprávy s Honzou Vargou. Roční dálniční známka bude stát 2570 korun. Nebude pravidelně každý rok zdražovat. Vláda schválila návrh na zrušení pravidelné valorizace a zachování ceny roční známky. Návrh zachovává slevy pro nízkoemisní auta. Po jednání kabinetu o tom informoval ministr dopravy Ivan Bednárik. Novelu ministerstva dopravy teď dostane k projednání sněmovna. Petr Macinka se svým způsobem omluvil za strážnici. Předseda motoristů a ministr zahraničí po zasedání vlády prohlásil, že tam určitě nejel provokovat. A mrzí ho ta nezamýšlená reklama. V pátek publikum folklorního festivalu nejdříve vypískalo ministra kultury Otu Klempíře. Jeho stranický kolega Macinka pak v sobotu hlediště pohněval, mimo jiné prohlášením, že festival je spolitizovaný. Od zatahování do politiky a osobních sporů do programu festivalu se distancovalo i město Strážnice a je připravené v případě krácení státní podpory udělat vše proto, aby měl festival peněz dost. Vedení Strážnice tak reagovalo na výrok ministra sportu Borise Šťastného o možnosti festival nepodporovat. Premiér Andrej Babiš řekl, že to nebylo úplně šťastné. Desítky hasičů zasahovali v brněnském domově pro seniory. Do ulice Kociánka ráno vyjížděli k požáru v rozvodně. Hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu, požár likvidovali v dýchací technice. Mluvčí brněnských hasičů Jaroslav Mikoška říká, že se při události nikdo nezranil.
2: Požár se dostali do části objektu, kde jsou ubytováni klienti. Tam došlo k evakuaci osob, celkem bylo evakuováno 24 osob. My jsme požár likvidovali v dýchací technice pomocí přenosných hasicích přístrojů. Následovalo odvětrávání objektu a redukce sil prostředků.
1: Příčinu požáru zjišťuje v zasaženém domově pro seniory vyšetřovatel, zatím není známá ani výše škody. Unikátní zásah za sebou mají hasiči ze Slovácka. Ti přijeli na pomoc, když majitelům spadl do 7-metrové studny pes.
3: Rodinný miláček zcela nepochybně zmámen obrovským vedrem doslova zahučel do úzkého prostoru do hloubky 7 metrů. Přivolaní hasiči vzali na pomoc lesce a přišla speciální záchranná operace. Postupně do otvoru napouštěli vodu, jakmile hladina dosáhla 2 metrů, zvedal se i chlupáč. Potom hasiči použili speciální záchranný hák a za už veselějšího štěkotu se její pes chytil, voda dále stoupala a vše dopadlo, jak mělo. Jan Čada, Rádio Impuls, Ostrožská Nová Ves.
1: Při tragické střelbě v sociálním zařízení v německém městě Štáde zemřelo 6 lidí. Útočníkem byl 45-letý německý občan, který v centru pro mladistvé zastřelil 4 ženy a 2 muže z řad zaměstnanců úřadu pro péči o děti. Žádný z ubytovaných klientů nebyl zraněný. Policie střelce na místě zadržela a jako motiv označila vyostřené rodinné spory. Muž totiž se svou ženou bojoval o opatrovnictví 3měsíční dcery a k útoku došlo přímo během schůzky, která měla o osudu dítěte rozhodnout. Vyšetřovatelé vyloučili politický podtext a potvrdili, že žádný další nebezpečný pachatel už není na útěku. 5násobní mistři světa z Brazílie otočili dramatický zápas s Japonskem a po výhře 2-1 v Houstonu postupují do čtvrtfinále šampionátu. Kanárci od 29. minuty prohrávali, do druhého poločasu ale nastoupili jako vyměnění. Japonsko tak v roli černého koně šampionátu končí hned v prvním kole play-off a ani na 5. pokus v historii nedokázalo vyhrát zápas vyřazovací fáze. Čekáme zataženo až oblačno, na většině území se ojediněle objeví přehánky nebo i bouřky, k večeru mohou být i silnější. Naměříme 28 až 32 stupňů, na západě kolem 25, na jihovýchodě zase pak až 36. Tolik zprávy na Impulzu s Honzou Vargou.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

trest, že tě vůbec znám. Máš úsměv manekýny z magazínu, který léta odbírám. Je to šok, šok, že mě ráda máš. Jak jsem vyrozuměl z psaníček tvých, co mi posíláš. Já se k tobě dívko

jsem muzikant, tak na kytaru tu drnkám. A zítra zas budu jinde hrát. Už mi prostě není 20 let, hraju blues, blues dnes naposled.

0: s rodinou. Máte jistotu.
1: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
2: Rodina je milá.
3: Jede poštovský pán.
0: A rodina umí podržet.
4: Mohli bychom vám pomoct my?
1: Jo, jestli vozíte pečivo, tak ráda.
5: To není možný.
0: Máte rádi Kláru?
6: Vidíte, ještě, že nás máte, jo?
2: Nebo Honzu?
1: Ježišmarja, pak jste Honza Daněk.
3: Nebo oba?
4: Mějte se.
2: Šťastnou cestu.
0: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
7: Rádio Impuls. Je 5 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
8: Příjemný poslech u zpráv přeje Honza Varga. Trenér Miroslav Koubek po neúspěchu na mistrovství světa skončil u české fotbalové reprezentace. Předseda FAČRu David Trunda po vzájemné dohodě přijal trenérovu rezignaci. Ta přichází po pouhém půl roce u týmu. 74-letý kouč sice národní mužstvo v březnu po 20 letech dovedl na světový šampionát. Tam ale Češi získali v zápasech s Koreou, Jihoafrickou republikou a Mexikem jediný bod a skončili ve skupině poslední. Koubek řekl, že k jeho předčasnému odchodu přispěla i negativní mediální kampaň plná polopravd a fabulací, kvůli kterému práce v současné atmosféře přestala dávat smysl. Trunda trenérovi poděkoval za splnění cíle v podobě postupu na šampionát a zdůraznil, že se rozcházejí v dobrém. Kdo reprezentaci povede v zářijové lize národů, zatím asociace neoznámila. Konec trenéra Miroslava Koubka u fotbalové reprezentace budí podle expertů velkou pachuť. Bývalí reprezentanti Ladislav Majer, Libor Kozák a Roman Bednář se ve studiu Nova Action shodli, že kritika sice nebyla tak drtivá, aby musel Koubek sám odstupovat, v týmu ale zjevně chyběla dobrá atmosféra a trenér mohl ztratit důvěru hráčů. Majer upozornil na hlubší problém českého fotbalu, kde všichni poslední kouči končí jako hlavní viníci přibití na kříži a zkritizoval rozporuplnou komunikaci vedení FAČRu i samotných hráčů. Reprezentace, kterou Koubek převzal před baráží, skončila na šampionátu ve skupině poslední s jediným bodem. Podle expertů je teď ideální čas na hlubší změny v národním týmu. Majer jako ideálního nástupce navrhl Martina Svědíka. Celková kriminalita v Česku sice stagnuje, žalobci ale varují před prudkým nárůstem brutality u dětí. Výroční zpráva nejvyššího státního zastupitelství upozorňuje na nový trend takzvaného zážitkového násilí, kdy mladiství surově útočí ve skupinách jen kvůli adrenalinu. Podle nejvyšší státní zástupkyně Lenky Bradáčové roste agrese hlavně ve školách a v jejich okolí, a to včetně nebezpečného vyhrožování učitelům. Alarmující situace je také na sociálních sítích, kde přibývá kyberšikana, verbálních útoků a případů sebepoškozování dětí. Zpráva navíc ukazuje proměnu drogového trhu, zatímco klasičtí distributoři na ulici stárnou do věku mezi 40 a 50 lety, mladá generace přesunula prodej drog kompletně do online prostředí. Výstavba obchvatu Valašského Meziříčí na Vsetínsku je o něco blíž. Ředitelství silnic a dálnic dokončuje projektovou dokumentaci pro stavební povolení. Obchvat v délce přes 6,5 kilometru povede západně od města. Ředitel zlínského pracoviště ŘSD Karel Chudárek počítá, že do země se kopne zhruba za 3 roky.
9: Máme územní rozhodnutí, dokončujeme projektovou dokumentaci pro stavební povolení. V závěru roku vlastně požádáme všechny dotčené orgány o vyjádření se k té projektové dokumentaci. Začneme vykupovat pozemky.
8: Valašské Meziříčí je významnou dopravní křižovatkou. Denně městem projede přes 20 000 vozidel. Obchvat by měl odklonit podstatnou část osobní i nákladní dopravy mimo zástavbu. Do Plzně míří více domácích turistů, ukazují to data za letošní první čtvrtletí. Právě teď ve městě láká třeba výstava o Hurvínkovi, který slaví 100 let.
10: Plzeň zaznamenala v prvním čtvrtletí v porovnání s loňskem o 11% víc turistů z Česka. Podle statistiků se zmenšuje rozdíl mezi mimosezonou a hlavní sezonou, která startuje teď. Jejím tahákem je velkoformátová interaktivní výstava Hurvínek 100 v Západočeském muzeu a plánované oslavy z tého výročí založení plzeňské zoo. Město nabídne dětskou kolekci Hurvínkov suvenýrů. Klasickými lákadly zůstávají pivovar, památky a kultura. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeň.
8: Čekáme zataženo až oblačno, ojediněle s přeháňkami nebo s bouřkami, k večeru mohou být i silnější. Naměříme během dne 28 až 32 stupňů, na západě kolem 25, na jihovýchodě až 630. To byly zprávy s Honzou Vargou.
4: Tady jsou Impulzovi s Honzou Daňkem. Krásné dobré ráno, úterý 30. června. Otázka na tělo, takhle brzy po ránu. Co vás napadne, když se řekne ryba? Ozvěte se nám dneska do ranního tématu.
7: Impulzovi. Jsme vaše rádiová rodina.
4: Radio WhatsApp má číslo 605 222 007.

0: Příjemné ráno, Simple, zvám se Honza Raněk, co vás napadne, když se řekne ryba, to je dnešní ranní téma. My jsme v kraji rybníku, jsme v jižních Čechách celý tento týden, proto dnešní ranní téma. Dneska vám náš reportér Tomáš Kabát bude představovat jihočeskou gastronomii. Ve svých vstupech se přihlásí třeba z Třeboně nebo z okolí Českých Budějovic. Tome, co přesně tě vlastně čeká a nás?
1: Zdravím vás z jižních Čech, když se řekne české víno. Většina z nás si představí jižní Moravu. Mě ale překvapilo, že existuje vinařství i tady na jihu Čech a zpracovává nejenom hrozny, ale i lesní ovoce. Mě konkrétně zaujalo borovanské borůvkové víno. To je přímo název lokálního výrobku. Takže polední vstupy budou o něm. Odpoledne a večer se pak podíváme na místo, kde vznikly Kapří hranolky. Jde o legendární restauraci hned vedle rybníku Svět. Tomáš Kabát, Radio Impuls.

0: Možná jste teďka někde na cestě a potřebujete písničku na cestu, potřebujete se s někým zblížit, můžete se mnou. Stačí napsat na radio WhatsApp s číslem 605-222-007 jedu a vstoupíme spolu do vysílání, vám zavolám zpátky. Volá se ze skrytého čísla, nelekejte se, není to finančák. 605-222-007, stačí napsat jedu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
2: Rádio Impuls, doprava 007.
0: Krásné ráno, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D1 na 163. kilometru u Bíteše směrem do Brna bourala dvě osobní auta a zatím tam kolona není. A na Novojičínsku je uzavřený příjezd do Bílovce směrem ze Skřipova. Hasiči tam likvidují popadané stromy na vozovce. Po silné bouřce. Ozvat se můžete i vy, a to právě teďka do dopravy, kdykoliv se dostanete do dopravních problémů. 605 222 007.

0: Posloucháte Impulzovi a mě zajímá, odkud kam jede posluchač Marek. Dobré ráno, Marku.
1: Dobré ráno, já po Jihomoravském kraji, si po Brno venkově, rozvážím pečivo.
0: Mňam, to mám rád, ale nemůžu toho moc jíst. Má taky rád pečivo, nebo už vám to tak, když to děláte a jste v tom ve styku každý den, tak už vám to jako leze krkem?
1: Už mě to i leze krkem.
0: Já jsem si to myslel.
1: Ono tady v tom teple, když vozíte teplý rohlíky chleba, tak ono to je samo o sobě už.
0: Já se vždycky ptám lidí, kteří pracují v nějakém oboru, třeba nevím, se zákuskama, jo, v potravinářství, nebo já nevím, třeba v nějakém fast foodu, jestli si to občas dají a každý vždycky řekne ne, nemůže to ani vidět, protože jak se v tom v denním styku, tak to vlastně člověka úplně jako se mu to znechutí, že jo, člověk nemůže jíst 20 let stejnou sušenku.
1: To je pravda.
0: No jak se jinak máte?
1: Pracovně. Je toho, teďka je toho moc, že jsou prázdniny, ale i tak zákazníci toho bylo strašně moc. Do tohoto vedro strašný, jo, celý den v práci vlastně od rána od dvou, tady do 11 v teple, pak v teple ještě doma, něco se nevyspí.
0: Je, lidi jsou z toho pak otrávený, já vím, já to cítím úplně stejně, jako když nemůžete třeba přijít do toho vychlazeného klimatizovaného bytu, nebo v tom autě máte aspoň klimatizaci?
1: Nemám.
0: Není taky, to je vážně peklo, to je opravdový nápor pro organismus. No a neplánujete s rodinou nějakou dovolenou?
1: Bohužel za tento rok byly takové výdaje, že dovolená tento rok padá. Jsem tam výlet s dětima.
0: No jasně.
1: Po zoologických nebo někam, ale dovolená tento rok nepřichází v úvahu.
0: Možná třeba jako po jižních Čechách nebo někam po Česku, tady jsou strašně krásná místa, kam se dá vždycky vyrazit. My jsme celý tento týden na prázdninovém putování v jižních Čechách. Byl jste tam někdy?
1: Byl.
0: Kde konkrétně?
1: Já většinou, když to objíždím, tak děti hrajou závodně házenou.
0: Ano.
1: Takže my máme Třeboň, Pardubice, Plzeň. Jo, Karlovy Vary, Liberec, každý týden svým způsobem jsme někde jinde.
0: To už jsme na západě Čech, když jste jmenoval tu Plzeň a Karlovy Vary, ale nevadí. Každopádně, co vás napadne, když se řekne ryba?
1: Třeboň.
0: Dáka, je to, přesně.
1: A nebo tady u nás Pohořelice.
0: Ano, tam je taky báječně, ať je Jižní Morava, tam mimochodem taky budeme, tu máme v programu. No tak ať se vám dobře rozváží, vydržte to, teď se mám malinko už ochladit, ale i dneska se hlásí 30, takže nezbývá nám nic jiného, než to vydržet. Marku, díky za společnost a posílám vám Václava Neckáře, jestli může být.
1: Může být, děkuju.
0: Dobře, mějte se, naschle.
1: Nastanou.
2: Písnička na cestu.
0: A Vašek zpívá Léto, jak jinak. Krásné dobré ráno do celého Česka.

0: Příjemné letní ráno vám se je Honza Raněk za celý ranní tým Halo tady Implozovi a už se koukám na vaše zprávy, které posíláte. Z Domažlic 18 stupňů je tam po dešti, Vendy tam máme pravidelně a zdravím i Šárku do Krnova a přeju krásné léto. 23 stupňů právě teďka, žádné velké ochlazení se nekoná, vzkazuje vám naše posluchačka, no nemůžu za to, nedechá se nic dělat, ale budeme to muset vydržet. A proč bychom se měli ochlazovat, když jsme se všichni na to teplo zase na druhou stranu těšili, že jo? Pravda je, že nemusí být 40, s tím já naprosto souhlasím, no ale tak jako zas je léto, je příjemně a bude teplo pravděpodobně. Počasí nám hlásí jaký Maruška.
1: Dobré ráno z Brna, máme tady 23 stupňů po ránu, což je luxus oproti předchozím dnům a hlavně fouká větříček, takže to docela dost příjemné.
0: Já bych řekl Maruško, že tohle se dá. No a jaké počasí vlastně meteorologové hlásí na dnešek? Oblačno, na jihovýchodě skoro jasno a horko. Odpoledne ojediněle na západě místy bouřky. Večer dorazí od jihozápadu bouřky silnější, místy s přívalovým deštěm a kroupama. Teploty přes den 28 až 32, na jihovýchodě bude až 36, ale na západě 25. Samozřejmě v bouřkách bude větřík zesilovat.
2: Je 17:30, posloucháte zprávy jednou větou s Katkou Palajovou. Bouře podemlela železniční trať v Hanušovicích na Šumpersku. Provoz byl včera večer na 2 hodiny přerušený. Stát dnes převezme do správy karlovarské letiště, které bude využívat armáda a záchranná služba. Odvolací soud v Praze projedná kauzu usmrcení vůdce kutnohorské sekty. Na Slovensku podle předběžných údajů padl teplotní rekord, který má 41 stupňů Celsia. A trenér Miroslav Koubek po vyřazení na mistrovství světa skončil u české fotbalové reprezentace.
0: Co vás napadne, když se řekne rybka? Pojďte se zamyslet, pojďme spolu dneska debatovat v ranním tématu. Jsme v kraji rybníku, takže třeba taková sladkovodní nebo kapr na Vánoce, to napadlo třeba Moniku nebo Lenku.
3: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.
0: A co napadne vás? Nezapomeňte se ozvat, můžete to nahrát přes aplikaci Rádia Impulsa nebo Radio WhatsAppem 605 222 007. Sindle X zpívá svého puberťáka. Dobrou náladu do celého Česka vám přejí Impulzovi, vaše rádiová rodina.
4: Je mi 17, problém je v tom, že už 29 let. Když se podívám do zrcadla, říkám se jasně.

0: prázdniny jsou tady krásné letní vysílání s Impulzou. Není náhoda, že naše české prázdniny začaly v jižních Čechách, v kraji rybníků a rybářů. A protože Češi jsou národem rybářů, budeme dnes ráno lovit příběhy i mezi posluchači. Ať už pravidelně vyrážíte k vodě, nebo je vaším největším úlovkem něco úplně jiného, chceme to slyšet. Rybaříte kam? Za úlovkem vyrážíte nejčastěji. Co se vám vybaví, když se řekne ryba? A jaký byl váš největší rybářský úlovek? A pokud nejste rybáři, jaký je váš největší životní úlovek? Petra poslala na náš WhatsApp s číslem 605-222-007 parádní fotky ze španělské Malagy, plné grilovaných ryb. Mňam! Dopadne to tam vždycky stejně, když tam jsem. Dobré ráno, píše nám Pavel, když se řekne ryba, okamžitě mi naskočí pohoda a klid u vody a již tradiční týdenní dovolená na zahájení lovu dravců, napsal nám na náš WhatsApp s číslem 605-222-007. Nahrávejte vzkazy dál přes aplikace nebo přes náš radio WhatsApp. Jestli pak rybaří Zuzka Bubílková.
1: Zdravím, Impulzovi. Ne, jediné, co u vody lovím, jsou humorné zážitky. Každý den běhám v lese a cestou je malý rybník u Labutě. Kolem něj sedí 20 až 50 rybářů sami, s rodinou nebo s kamarády. Občas se u ní zastaví kibicové. Minule jeden takový s flaškou piva v ruce se na mě podíval a povídá, teda vám to ještě šlapem a dám na to, že vám už musí být přes 80. Povídám, to si na mě pamatujete ze školky? Dva kamoši s prutem se začali smát a za sebou jsem slyšela, ty vole, ta ti dala, udělala z tebe kluka z její školky.
0: A ryby berou?
1: V životě jsem neviděla, že by někdo něco ulovil, až minulý týden takový asi 35-letý otec najednou zakřičel na syna, chytil jsem rybu, podej mi podběrák. Od lavičky se ozvalo, hurá, máme rybu, zavolám mámě, aby jí to řekl. V tom se ryba záčku vysmekla a spadla zpět do vody. A otec konstatoval, už nevolej. Ale vášnivou rybářkou je Kateřina Brožová, prý to uklidňuje. Mě by to hodinové vysedávání bez jakékoliv činnosti naopak rozčilovalo. Ale věřím, že Kateřina může být v lovení úspěšná, jestli chytá v plavkách. Ryby se přímo hrnou, aby se na ní podívali a některé kvůli tomu klidně spolknou i háček. Vědí, že kačka je pak stejně pouští zpět. Rybářům přejí dobrý úlovek a rybám dlouhý život. Přesně. Vaše Zuzana Bubílková.
0: Děkujeme, Zuzanko, přesně to se děje. Rybáři loví pro radost a pak rybky většinou. Potvrdil mi to posluchač, v pondělí jsme spolu mluvili v našem ranním vysílání, že z 90% ryby pustí zpátky. Přeji krásné ráno, co vás napadne, co se vám vybaví, když se řekne ryba, nám můžete nahrát přes Radio WhatsApp nebo přes aplikaci Rádia Impuls, vstoupit do našeho ranního vysílání. A já už jsem zase na našem WhatsAppu, kde koukám na počasí 16 stupňů, nám z Vysočiny hlásí Šárka Broumov, chráněná krajinná oblast, teplota 20 stupňů, to už je docela pohodové, Zdenda se rozepsal a nechal vzkaz na WhatsAppu 605 a Plzeň Lhota, Chár je tam. Hlásí se z 20 stupni dneska. Ozvěte se taky. Krásné dobré ráno vám přeji Honza Daněk. 4 minuty před 3:15.

0: Věřím tomu, že děti si chtějí od školy odpočinout, ale my dospělí občas zavzpomínáme, že jo? A kor, když si vás procvičuje pan profesor, člen ranního týmu, ta minutka nikoho nezabije. Co byste řekli na zeměpis, a když jsme v jižních Čechách? Nezastavíme se rovnou na Šumavě? Tak chvilku vydržte, ozve se do vysílání hned po dopravě.
1: Rádio Impuls, doprava 007.
0: Uzavřený je tunel Libouchec a Panenská na D8 ve směru do Drážďan, a to z důvodu detekce nadrozměrného vozidla. Připravte se na zdržení, prostě tam byl někdo, kdo nemá. A teď nás to zdržuje všechny. Dvě osobní auta bourala na dálnici D1 na 163. u Býteše ve směru do Brna. Doprava tam zpomaluje. Pomalu to jede také na příjezdech do Brna směrem od Vyškova. Před 196. kilometrem stojí se i na bratislavské D2 před Brnem od 2. kilometru. A pro Vicis Global Assistance hlásí zdržení na příjezdu do Lípůvky cestou ze Svitav do Brna. Z dopravy pro tuto chvilku všechno. Další dopravu můžete nahlásit do Impulzu i vy přes dopravní aplikaci Rádia Impuls.
1: Plynulou jízdu vám přeje Carvago. Online prodejce automobilů s více než milionem vozů. Bezpečný nákup vašeho auta carvago.com.

0: A škola s panem profesorem na rádiu Impuls.
1: Dobré ráno, studenti. Zdraví vás prázdninový pan profesor, tentokrát z jižních Čech. Dnes zakotvíme uprostřed šumavských hvozdů a pořádně se rozhlédneme po kraji z výšky. Stojím na vrcholu vysokém 1084 metrů nad mořem, kterému vévodí kamenná rozhledna. Jestli pak víte, na kterém šumavském vršku jsem? Čas na rozmyšlenou uplynul a pokud jste váhali mezi Boubínem, Plechím či Kletí, tak ta třetí možnost je správná. A když bude dobrý výhled, tak odtud uvidíte i na Alpy. Tak samé nadějné vyhlídky přeju. Váš pan profesor.
0: Prázdninová škola s panem profesorem. Každé ráno u Impulzových.
2: Vzal se dva lízenky.

0: mám radost, že máte radost.
1: Máte dobrou náladu. Třeba dostal jsem z Havířova zprávičku na náš radio WhatsApp od Ivy. Rychlá ranní káva na balkoně. Miluju to a miluju léto. Tak to má být. Mníšek pod Brdy, teplota 21 stupňů a poslouchá nás tam Drahuš, kterou tímto zdravím. Martin je v Brně, tady Slavkov u Brna, 22 stupňů. Aktuálně napsal nám na náš radio WhatsApp 605 222 007. A v Lučině tam to je vyhřátý, Moravskoslezský kraj nám teďka hlásí, Maty nám píše, 24 stupňů Celsia. No a jak bude přes den, oblačno, na jihovýchodě skoro jasno a horko, ojediněle na západě místy bouřky, večer dorazí bouřky silnější, sem tam i přívalový déšť nebo kroupy. Teploty 28 až 32, na jihovýchodě až 36, na západě má být kolem 25 stupňů. Vítr slabý, ale v bouřkách bude zesilovat.
2: Českým prázdninám patří živá muzika a my ji pro vás máme pořádnou dávku.

Plus. Skvělá atmosféra do obýváku, na chatu nebo k táboráku. Kde budete poslouchat vy? Víkendový živák. Každou sobotu v 8 večer na rádiu Impuls.

0: Je 6 hodin, zprávy má Kateřina Palajová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
0: A začínáme aktualitou. Na železniční trati u stanice Brno-Chrlice dnes časně ráno srazil osobní vlak člověka. České dráhy kvůli neštěstí zastavily na trati provoz. Omezení se dotklo asi 6 osobních vlaků. Českem se prohnaly bouřky. Místy je provázel velmi silný vítr. Živly zanechaly po sobě škody. Kvůli úklidu spadlých stromů museli vyjet hasiči v krajích Královéhradeckém, Středočeském, Jihočeském nebo na Vysočině. Na řadě míst dřeviny omezily železniční provoz a trať v Hanušovicích na Šumpersku podemlela voda. Ta také zaplavila některé ulice v Jihlavě, v jižních Čechách zase padaly mimořádně velké kroupy. V týdnu se podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu ochladí. V jeho druhé polovině teploty klesnou na 22 až 27 stupňů Celsia. Okolí Brna čekají dopravní manévry. Kvůli pokračující přestavbě křižovatky dálnic D1 a D2 bude nutné na 2 noci zavřít D2. První uzavírka je naplánovaná od pátečního večera do sobotního dopoledne, druhá pak na noc ze soboty na neděli. Šéf ředitelství silnic a dálnice Radek Mátl říká, že přestavba vytížené dálniční křižovatky v Brně je mimořádně náročná.
2: Snažíme se veškeré ty těžké práce, ty uzavíráme dopravu nebo zasahujeme do toho provozu více dělat o víkendech, v nočních hodinách. Skutečně budou probíhat i teďka na prázdninách betonáže v době nočních hodin, to znamená skutečně ty práce, které by zasahovaly do toho provozu nějak zásadně, tak se snažíme eliminovat.
0: Kvůli stavbě bude také krátkodobě zavřená páteřní cyklostezka podél Svratky, a to od neděle do úterý. Kompletní přestavba vytíženého dopravního uzlu má skončit příští rok v listopadu. Při koupání ve vedrech bychom měli být ostražití. Do vody se vyplatí chodit ve dvou. Pokud se rozhodneme přeplavat celý rybník nebo vodní nádrž, měli bychom se ideálně vybavit bojkou a říct o tom někomu ze svých blízkých. Mluvčí plzeňských vodních záchranářů Tomáš Kopáček Rádiu Impuls řekl, že bychom také měli opatrně vstupovat do vody.
3: Je vhodné se před vstupem do vody osmělit, a to nejen při vysokých teplotách vzduchu nebo při fyzické aktivitě. Je vhodné do vody vstupovat pozvolně, nikoli skokem, a při tom vstupu si tedy skladit hlavu, konkrétně čelo, obličej a zátylek.
0: Při náhlém skoku do vody se nám totiž může zpomalit tlukot srdce a s tím může přijít i ztráta vědomí. Vymstít se nám může také kvůli malé hloubce. Právě skoky do mělké vody na neznámých místech patří mezi nejčastější příčiny úrazů u vody.
1: Sport.
0: Kouč Miroslav Koubek složil zbraně, skončil u české fotbalové reprezentace. Předseda fotbalové asociace David Trunda po vzájemné dohodě jeho rezignaci přijal. 74-letý kouč uvedl, že k jeho předčasnému konci přispěla i údajná mediální kampaň. V současné atmosféře mu přestala práce u národního celku dávat smysl. Koubek končí u reprezentace po pouhém půl roce. Národní mužstvo převzal v zimě a v březnu ho přes 2 zápasy playoff po 20 letech dovedl na světový šampionát. Na turnaji však jeho svěřenci uhráli ve 3 duelech jedinou remízu a s pouhým bodem obsadili ve skupině poslední 4. místo.
4: Tereska nám právě v této chvíli poslala kýbl zavináčů. Samozřejmě pracuje s rybama a my se dneska ptáme, co vás napadne, když se řekne rybka. Naše posluchačka napsala, no nemám slov, rozumím tomu.
1: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.
4: Jsme v kraji rybníků, jsme v jižních Čechách a nejenom o rybách, o úlovcích, když to přetavíme, je dnešní ranní téma.

0: v lékárně za 900 korun, že jo, pomáhají srdci, cévám, jsou dobrý pro mozek, jsou zdrojem nedostatkového vitamínu D, za to taky člověk utrácí potom za všechny tyhle ty suplementy strašný prachy, takže ryba, ryba, ryba, léto, léto, léto. Vidíte, každý to můžeme cítit jinak. Není náhoda, že naše české prázdniny začaly v jižních Čechách, kraji rybníků a rybářů. My se ptáme, jestli rybaříte, pokud nás rybáři poslouchají, klidně se můžete ozvat taky, jaký byl váš největší rybářský úlovek. A pokud nejste rybáři, jaký je váš největší životní úlovek? Radio WhatsApp má číslo 605 222 007. Nebo to nahrajte přes aplikaci Impulzu.
1: Žijeme muzikou.

0: žijeme letní muzikou tady na Impulzu. Krásné dobré ráno, přeji Honza. Co se vám vybaví, když se řekne ryba, rybka? Ozvěte se nám dneska do ranního tématu, za chvilku dopravní servis. Mně se vybaví léto a s létem i letní hity. Včera jsem vám pouštěl Bailando, ale dneska mám další tip. Vzpomínáte si? Tak pustíme si Scatmana, ano nebo ne, stačí napsat na Radio Hotsa. Buď ano nebo ne, já to sečtu a pak rozhodnu. 605-222-007.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
4: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
6: Mobil.cz. Simkarta, kde si vyberete nejvíc odměn za každé dobytí. Potřebujete novou či další simkartu? Hodně internetu, levné volání? To všechno máme. Už od 99 korun koupíte na mobil.cz, na poštách či v dobrých trafikách. A žádné smlouvy. To je Mobil.cz.
7: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Krásný den 007. Práce silničářů brzdí provoz na příjezdu do Prahy směrem z Chomutova před sjezdem na letiště. Kolona má něco přes kilák. Na Vysočině počítejte se zdržením mezi Humpolcem a Pelhřimovem. V obou směrech vás neprovoz mezi Vystrkovem a Velkým Rybníkem. 3-kilometrová řada je také na D2 na příjezdu do Brna směrem z Bratislavy. A na Karlovarsku je uzavřený nájezd na D6 ze Sokolova. Na 133. kilometru je to ve směru do Chebu. Záchranáři tam zasahují u nehody osobního auta. Z dopravy je to všechno a vy jste před malou chviličkou rozhodli. Nepřišlo jediné ne. Všechno ano. A jedem.

0: reportér Rádia Impuls.
1: Catman je za náma a celé prázdniny cestujeme po republice. Každý týden navštívíme jiný kraj a teď jsme v jižních Čechách. Do akce vyrazil i Zuřivec.
2: Impulzovi krásné dobré ráno, jsme v Jihočeském kraji, nebo v Českobudějovickém kraji, v jižních Čechách. A jestliže včera jsem byl na hradě Rožumberk a já jsem vlastně byl kousek u té Vltavy, vlastně byl jsem nad ní, a jsem si říkal, to je škoda být teda jako u Vltavy a nedát si vodu. Přitom Vltava je vlastně obrovský fenomén a podle mě budeme hledat těžko v Evropě někde, možná na světě dokonce, řeku v létě, kam by jezdilo tolik turistů, tolik vodáků, jako jezdí sem na Vltavu. A zeptám se na to, jestli to je taková pravda nebo není. Mám tady Olivera a Roberta z Klučovny Pela. Já jsem na konci Krumlova, na konci Českého Krumlova, kde se vlastně už potom vyjíždí dál směr Zlatá koruna, pokud si pamatuji dobře. Takže pánové, dobré ráno.
3: Dobré ráno.
2: Ahoj. Ahoj, přesně, že jsme vodáci, že jo. Takže kluci, jak říkám, já si myslím, že to je, ta Vltava je fakt fenomén, ne, vždycky v létě.
3: No, je to tady narváno, no, Vltava, to je asi nejpopulárnější řeka tady v Česku, takže narváno o víkendu.
2: Dobře, pojďte nám popsat, jo, teďka v létě, teďka tady přetahujou kánoj zrovna, co to znamená, ty lidi, jako versus ta řeka?
4: Jo, já jsem zrovna teďkon vezl Čechy a odvážil jsem je a říkali, že je to vlastně taková naše česká meka, že by jednou za život každý Čech si měl sjet z Vltavu, takže ano. Si myslím, že to krásně jako jí vystihuje.
2: Takže ať víme, pánové, dejme tomu, že pojedu s kámošem, pojedu já a můj kámoš a chceme si půjčit, máme rádi, ať to pěkně sviští, takže kánoj. Takže co mě to bude stát?
3: No, nejvíc tady frčí rafty na těch kánojích, přece ty vodáci jako nejsou tak zkušení.
2: Oni nechtějí makat, oni chtějí u toho bumbat.
3: Oni chtějí hlavně bumbat, přesně tak. A už to není jako dřív, že se jde prostě na vodu, jestli ano, to jako lidi už
2: hlavně. Tak jak se na vodě?
3: Hlavně na vodě. Tak taková vidra.
2: Ano, klasická teda česká plastová kánoj.
3: Jo, klasická plastová kánoj. Takže
2: tam nebude stát na den.
3: Tak za tu kánoj pro 2-3 osoby se to pohybuje kolem 700 stoveček.
2: Za jeden den?
3: Za jeden den.
2: No tak jo, pánové, začátek sezóny, tak hodně síly, hodně trpělivosti s těmi vodáky, turisty. Mějte se hezky a díky za informace, ahoj.
3: Tak ahoj a děkujeme, budeme to potřebovat, to štěstíčko a trochu trpělivosti, jo.
2: A Impulzově jadu na vodu, tak zatím ahoj.

Letní impulzovi se ptají, co vás napadne, když se řekne ryba? Vyspali jste se dneska do ružova, cítíte se jako rybka? Máte rádi ryby jen na Vánoce, nebo je jíte celý rok? Rozebíráme v ranním tématu, náš radio WhatsApp má číslo 605 222 007 a stále zůstáváme v kraji rybníků a jezer v jižních Čechách, kam speciálně tento týden zdravíme víc než ostatní. 3 minutky před 6:30, Honza Daněk zdraví, zahalo tady impulzovi.

0: Krásné svěží ráno, hlásí se Kali Vody, okres Rakovník, konečně trochu vody, pochlubila se naše posluchačka, která nám nahrála taky vzkaz přes náš radio WhatsApp 605 222 007. Verča z Hane nám píše, můj největší úlovek je, že jsem si vzala rybáře, ale problém je v tom, že, a teď cituji, on tu hubu nezavře. Dneska propojujeme úlovky, rybaření a ryby v jednom ranním tématu. I vy se svojí životní zkušeností nebo zážitkem můžete klidně ozvat do éteru. Stačí to nahrát přes aplikaci Rádia Impuls nebo WhatsAppem 605 222 007. No a jakéže to počasíčko pro vás dneska máme připraveno, je to takové různorodé, úterní horko bude zase o něco mírnější. Oblačno, na jihovýchodě skoro jasno a horko. Odpoledne ojediněle na západě místy bouřky, teploty 28 až 32, na jihovýchodě 630, na západě jen kolem 25. A pamatujte, že v bouřkách bude větřík zesilovat. Díky, že vysíláte se mnou, můžete i dál psát na 605 222 007.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Dvě minuty po půl sedmé, zprávy jednou větou a Kateřina Palajová. Bouřky a silný vítr v Česku lámaly stromy, ničily střechy a na Šumpersku podemlali železniční trať. V Česku dnes končí zbraňová amnestie, při které mohli lidé beztrestně odevzdat nebo legalizovat nelegálně držené zbraně či střelivo. Prezident Pavel dnes na Hradě jmenuje nového šéfa armády Hlaváče, který ve funkci vystřídá Řehku.

0: dostali do druhého kola Wimbledonu.
1: Jste na Impulzu. Milá rádiová rodino, pod pojmem ryba si představím lehké, zdravé jídlo, k tomu pár uvařených brambor a zeleninový salát, mňamka. Tak si to představuje Pavel. Pavle, jsem na vaší vlně. No a co vy ostatní, milí posluchači, ozvete se taky?
2: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.
1: Teď vám Luzka Bílá posílá dobrý kafe a Honza Daněk za celý ranní tým přeje krásné léto s rádiem Impuls.

0: rybníku, jsme v jižních Čechách, kde je taky náš zuřivý reportér, který se průběžně hlásí do vysílání a kulinářské speciality bude dneska objevovat Tomáš Kabát.
1: To hlavní na hlavním nádraží v Praze a v Brně je, že tam máte kam zajít, když vám vyhládne. Partnerem českých prázdnin s Impulzem je Bageterie Bulvár.
0: No a jestli pak rybaříte i vy, ptáme se dneska, kam za úlovkem jezdíte nejčastěji. Pokud nejste rybáři, jaký je váš největší životní úlovek? A co se vám vybaví, když se řekne ryba? Ptáme se dneska v ranním tématu. Do vysílání můžete nahrát svůj zkaz přes aplikaci Impulzu nebo přes radio WhatsApp jako Eva.
2: Když se řekne ryba, tak si vzpomenu na svoje všechny závody, které jsem absolvovala jako muškař a musím říct, že čas strávený na rybách se počítá vždycky do plusu.
0: Ano, Evi, volá Ivča.
3: Když jsem byla malá holka, tak jsme jezdili do jižních Čech na dovolenou a byli jsme tam vždycky 3 neděle a tatínek byl rybář, takže jsme tam chodili na ryby ke krásnému rybníku. Za zády nám jezdila úzkokolejka ráno, když tam letí ledňáček v ústí rybníka, kde vtékal pstruhovej potok, byla volavka. Jo, dneska bych to ocenila. Tenkrát mě to strašně prudilo.
0: To máte pravdu, já taky úplně věci, které mě prudily, dneska oceňuju. A když nejste rybáři, tak jaký je váš největší životní úlovek? Hlásí se posluchač Kozič, přeji dobré ráno.
4: Tak já vás všichni zdravím. Můj rybářský úlovek se povedl letos. Kapr 95 cm, 20 kg na mořskou panu.
0: Dobře, vy. Ještě příběh od Rudolfa.
5: V Mariánských Lázních jsem měl kamaráda Boba Dubiše z Zuřivého rybáře. Jednou se mě zeptal, jestli jsem rybář. Já řekl jsem mu, že ne, ale s kamarádama občas na ryby chodím a abych tam jenom tak nečuměl, tak mě občas nechali nahodit. Vzal mě na klidní žecí rybní, dal mi obyčejný bambusák a sám si vzal teleskopa. Jenže po malinkých peripetích jsem za chvíli vytáhl velkého cejna, za chvíli znova a on nic.
0: No a tak to většinou bývá. Jak slepek houslim přijde. Neskutečný. Ozvěte se taky se svým příběhem od vody nebo s rybí specialitou. Prostě a jednuše. Ozvěte se do radního tématu Rádia Impuls.

0: Je léto, léto na Impulzu, krásný den vám přeje Honza Daněk a píše nám Jakub, Jakub Heller, promiňte Keller. Zdravím Impulzovic rodinu, máme v Brně krásných 23 stupňů, takže Impulzovi, zdraví Kellerovi, zdravíme jihomoravskou metropoli. A pozor, důležitá, další důležitá zpráva pro vás, pro všechny. Rodina je oslabená, už druhý týden chybí Klárka Šedová, je na dovolené, dopřejme jí to. Těším se na ní v pátek. Další věc, teď se těším na někoho z vás. Pokud nás, milá rádiová rodino, teďka posloucháte a chtěli byste se mnou vstoupit do vysílání a nechat si zahrát písničku na cestu, máte jedinečnou příležitost. Jediné, co musíte udělat, je napsat na Radio WhatsApp heslo jedu. Když napíšete jedu, je to pro mě spouštěcí mechanismus. Okamžitě beru telefon a volám vám zpátky. Pak vstoupíme do vysílání, rozebereme život, ryby a pustím vám Muka, Pink, Bengals, Jacksona, co budete chtít. Stačí na Radio WhatsApp napsat jedu. Číslo je 605-222-007. A bacha! Zpátky volám ze skrytého čísla. Nelekejte se, není to žádný podvodník, je to Daněk.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
2: My jsme byli malé, děda nám z dřevěné větve udělal takové hole a na konci byla hlava koně. My jsme si to dali mezi nohy a běhali jsme po vesnici, skákali jsme přes překážky. Dneska je to sport, kterým se dělá dokonce i mistrovství. Takže jsme byli takové průkopnice a ani jsme o tom nevěděli. Možná, kdybychom to věděli, věnujeme se tomu dodnes.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
3: Toulavej Charlie, zdravím. Chomutov směr Praha. Bílý čepice, dodávce neoznačený.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Jirka Kolbaba, cestovatel Rádia Impuls. Jirko, co byl tvůj nejbláznivější zážitek na cestách?
4: Těch bláznivých situací může být několik a začíná to českými silnicemi a potom to pokračuje třeba v Antarktidě nebo když létá malými letadly kdekoliv po světě. A na druhé straně ty bláznivé situace vždycky dopadly dobře, takže se to překlopí a já si je užívám a doufám, že si ještě dlouho užívat budu.
1: Cestovatel Jirka Kolbaba. Každé dopoledne po 10. na Rádiu Impuls. Rádio Impuls, doprava 007.
0: A dřív, než někomu z vás pustím písničku na cestu a zavolám vám, jsou tady nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Zdraví Honza. Na D11 na 41. kilometru u Poděbrad směrem do Prahy došlo ke srážce osobáku s nákladákem. Kolona má přes 2 kilometry. Přímo v hlavním městě se stojí ve východní části Pražského okruhu mezi Černým mostem a Štěrboholy. Hustá doprava je také v Dobřížské ulici směrem na Smíchov. Ucpaný je příjezd do Prahy z Chomutova kvůli opravám u letiště. Fronta má přes 3 kiláky. Po nehodě osobního auta je na Karlovarsku uzavřený nájezd na D6 ze Sokolova. Je to na 133. kilometru ve směru do Chebu. A ještě se přesuneme na Jižní Moravu. Na D2 před Brnem se vytvořila 4-kilometrová kolona. No a je to za náma. Jo, ještě bych málem zapomněl na nějaké příjemné a milé zpestření. Takže, když se zastavíte teďka na čerpacích stanicích OMV a vychutnat si můžete skvělou brazilskou kávu Viva, teď je pro vás i spolujezdce jen za 109 pro oba dva a to exkluzivně pro zákazníky s aplikací OMV My Station. Je to ideální pauza na cestách, která vás nabije energií. Šťastnou cestu s OMV a My Station.

0: Láska tě spoutá, impuls tě spoutá, rodina tě spoutá.
1: Rádio Rodina, do které teďka patří i Pavla.
2: Já vás zdravím, děkuji za zavolání, já jsem taky spoutaná.
1: Jasně, Pavlo.
2: A tak,
1: a horkem jsme spoutaní teďka, Pavlo, co?
2: Paráda.
1: Pavlo, paráda. Vítejte v našem vysílání, odkud kam jedete, dobré ráno.
2: Já jedu teďka z Hřmaňáku, směrem na Lápeny Podol, já jezdím s plakátama, lepím plakáty, lepím koncerty, lepím festivaly.
1: Mm-hmm.
2: Takže jsem furt na cestách celý týden a poslouchám od rána do večera.
1: Takže jestli jsem dobře pochopil, tak jste v hlavním městě.
2: Ne? Mezi Hřmanem městem.
1: Aha.
2: A Lápeny Podol.
1: My tady totiž máme taky Hřmanovo náměstí a tak dál, tak jsem myslel, že jedete, tak jsem vám špatně rozuměl. Mhm. Jaká je cesta?
2: Krásná, 22 stupňů, sítí sluníčko, je tady klid. Já jezdím mezi vesnicema, takže to je v pohodě.
1: Jasný, chápu. A co vás napadne, když se řekne ryba?
2: No, já jsem chtěla kvůli tomu psát. Hejte, co mě napadne ještě ryba? Já půjdu trošičku z jiného žánru.
1: Pojďte.
2: Já se přistěhovala do baráku s sousedka, jmenuje se Jana Rybková.
1: Mhm.
2: Je to naše sluníčko, je to vynikající sousedka, je s ní seranda, prostě je to prostě naše ryba. Ona furt kouká jako ryba hlavně. Ne, je to úžasná kamarádka a já jsem zapomněla na ní 25. měla narozeniny a já jsem ji ani nepopřála. Takže jestli mě poslouchá, tak bych ji strašně moc chtěla popřát za sebe, protože jsem tak zaměstnaná. Že prostě mi to vypadlo úplně z hlavy.
1: Hele, a jak prostě ty asociace, že jo, zase psal tady taky posluchač, že ho napadl spolužák, kterému říkali Rybka a tak dál. Já jsem měl taky kamaráda, který se jmenoval Petr Ryba, jo, a tak dál. Mohli bychom dál prostě jako, že jo, to nemusí to být jenom jídlo přece, nemusí to být jenom třeba vánoční kapr. Přesně tak.
2: No to
1: tak,
2: by tak napadlo.
1: Jedeme. No tak, jak jste říkala, že se jmenuji tím příjmením?
2: Jana Rybková.
1: Rybková, no tak máte rybičku, sousedku, to je bomba úplná.
2: Máma, je suprová.
1: Než se s váma rozloučím, jaké bude léto u vás, plánujete taky trochu odpočinku?
2: No, já mám odpočinek vždycky v předu domů, já mám dva doma úžasný pejsky, takže já ten odpočinek trávím s pejskama na zahradě, jak tomu jede, jak to jde prostě, no. Takže já mám huskyho a pak mám takovou míšenku, a prostě myslím si, že oni mi vydají za všechny dovolená nikde v cizině neláká. Já jsem radši tady v Čechách.
1: Rozumím vám, Janičko, a já přiznám se taky, že mám rád hrozně moc českou krajinu, českou kotlinu a projíždím různě ta místa a tak dále. To je spousta krásných míst. Naprosto s váma souhlasím.
2: Já jezdím třeba plakátama, já jezdím celou republiku.
1: Chápu,
2: takže já se projíždím.
1: Máte to taky projížděný. Musím se vás zeptat, co ráda posloucháte, co vám zahraju? Mám tady teďka v nabídce Pink nebo skupinu Bengals?
2: Tak možná ten Pink. Já teda jsem myslela, že máte něco českého, já mám hrozně, já jsem si oblíbila Terezu Maškovou, nebo tu Terezku Maškovou, říkám to dobře?
1: Ano, říkáte?
2: Ale... Tak to hrozně moc.
1: Teresku, ale to má teďka rád kde kdo?
2: Ona je
1: úžasná a víte, jak je lidsky úplně skvělá, prostě.
2: Já si myslím, já bych ji přála do budoucna, abych se dívala.
1: Já taky, to je můj černý kuň, prostě, ona je lidsky tak úžasný člověk, byla tady nedávno na rozhovoru a je to nesmírně skvělá holka. Tak víte co, já vám udělám radost a pustím vám hořkosladký Valčík od ní, jo?
2: Já vám moc děkuju.
1: Není za co.
2: A už aby byl pátek, každý máte zpátky, krátku.
1: Jo, v pátek by měla být na značce, taky se na ně těším. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Vy taky, naschledanou.
1: Naslyšenou, šťastnou jízdu.
3: Písnička na cestu.

0: Pink na Impulse. Krásné dobré ráno vám se Honza Raně, k vám všem, kteří ladíte rádiovou rodinu, patříte do ní, samozřejmě, a nezapomeňte se ozvat i s počasím, jaké dneska máte. Mimochodem, jak bude? Oblačný den, na jihovýchodě skoro jasno a horko, teploty 28, 22 a 30, na západě budou taky bouřky, na jihovýchodě až 36 a slabý vítr v bouřkách bude zesilovat.
1: Rodinu si člověk nevybírá, až na tu rádiovou. A ta naše stojí za to. V hlavních rolích Honza Daněk, Klára Šedová a vy, naši posluchači, jste nejlepší dopravní agenti, specialisté na počasí a umíte vyprávět příběhy.
2: Tak já před 27 lety jsem se oženil s manželkou, kterou jsem si vylovil osobně z rybníku.
1: Začínáme každé všední ráno v 5. Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina.
3: Tyjo, tady je strašný vedro. Dala bych si něco studenýho.
4: Na OMV mají teď tři nový letní kávy Viva. Espresso Sunrise, Espresso Tonic a kokosovo-jahodové latte.
3: Dobře, tak je jedeme vyzkoušet.
4: Ledové kávy Viva na vás čekají na čerpacích stanicích OMV.

0: české tenistky jsou ve druhém kole Wimbledonu. Je 7 hodin, zprávy nese Kateřina Palajová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
0: Hasiči měli kvůli bouřkám stovky výjezdů, přívalové deště a silný vítr zaplavovaly ulice a vyvracely stromy. Problémy byly na řadě míst Česka. Bouřkové následky shrne reportér Vítek Zábranský. Vítku, dobré ráno.
2: Pěkné ráno. Nejčastěji hasiči výjížděli k popadaným stromům a větvím. Například na jižní Moravě měli zhruba 200 zásahů. Hasiči pomáhali také skupině 11 lidí na pedalbordech na brněnské přehradě, kterou dostal do úzkých silný vítr. Na řadě míst padaly poměrně velké kroupy, třeba v Jihočeském kraji. Nejvíc bouřky zasáhly Strakonicko, Táborsko, Jindřichohradecko a Prachaticko. Tady v krátké době napršelo 60 litrů vody na metr čtvereční. Přívalový déšť podemlel trať mezi Čkyní a Vimperkem. Do večera tady nejezdily vlaky. Stejné problémy měla také železnice v Hanušovicích na Šumpersku. I tady už by se mělo teď jezdit bez omezení. Bouřky se prohnaly také Středočeským, Královéhradeckým krajem nebo Vysočinou. V Jihlavě přívalové deště zaplavily některé ulice. Hasiči budou v pohotovosti také dneska. Bouřková výstraha začne platit pro celou republiku v 17 hodin a potrvá až do zítřejšího rána. Vítek Zábranský, Rádio Impuls.
0: Dnes končí zbraňová amnestie. Lidé při ní mohli beztrestně odevzdat nebo legalizovat nelegálně držené zbraně či střelivo. Přinesli při té příležitosti i řadu kuriózních zbraní. Například v Českých Budějovicích odevzdal občan pevnostní minomet. V Moravskoslezském kraji se objevila nejmenší sériově vyráběná sabonabíjecí pistole na světě. V Ústeckém kraji zase československý lehký kulomet či sovětský samopal. Při poslední zbraňové amnestii v roce 2020 jedna lidé odevzdali nebo si nechali zaregistrovat více než 3800 zbraní a 133 tisíc kusů střeliva. Hráz Slapské přehrady na Vltavě musí řidiči dál objíždět. Pokračuje tu generální oprava mostu a silnice. Od jara ji provází úplná uzavírka pro auta i pěší a to některým lidem výrazně zkomplikovalo dojíždění do práce. Například cesta ze Slap do Rabině se kvůli uzávěře prodloužila o více než 20 kilometrů. Podle generálního ředitele povodí Vltavy Petra Kubaly práce postupují podle plánu.
3: Se jedná opravdu té mostové části, nikoli v žádného zásahu do hráze vodního díla nebo přehrady jako takové. Práce byly zahájeny začátkem letošního roku. Probíhá tam destrukce a demontáž a odvázení těch stávajících starých prvků.
0: Dělníci zpočátku pracovali mimo vozovku a silnici tak nebylo nutné uzavřít. To se stalo až 2. března. Uzavírka je naplánovaná do prosince roku 2027. Motivem střelce z německého města Štáde byly rodinné spory. Podle německé šéfky policejního ředitelství za ním není politický motiv. Střelcem byl 45-letý německý občan s tureckými kořeny. Vedl spor o péči o 3měsíční dceru. 4 osoby byly po příjezdu policie už po smrti, 5. se záchranáři pokusili oživit, ale zraněním podlehla. 6. zraněná osoba zemřela v nemocnici. Podezřelý muž se z místa činu pokusil ujet vozem, policie ho ale zadržela.
1: Sport.
0: Hned 4 Češky úspěšně vstoupily do tenisového Wimbledonu. Ve druhém kole jsou Karolína Muchová po vítězství nad Ruskou Zacharovovou, Barbora Krejčíková, která porazila domácí Klugmanovou, Nikola Bartůňková po vítězství nad Američankou Sterncovou a Kateřina Siniaková. Ta si poradila s Číňankou Cheng Xinwen. Debitanti Svrčina a Vidmanová neuspěli.
4: Holky šikovný tenisový, halo, tady Impulzový, zdraví Honza Daněk a ptám se vás dneska, jestli rybaříte, co je váš největší úlovek, pokud nejste rybáři, jaký je váš největší životní úlovek, co se vám vybaví, když se řekne ryba. Pozvěte se do ranního tématu taky.
1: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.
4: Halo, tady Impulzovi. Náš radio WhatsApp má číslo 605 222 007.

0: zdraví z letního impulzu a z našeho prázdninového putování a naše české prázdniny začaly v jižních Čechách. V kraji rybářů, rybníků, v nádherném regionu, kde je dneska zuřivý reportér i Tomáš Kabát. Tomáš objevuje kulinářské speciality, zuřivec se přihlásí za chvilku. No ať už pravidelně vyrážíte k vodě, nebo máte rádi ryby, rybaříte, nebo neopak jen lovíte třeba holky nebo kluky. Pro všechny je dnešní téma, prostě ptáme se. Kam za úlovkem vyrážíte nejradši, co se vám vybaví, když se řekne ryba? A pokud nejste rybáři, jaký je váš největší životní úlovek? Volá nám jedna z posluchaček.
1: Tak já vzhledem k tomu, že mám půl rodiny v jižních Čechách v okolí Blatné, kde je to samý rybník, takže o rybičky u nás nikdy nebyla nouze. A příběh s rybou mám takový, že jednou u nás byl právě rybařit manželův kamarád. Ulovil rybu krásného velkého kapra, dal ho do takový ty plechový vaničky, co všichni jsme měli jako děti a koupali jsme si v ní. Nechali jsme ji na studni. No a do rána jsme přišli a rybičky byla jenom půlka, protože kočička si ji vytáhla a ukousala ji ocásek.
0: No to jsou storky teda. Pavel si z nás dělá legraci, píše na WhatsApp. Dobré ráno, jsem rybář roku, protože jsem chytil kapra, sumce a vlka. No. Honzo, mám po ránu 22 stupňů, píše Kristýna z Olomouce. Ryby mám ráda mořské, můžu je celý rok, taková treska na másle, to nemá chybu. Jinak dneska po ránu jsem taky jako rybička se vstáváním, naštěstí nemám problém. Pochlubila se naše posluchačka a napsala na radio WhatsApp s číslem 605 222 007. A ještě píše Anna, když se řekne rybka, představím si zlatou rybku a tři přání, vidíte? To je docela dobrá myšlenka. Bohužel se neplní. Jinak Anna rybář nebo rybářkou není a loví pouze chlapy.

0: Implozovi pár letních písniček vám tady sázíme. Dáme si Abu, ty mají taky letní písničku, ne? Our Last Summer, se to myslím jmenuje. Stačí mi napsat ano nebo ne, můžete rozhodnout. Však to víte, že máte přístup do rodiny a do rodinného hudebního archivu, takže je to na vás. Ale teď už čtu zprávu od našeho posluchače Jardy. Ahoj, tady Jarda. Rybky vůbec nemusím, když už tak pražmu, ale někde, kde to opravdu umí. Kdysi jsem byl rybářem jen pro zábavu. Jídlu to nepotřebuju. Píše nám náš posluchač a to je prosím vás případ mnoha rybářů, představte si to. Oni loví, ale z 99% to pustí potom zpátky. Prostě jen pro zábavu. Neskutečný. Je to český specifikum, nebo je to tak všude? Nebo to takhle jako rybáři mají globálně? Tohle by mě vážně zajímalo. Ozvěte se i se svým pohledem na věc, budu moc rád. Vracíme se k programu. Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka za chvilku. A k rybímu tématu se můžete vyjádřit i vy. Nahrajte vzkaz přes aplikaci Impulzu nebo Radio WhatsApp 605 222 007.
1: Nejsme jen rádio. Jsme vaše rádiová rodina. Impulzovi.
0: Dneska rybí rodina.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začneme na D11. U Poděbrad na 41. kilometru ve směru do Prahy komplikuje provoz nehoda osobního auta s kamionem. Kolona má přes 2 kilometry. Bouračka překáží na Pražském okruhu u Barrandova směrem na letiště. Do kolony se dojíždí u Zbraslavy. Přímo v Praze je uzavřený tunel Mrázovka směrem k Barrandovskému mostu. Záchranáři zasahují u nehody osobního auta, které narazilo do zdi, zdržení rychle narůstá. 3-kilometrová řada je na příjezdu do Prahy z Chomutova před sjezdem na letiště. Zdržení neberete také na příjezdech do jihomoravské metropole. Přerušovaná kolona je na D1 cestou od Vyškova mezi 211. a 196. kilometrem. A zároveň si postojíte i na dálnici D2 směrem od Bratislavy, kde se popojíždí už od 11. kilometru. To je co? Já jsem stál před hospodou, vcházeli tam dva muži a jeden z nich říká, přece nestrávím svůj čas v kolonách, svůj život v kolonách, přece nestrávím svůj život v kolonách. Bohužel někteří, kteří jedou za prací nebo se tím živí, v těch kolonách stát musí. Trpím s váma. Užijte si pohodu s Impulzem. Doufám, že vám přináším aspoň radost do života.
2: Pondělí ráno odvezu děti, pak půjdu makat zhruba do 5. Sedět v práci, jako mnozí, se šéfem, co se po mně vozí.

0: Ahoj, tady Impulzovi, dobré ráno.
1: Zuřivý reportér Rádia Impuls.
2: Celé prázdniny cestujeme po celé České republice a každý týden jiný kraj. Tentokrát jsme ovšem v jižních Čechách a v tuto chvíli se nám Aleš hlásí z Vltavy.
3: To je nějaký retardér, nebo to je šlajsna vyloženě? Retardér, jo?
4: To je
3: věcný. Ale můžu se zeptat? Já...
4: si řekneme pod jezem, jo?
3: OK. Tak Impulzovi, zdravím vás, krásné dobré ráno. Dá se říct z vltavské dálnice vodácké, protože tady opravdu je tolik vodáků, tolik raftů, tolik kánojí a teďka taky jeden kaják, že prostě je to dálnice, jo? Je to fenomén. Tak jdeme na to, jsem tady, retarder. Jo, haha. Ale a. Ua. Jo. Tak já jsem Aleš, ahoj. No já jsem se bál o ten mikrofon hlavně, ale nějak to dopadlo dobře. Už jenom křestní jména vaše?
5: Jirka.
6: Monika.
3: Mašek, Monika, Jirka a Alenka. Tak co vy tady, odkud jste přijali, kde jste se vzali?
5: No ale my jsme v Ruznoradí, my jsme od Vltavy.
3: Tak odkud kam jedete?
5: No, tak jeden z Vyšáků do Koruny.
3: Do Koruny až? No, jak dlouho to máte naplánovaný?
5: Dva dny.
3: A jezdíte pravidelně, nebo to je jako jedině?
5: Každý rok, ale.
3: Takhle ve čtvrt, jak jste teďka vyšli?
5: Jo,
3: a ještě jsem potkal, jo, sympatiáci další. Ano.
5: Už to ubylo, jo.
3: Takže máte to rádi, Vltavu? Léto, Vltava.
6: Je hlavně voda vždycky.
5: A čistá, čistá.
3: To je vlastně jediná řeka, kde je voda, že jo?
5: A čistá.
7: No. Ale my jsme to vždycky jezdívali, ještě, když vlastně jsme se lodě vozili sami.
3: No jasně, ještě laminátový.
5: Vlastně, rozbitný.
3: A to tady ještě byly, to tady ještě byly hezký šlajsny, ale.
7: Jo. To ještě šlo, no, protože to bylo dobrý.
5: To...
3: Jo,
5: je to paráda, to je
7: Vltava. Ej, tak je to fajn, jako, ale sejdu se lidi, ale zase musíš to vědět, kdy to má šest, protože jo, tam nebylo moc jako těch
5: pitomců. Pátek, sobota, to je katastrofa, no, to už jezdíme už hodně.
3: Takže
7: sportovní kola,
3: to je sportovní. Já nepiju, děkuju, já vůbec.
7: To je sportovní, ale.
3: Je to fakt nechutná. Monika, Hanka, Jirka, Vašek a vodácko-turistický oddíl Žbrudíci, což je teda Bechyně. Tak já vám přeju krásnou plavbu, hezký čas tady na vodě na Vltavě a my jedeme dál, no, takže ahoj.
2: Ahoj. Taky moc zdravíme. A posíláme Abu pro lepší náladu. Úterý 30. června, letní Impulzovi, dobré ráno.

0: Halo, tady Impulzovi, krásné dobré ráno. Dneska bude v Česku polojasno až oblačno, teploty vystoupí na 28 až 32, na jihovýchodě Moravy až ke 34. Na západě Čech bude chladněji, kolem 25. Večer a v noci na středu se od jihu přiženou místy i silné bouřky s přívalovým deštěm. Jak je u vás teďka, nám můžete napsat na Radio WhatsApp 605 222 007.
1: Vtip Vlasty Korce. Rok 1995. Blondýna listuje telefonním seznamem a čte: Novák, Novák, Novák. To je zvláštní, kolik má jeden člověk telefonních čísel.
2: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
3: Minutu po půl osmé začínají zprávy jednou větou s Kateřinou Palajovou. Prezident Pavel nevyhoví Babišově žádosti, aby přehodnotil postoj a na summit NATO.

0: Nikoli halo tady Impulzovi, ale spíš halo tady Rybářovi. Co vy a ryby, co vás napadne a co se vám vybaví? Dobrý den, já v Česku jen tresku, v Chorvatsku mořského vlka. Chlubí se Renča z Kroměříže a píše na náš radio WhatsApp.
1: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.
0: Zasdílíte i vy vaše životní úlovky a nebo rybky na náš WhatsApp? Udělejte to, nahrajte tam třeba hlasovku. 605 222 007.

0: Do gangsterského rajeva za chvilku vezme zpěvák Kuliona, zpěvák rapper, že jo? Rapper nebo rapper? No to je jedno. Posloucháte Altarium Bluesový, zdraví vás Honza Daněk a přeji vám dobrou náladu do celého Česka, letního Česka. Dneska se ptáme na ryby, na úlovky jsme v kraji rybníku, jsme v jižních Čechách celý týden. Pokud nejste rybáři, jaký je váš největší životní úlovek? Roman vzpomíná.
1: Měl jsem třídní učitelku rybičkovou, ale ona to spíš byla jenom taková zlá muréna. Nejsou na ní dobrý vzpomínky, ale teď jsem si na ní vzpomněl.
0: No, jsme vám to vybavili, co? Posluchačka Iva a trofejní úlovek jejího manžela.
2: Když se řekne ryba, tak se mi vybaví mé znamení, ale manžel je rybář, jezdím s ním na ryby, na dravce, na všechno a jeho nejlepší a nejkrásnější úlovek byl metrovej sumec albí. To bylo něco neskutečného.
0: Jo, a představte si, jak to mají ti rybáři, jo? Abyste to pochopili. Jirka nám píše a všechno mi vlastně vysvětlil a já jsem pochopil, že mezi něma funguje takzvaný systém sdílení radosti. Poslouchejte. Spoustu ryb pustím zpět do vody, píše rybář Jirka, ale samozřejmě si nějakou tu rybu i odnesu, ale v tomto poměru to spíš vypadá, že ryby nejím. Za celou sezónu odnesu maximálně 5 kusů ryb v kombinaci kapr a nějaká ta dravější. Systém chyť a pusť používá spousta kolegů rybářů u trofejních kusů ryb a věřte mi, že pokud pustíte takovou rybu, jako třeba jmenovaný bílý sumec, tak určitě udělá radost dalšímu rybáři. Jinými slovy, neskutečná věc, sdílená rybí radost funguje v rybářské komunitě. Taky fajn, ne? I my sdílíme radost každé ráno mezi 5. a 9. Tady jsou Impulzovi, vaše rádiová rodina.

0: Jsou sice prázdniny, děti ve škole nejsou, ale my jsme dospělí a i přesto tady máme pana profesora. Ten procvičuje vaše znalosti a protože jsme začali naše letní prázdninové putování v jižních Čechách, mrkneme se na Šumavu a vlastivěda nebude chybět. Taková minutka vás určitě nezarmoutí a nezabije. Už za malou kulku hned po dopravě 007 a v nejrychlejších dopravních informacích z celého Česka. Honza Daněk vám přeje pohodu do celého Česka 4 minuty před 7:45.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
2: Já bych jenom chtěla podělit se s vámi o můj zážitek kruháče před Hradcem Královým, kde jsme v loni projížděli, když jsme jeli na dovolenou a tento kruhový objezd byl ještě ve výstavbě. Když jsme dorazili plus minus tak do poloviny, tak nám navigace zahlásila: prosím, kontrolujte si to v mapě.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
3: Ahoj impulzáci, na silnici mezi Opavou a Krnovem hned za Opaví je vysypaný kamion. Probíhá tam překládka. Dávejte bacha. Ahoj Šárka.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Krásné ráno, po vážné nehodě osobního auta je v Praze uzavřený tunel Mrázovka směrem k Barandňáku, hodně plná i kvůli tomu Liberecká od Letňan i Povltavská od Bulovky. Na Pražském okruhu pak profíci z Global Assistance hlásí po pojíždění směrem na letiště, a to mezi Radutínským mostem a Ořechem. Víc než 3-kilometrová řada je na příjezdu do Prahy od Chomutova kvůli omezení u sjezdu na letiště. Srážka osobního auta s kamionem komplikuje dopravu na D11 na 41. kilometru u Poděbrad ve směru do Prahy. Připravte se na zdržení ve 3-kilometrové koloně. Jestli jedete do Brna po D1 směrem od Vyškova, obrňte se trpělivostí. Nesouvislá kolona je od 213. až ke sjezdu na 196. kilometru. Podobná situace je i na bratislavské D2. Týká se to hlavně řidičů kamionů, kteří se zdrží od 11. kilometru u Blučiny. Z dopravy je to všechno, buďte opatrní, dobře dojďte, pevné nervy.
2: Plynulou jízdu vám přeje Carvago. Online prodejce automobilů s více než milionem vozů. Bezpečný nákup vašeho auta carvago.com.

0: pan profesor objevuje krásy malebných jižních Čech.
1: Prázdninová škola s panem profesorem na rádiu Impuls.
2: Dobré ráno, studenti. Zdraví vás prázdninový pan profesor, tentokrát z jižních Čech. Dnes zakotvíme uprostřed šumavských hvozdů a pořádně se rozhlédneme po kraji z výšky. Stojím na vrcholu vysokém 1084 metrů nad mořem, kterému vévodí kamenná rozhledna. Jestli pak víte, na kterém šumavském vršku jsem? Čas na rozmyšlenou uplynul a pokud jste váhali mezi Boubínem, Plechím či Kletí, tak ta třetí možnost je správná. A když bude dobrý výhled, tak odtud uvidíte i na Alpy. Tak samé nadějné vyhlídky přeju. Váš pan profesor.
1: Prázdninová škola s panem profesorem. Každé ráno u Impulzových.
0: Však já to vím, že nejste ve škole, vy dospěláci, ale procvičovat si můžete i na našem webu. Mrkněte na impuls.cz a nalaďte si nás třeba v různých jiných verzích. Máme tam žánrové stanice. Prostě podle toho, na co máte náladu. 3 minuty po 3:15 zpívají Medaj. Tady je Impuls, žijeme muzikou. Mám tě

0: Impulzovi, Rádio se čtyřmi a letní Impulzovi. A vy nás dneska zdravíte v ranním tématu. Posluchačka Míše napsala nádhernou zprávu na Radio WhatsApp s číslem 605-222-007. Bavíme se dneska na téma, co se vám vybaví, když se řekne ryba. Ahoj Rádio, Míša z jižních Čech. Celý život mám příjmení Rybová, takže přezdívky Rybka, Rybička. Všechno možné od ryby. I piraňa jsem byla. Ryby i ráda jím. A taťka, když byl na vojně, tak měli prý nějakého nadřízeného, který se jim představil jako štička. A když mu můj táta řekl, tady vojín ryba, tak si myslel, že se z něj dělá srandu. Posluchačka Míša vám všem přeje krásné léto. I ona se zapojila do dnešního ranního tématu. A stejně tak můžete učinit i vy. Já budu moc rád. Můj radio WhatsApp má číslo 605-222-007. Nahrát to můžete také přes aplikaci Rádia Impuls. Po 8 hodině už se Zuzkou Bubílkovou slíbila, že přijde a proberem nejen ryby.
1: Žijeme muzikou i v létě na rádiu.

0: Příjemné ráno z Halo, tady Impulzovi. Dneska máme rybí den. Hned po 8. to zase otevřeme v ranním tématu. A jak bude dneska? Oblačno, na jihovýchodě skoro jasno a horko. Odpoledne ojediněle, na západě místy bouřky. Přes den 28 až 32. Jihovýchod hlásí až 36 přes den, na západě chladněji kolem 25.
1: České prázdniny s rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
2: Alpy tě ohromí, Karole, ale tohle, to tě dojme.

0: všude dobře, u nás nejlíp.
1: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.

0: Vyskakou Palajovou.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
0: V Česku stále jezdí auta s vadnými airbagy. Automobilky opakovaně upozorňují, že mohou způsobit i smrt. Na svolávací akce přitom nedorazily tisíce majitelů vozů. Svaz dovozců aut upozorňuje, že řada z nich je i kvůli slabinám v databázi ministerstva dopravy nedohledatelná. Nejrychlejším řešením pro majitele aut je vyhledat stránky výrobce a zadat VIN svého vozidla. Hned zjistí, zda se jich problém týká. Opravu vždy bezplatně provede daná automobilka. Airbagy japonské firmy Takata používalo podle České televize více než 30 firem. Záchranáři z Česka ve Venezuele dál prohledávají sutiny. Tým hasičů, statiků a kinologů se psy pátrají po možných přeživších po nedávném ničivém zemětřesení. Spolupracují s venezuelskými úřady a prověřují typy od místních obyvatel. Následkem zemětřesení zemřelo podle aktualizované bilance nejméně 1719 lidí. Pohřešuje se jich 68 900 a dalších více než 5 000 utrpělo zranění. Stanice CNN s odkazem na lékaře v Caracasu uvedla, že nemocnice v metropoli jsou přeplněné a potýkají se i s nedostatkem dezinfekčních prostředků. Podle expertů může trvat několik týdnů, než bude známý skutečný rozsah této tragédie. Pod Krušnohoří má nejvíc neúspěšných žáků a studentů. Buď čekají na konci prázdnin reparáty, nebo musí opakovat ročník. Situace se přitom dlouhodobě příliš nelepší.
2: Celorepublikový průměr pro základky a střední školy je 4 až 5 neúspěšných žáků a studentů z každé tisícovky. Na Karlovarsku a Ústecku to je dvakrát výjimečně až třikrát víc. Na vině přitom nejsou jen podmínky v rodinách, ale často i neschopnost škol poznat problém. Na základkách bývá složitý přechod z prvního na druhý stupeň. Další krize pak přicházejí během nástupu na střední školy. Dušan Valenta, Radio Impuls.
0: Finsko hlásí pozitivní výsledky silničních přechodů pro jeleny a losy. Systém využívající výstražná světla nedaleko města Turku snížil počet srážek vozidel se zvířaty na nulu. Systém spočívá v natažení plotu po obou stranách silnice s mezerou v bodě, kde se nachází přechod. Tam jsou výstražné značky a světla, která řidiče upozorňují na přítomnost zvířat. Systém vyjde podle finských úřadů v přepočtu na 1 700 000 korun, tedy výrazně méně než podchody a nadchody.
1: S Impulzem na fotbal.
0: Fotbalová asociace hledá nového reprezentačního trenéra. Krátce po vyřazení z mistrovství světa překvapivě skončil kouč národního týmu Miroslav Koubek. Téma sleduje reportér Vítek Zábranský. Vítku, dobré ráno.
3: Pěkné ráno. Koubek skončil po vzájemné dohodě s šéfem asociace Davidem Trundou. Ten jeho rezignaci přijal. Přitom bezprostředně po konci na šampionátu se trenéra zastával, stejně jako manažer Pavel Nedvěd. Také Koubek tvrdil, že nehodlá z boje utíkat. Teď 74-letý kouč prohlásil, že k jeho konci přispěla i údajná mediální kampaň. V současné atmosféře mu přestala práce u reprezentace dávat smysl. Koubek měl smlouvu na 2,5 roku, skončil ale už po půl roce. Národní tým dostal v březnu přes baráž po 20 letech na světový šampionát. Tam naši fotbalisté uhráli ve skupině jediný bod. Kvůli výsledkům a předvedené hře čelil Koubek kritice. Teď asociace skání nového trenéra. Mezi největší favority na horkou židli patří podle sázkových kanceláří trenér Jablonce Luboš Kozel a bývalý kouč Liberce Radoslav Kováč. Vítek Zábranský, Radio Impuls.
4: Halo, tady Impulzovi, nádherné ráno vám přeje Honza Daněk za celý ranní tým. Halo, tady Impulzovi a dnešní ranní téma, no, tak je takový zábavný. Není náhoda, že naše české prázdniny začaly v jižních Čechách, kde jsme celý týden v kraji rybníku a rybářů, tak se vás tam, co s vám vybaví, když se řekne ryba, když nejste rybáři, pokud tedy nejste, jaký je váš největší životní úlovek, tak mě napadlo, co všechno se vlastně dá považovat za životní úlovky. Já nevím, třeba kapitální ryba pro rybáře, myslivecké trofeje, ulovení raritního nebo, já nevím, kapitálního jelena divočáka, sběratelské skvosty, nález extrémně vzácné mince, historického artefaktu a tak dál. Když to vezmu vztahově, partner snů, že jo, člověk, který k vám dokonale pasuje charakterem, je mezi váma chemie, osudové přátelství, nalezení takového toho loajálního přítele, na kterého se můžete stoprocentně spolehnout. Já nevím, už nic mě nenapadá, pomůže mi Zuzka Bubílková. Ahoj, miláčku.
5: Dobré ráno. Já myslím, že já na svůj velký kapitální úlovek ještě čekám.
4: Prosím vás, na slunce. Čekáte na slunce?
5: No, čekám na slunce.
4: A co třeba, počkejte, materiální a kariérní význam, když to přenesem, jo? Co třeba práce snů?
5: Ale práce snů, tak jako já miluju tuto práci, kterou dělám a v podstatě je to takový, to se dá říct, že to je takový kapitální úlovek
4: vidíte,
5: v mém životě.
4: Máte ho, Zuzanko, máte.
5: A ještě nějaký sumec Big Bahem.
4: Halo, tady Impulzovi vaše rádiová rodina a Babi Bubu už je se mnou. Se mnou mikrofon.
5: To teda moc toho neulovím.
4: Už jede písnička a pak to rozeberem, Zuzanko.
1: Impulzovi, jsme vaše rádiová.

0: Úlovek. A pokud nerybaříte, tak to můžete převést do jakéhokoliv, jak by to řekl, stavu, procesu vašeho života. Životní úlovek našeho posluchače je tady jeden příběh.
1: Můj nejlepší úlovek v jižních Čechách byl v Soběslavi, kde jsem chytl na omlácenou starou škodovku 120 moji manželku Marii a dnes už je tomu 29 let, co se známe a jsme manžele.
0: 30 let je s Marií a stačila mu k tomu omlácená 120. Lidi, a pak mi neříkejte, že to nejde. Jde to.
2: A tak omlácená 120 i teď má cenu.
0: Jo, to rozhodně. Sběratelský edice, co, no, Zuzanko? No, co vy a ty různý úlovky? A když to teda přetáhneme k těm rybám, tak co myslíte?
2: Já mám jeden příběh, který se mi stal před pár lety. V jedné obci u Jihlavy si majitel otevřel takový zoo pro děti. Jo? Takovou farmu, kde prostě žijí ty domácí zvířata a všechno dohromady, aby děcka i z měst věděli, že jak vypadá
0: kráva.
2: Krok tam neměli.
0: Koza.
2: Ale kozák a prostě
0: králičci.
2: Tyto věci. Králíci a morčata, já nevím co. A udělali tam jeden takový jedno celé odpoledne prostě soutěže pro dospělé a pro děti. A já jsem měla moderovat ty soutěže pro děti. A jedna ta soutěžní věc byla, že tam byl takový jako rybník, ani ne rybník, prostě takové jezírko, a kdo z těch soutěžících, z těch dospělých, vyloví co nejvíce ryb za hodinu. Jo? A aby tam ty ryby byly, tak ten majitel den předtím tam navezl strašnou spoustou ryb. Jo? Mm-hmm. Jenomže on to nenechal hlídat. Jo? A podcenil Tuším. Místní lidi, kteří, když se to dozvěděli, že tam jsou ryby, tak přes noc ten rybník totálně vylovili, jo? Tak chytali na všecko. A teďka já přišla moderovat, nikdo to netušil. Teď každý měl ty obrovské, jako my, ty pruty. Barely a pruty.
0: Rybářské
2: a já nevím,
0: pruty,
2: a
0: teď jasně.
2: Ty nohy, kádě. Kádě a podbíráky, já nevím, co všecko. A teďka jako já měla chodit tam mezi nimi, já jsem to ozvučené, že budu chodit, když někdo vyloví, takže...
0: Mirek právě v tuto chvíli vylovil 10-kilového
2: slunce. Jak se cítíte, jo?
0: Jo.
2: Teď nic, jo, 10 minut nic, 15 minut nic, pak tam někdo ulovil nějakého podbíráka, jo, tak jsem tam.
0: Co tam zůstal?
2: No, já vám řeknu, že vítěz ulovil dvě ryby, jo, ale za to z celého okolí voněly na rožni připravované ryby.
0: To je neskutečná historka, která se opravdu stala. Zuzka Bubílková s náma ve vysílání. No, co vy máte? Kapitálního sumce, ulovili jste ho někdy v životě, nebo máte nějaký svůj skvělý životní úlovek, klidně se můžete pochlubit i vy, nahrát nám to přes aplikaci Rádia Impuls nebo přes WhatsApp.
3: Žijeme muzikou i v létě na Rádiu Impuls.

0: Hledáme kapitálního slunce. Dneska v ranním tématu. Co se vám vybaví, když se řekne ryba? Ozvat se můžete teď hned, a to přes aplikaci Impulzu. A nebo přes náš radio WhatsApp 605 222 007. No a pokud jste právě teďka na silnicích, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka nebudou chybět.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
5: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: jsme s vámi i na Instagramu. Sledujte Radio Impuls. Radio se 4A. Radio Impuls. Doprava 007.
1: Jsem tady a nejrychlejší dopravní informace z celého Česka se mnou. Začínáme v hlavním městě. Uzavřený tunel Mrázovka směrem k Barandovskému mostu kvůli vážné nehodě osobáku. Jsou tam dlouhé kolony v Liberecké od Letňan a taky v Povltavské od Libně. Pražský okruh. Stojí se ve směru na letiště mezi Zbraslaví a Ořechem. O nic lepší to není ani na příjezdu do Prahy od Chomutova kvůli omezení u letiště. D11. 31. kilometr směr Praha, je tam nehoda dvou osobních aut a 4-kilometrová kolona. Komplikace máme i na D1. Na 171. ve směru do Brna havarovalo osobní auto a začíná se tvořit kolona. Další bouračka je na 31. kilometru ve směru do Prahy. I tady se připravte na zdržení. Ať už jste kdekoliv, hlavně dobře dojďte.

0: tady Impulzový, krásné ráno.
1: Zuřivý reportér Rádia Impuls.
0: Přesně tak, Zuřivec už se zase hlásí, je v jižních Čechách, tak jako celé rádio tento týden. Zdravím tě, Aleši.
2: Impulzový. Já vám přeji krásné dobré ráno. Z Vltavy, jak jsme říkali, to tak trošku se tomu taky jako přezdívá vltavská vodácká dálnice. Jasně. Kor teďka v letě to je trochu pravda, protože ta voda prostě je plná, ať už raftů nebo kánojí, je to úplně jedno. Prostě jsou tady vodáci a to je dobře. Já jsem teďka konkrétně v kempu u Nojdy, což je kousek za Rožumberkem. No a jsem tady teďka vlastně v kempu u jedné sympatické skupinky, která má tady vodácký kurz. Je to Československá akademie obchodní z Reslovy ulice číslo 5 v Praze. Tak a přímo, takhle vlastně vedoucí kurzu, je pan učitel Jan Schmidt. Dobrý den, Honzo.
3: Dobrý den.
2: Nebo vlastně ahoj.
3: No,
2: ahoj. Vodácké ahoj. Ahoj. Tak kolik tady máte dětí nebo mladých lidí, svěřenců?
3: 28, 23, 25.
2: 20, jak jsem se s ním bavil, tak to jsou třeťáci všechno.
3: Třeťáci a absolventi.
2: Jedna věc je tady být partička, kde každý jede za sebe, ale vy, Honzo, tady máte 25 prostě mladých lidí, kluků, holek, jaký to je?
3: Skvělý, podívejte se na ně.
2: Ne, no to jsou sympatiáci, ahoj.
4: Ahoj.
2: Ale že se jako nebojíte, rozumíte, 25 uhlídat?
3: Bojím a neuhlídám.
2: Ale vy tady máte i, to se mě takhle na tom strašně líbilo, že tady máte i kytaru. A my jsme tady ještě s Radkou a s Káťou a Radka má tu kytaru krásnou s sebou. Tak pojďme si nějakou takovou jako hezkou na vodáckém výletě společně dát. Co bychom mohli?
5: Zkusíme severní vítr.
2: No tak severní vítr, jdeme na to.

0: No to je krásný vodácký kurz, učitel Jan Schmidt. Ať se vám daří, holky, vám taky. Děkujeme za tu písničku, děkujeme za spolupráci a krásný vodácký výlet. Ahoj.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
3: Ahoj.
4: To hlavní na hlavním nádraží v Praze a v Brně je, že tam máte kam zajít, když vám vyhládne. Partnerem českých prázdnin s Impulsem je Bageterie Bulvár.

0: Příjemné ráno, v úterý 30. června vám přeje Honza Raněk a Zuzka Bubílková, se kterou se vám zase přihlásím za malou chviličku do vysílání. Dneska rozebíráme kapitální sumce. Vysílání nejen pro rybáře, vás, kteří nerybaříte, se třeba ptáme, jaký je váš životní úlovek. Dneska bude oblačno, na jihovýchodě skoro jasno a horko. Odpoledne ojediněle, na západě místy bouřky. Večer ale od jeho západu dorazí bouřky silnější, místy s přívalovým deštěm a kroupami, počítejte s tím. Přes den bude mezi 28 a 32, ale na jihovýchodě území může teploměr vyšplhat až na 630 stupňů Celsia.
1: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
2: Je 8:30, posloucháte zprávy jednou větou s Katkou Palajovou. Provoz na železniční trati u stanice Brno-Chrlice se po ranní srážce vlaku s člověkem opět obnovil. V Česku neskončí zbraňová amnestie, při které mohli lidé beztrestně odevzdat nebo legalizovat nelegálně držené zbraně či střelivo. Prezident Pavel dnes na Hradě jmenuje nového šéfa armády Hlaváče, který ve funkci vystřídá Řehku. Nejméně 20 lidí utrpělo zranění při požáru v ropné rafinerii ve východní Indii. A tenistky Muchová, Krejčíková, Bartůňková a Siniaková postoupili do druhého kola Wimbledonu.
0: A jestli máte svůj příběh s rybou, stačí ho nahrát na náš Radio WhatsApp 605 222 007 nebo přes aplikaci Rádia Impuls. Je 8:30, úterý 30. června. Halo, tady Impulzovi.
1: Impulzovi. Jsme vaše rádiová

0: Bedřich je rybář, který konečně chytil pořádný osmce, vykuchal ho, nechal si jenom hlavu a v udírně prý skvěle nauděl. Konečně ho někdo taky sněd, jinak 99% rybářů, kteří nám dneska volali, to pouští. A já jsem zjistil, Zuzko, dobré ráno, že oni vlastně sdílí tu rybářskou radost, že uloví, pustí a aby měl radost i ten druhý rybář, který ho zase chytí třeba na druhý den. To je sdílená rybí radost, tak to funguje mezi rybáři.
1: To je sdílený háček, jo. Ta chudák ryba, která tak čtyřikrát zakousne do háčku a je sice puštěná.
0: Taková ryba, že si po třetí řekne, ježiš, já jsem ale blbá. Po třetí jim skočím na háček. No nic.
1: Tam už se potom říká, pro boha, už ať mi někdo sežere.
0: Tak dneska máme rybí impulzy, jsme v krajině rybníku v jižních Čechách, ptáme se vás na vaše příběhy s rybou. A Zuzka říkala, včera mi píše přes WhatsApp, říká, Honzo, nepřijdu, já o rybách nic nevím. A dneska ráno přišla, helejte, a vy si sype jednu rybí historku za druhou.
1: No, člověk, tak jako já jsem si byla včera zaběhat, jo, večer, a tak jsem přemýšlela a bum, a normálně prostě jedna historka za druhou. A já jsem si vzpomněla ještě na jednu. A to je z Universal Studio v Los Angeles, jo, kde dostanete lístek, když si ho koupíte, on je šíleně drahý, jo, na naše poměry, ale platí vám rok, tak to si dovedete představit, že já jsem tam teda opravdu, aby ho využila, tak jsem se tam naučila jezdit hromadnou dopravu a jsem tam jezdila jako furt, jo. A když jsem, tam je takový vláček, jo, a když jsem tam byla asi, já nevím, po desáté, tak ten vláček vždycky zastavil u takového jezírka, kde je ta ryba s čelistí, jo?
0: Ano, slavný.
1: Jo? Ano, to je v podstatě je to kovová ryba, která přijde a teď ten vláček jako zastaví dlouho jako nic a najednou prostě ta ryba se tam u vás hned kousek od toho jako objeví a otevře tu pusu, jako že vás sežrada, ty čelisti se otevřou, ona jinak není moc velká, jo, já jsem si myslela, že je větší, ale ty lidi to už věděli a teďka všichni s těma mobilama, jo, asi to filmujou a tak dále. A představte si, že asi když jsem tam byla po desáté, tak se stala taková věc, že tam byli dva takový jako puberťáci, filmovali, čekali na tu rybu a když ta ryba otevřela ty čelisti, tak ten jeden, zřejmě pod vlivem toho filmu, jí hodil granát do pusy, jo, atrapu granátu a teďka prostě hrůza, jo, protože nikdo nevěděl, jestli ten granát je opravdu atrapa, nebo jestli je to opravdový granát, jo, a oni si toto fotili a filmovali na sítě, to zděšení nás všech, jo, a teďka prostě samozřejmě, že zavolali policajty a tak dále, ale to bylo něco tak strašného, že já jsem si uvědomila tu hrůzu, že co vlastně jsou lidi schopni udělat kvůli tomu, aby se prosadili někde na síti. A oni se tomu smáli a vůbec jim nevadilo, že je odvedla policie a že tam je jako, že prostě co způsobili neuvěřitelný povyk v celém tom parku.
0: Já nevím, no, jako lidi jsou pro ty senzace schopni udělat úplně cokoliv. Já jenom, když už jste to zmínil, tady tohleto, to jsou vlastně takový jako historický body, historický mezníky, protože ty čelisti, to byl tuším, to jsem se narodil.
1: To je Spielberg,
0: 75. No. Steven Spielberg a to byl první blockbuster v historii, který vydělal víc než 100 milionů dolarů.
1: A já jsem si na to vlastně kvůli tomu vzpomněla, že někde na nějakým kanálu teďka šly čelisti a já jsem si je pustila, jo, ze zajímavosti, že kam se ten filmový průmysl i posunul. A musím říct, že pořád je to konkurenceschopné.
0: Já si myslím, že on ten Spielberg měl vždycky vizi, že byl skvělej. Když si dneska pustíte
1: Vetřelce,
0: když si pustíte E.T. Mimozemšťana, což je taky jeho práce, to je neskutečný. No. Viděla jste to někdy?
1: Ano, viděla, ano.
0: To podle mě je to neskutečný i dneska. Konkurenceschopný v podstatě.
1: Ano, v podstatě nestratil dech.
0: Zuzenko, vy taky nestrácíte dech? Taky jste pořád konkurenceschopná a já vám moc krát děkuji, že jste dorazila.
1: Já vám taky děkuji, mějte se.
0: Přeji vám dobrou chuť k snídani a zase někdy naviděnou a naslyšenou. Už 9 minut po půl deváté. Halo, tady Impulzovi letní vydání.

0: naladili halo tady Impulzovi. Díky za všechny vaše rybí příběhy, které voláte a volali jste dneska do ranního tématu.
1: Mně, když řeknete ryba, tak se vybaví rybník Pily mezi Třešínem a Chvalšovicema v jižních Čechách, kam jsem chodila s tatínkem a kam on se chodil schovávat před svojí ženou. Jak to dopadlo? No, rozvedli se a já jsem mu zůstala. Sice už tatínka nemám, ale vzpomínám na to ráda. Mějte krásný den.
0: Ještě jedna reakce.
2: Tak můj největší úlovek životní je moje milovaná manželka. Jsem rád, že ji mám a větší úlovek už ani čekat nemůžu. Víc si ani zaslouží.
0: Milované manželky, myslím si, že jste nejlepším a největším úlovkem všech našich posluchačů, manželů, kteří se dneska ozvali do ranního tématu. Za chvilku nejrychlejší dopravní informace z celého Česka, taky v Tiblasti Korce.
3: Ať příště nehledáte, kde hraje dobrá nálada, přidejte si Radio Impuls mezi oblíbené. Jedno ťuknutí a jste doma. V rádiu, kde to žije, zpívá, kde je dobrá nálada. Tak šup, přidejte si nás do oblíbených a mějte Impuls vždycky po ruce. Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: muzikou. Českou muzikou. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Už za chvilku písnička z Impulsovic krabičky. Helena zaspívá Přejdi Jordán. A teď nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začínáme v hlavním městě. Tunel Mrázovka směrem k Barandovskému mostu je už po nehodě průjezdný levým jízdním pruhem. Přesto ale čekejte kolony od Letňan a také od Libně. Stojí se v Kbelské směrem do Hloubětina a ve východní části okruhu mezi Černým mostem a Štěrboholi. Ucpané jsou oba směry na příjezdech k letišti kvůli zúžení. Kladensko. Hromadná nehoda na silnici 16 za Velvary směrem do Slaného. Dálnice D11. Dvě osobní auta se srazila na 31. kilometru směrem do Prahy. Kolona má 3 kilometry. Hned dvě bouračky taky brzdí provoz na D1. První je na 31. kilometru ve směru do Prahy a druhá na 171. kilometru směrem do Brna. A profíci z Global Assistance hlásí 11-kilometrovou řadu na bratislavské D2 před Brnem. Uf, vydržte to! Člověku se na tu dopravu chce říct úplně fujky, ale máte tady Vlastíka Korce a ten vás nabije energii a začne hezky vtipem.
2: No já fujky neřeknu na tu dopravu, řeknu, hlásit se to musí, to je důležitá věc, ale Honzíku, dobré ráno,
3: ahoj.
2: Co tvůj největší úlovek?
1: Hele, já si myslím, že můj největší úlovek je to, že se mi splnil můj dětský sen a můžu dělat rádio.
2: Prosím tě, kolik let už tady vysíláš?
1: 30.
2: Ty krás. Já už tě doháním, ale.
1: Tak to každý ví Vlasto, že jo, ty jeden.
2: To je pravda, to
1: lumpe.
2: Je pravda. Tak kamaráde, vtip pro tebe, jo. V kupé ve vlaku jede pět cestujících. Všichni luští stejnou křížovku. V tom jeden z nich řekne. Prosím vás, tady hledám část ženského těla na 4. Začíná na P a končí na A. Po chvilce jedna dáma z těch pěti, co luští stejnou křížovku, říká, prosím vás, to je přece pata. A po dalších pár vteřinách jeden kněz, který taky luští stejnou křížovku, řekne, prosím vás, nemáte někdo gumu?
0: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulsovic krabičky. Rádio
1: Impuls. Klasiko, zdá se mi to, nebo že jsi přetvrdil trošku?
2: Vůbec ne, vůbec ne.
1: Naopak. Máš jenom dvě vteřiny. Jednu vteřinu. Dobrý, zpívá Helena.

0: Dneska jsem se ptal, co vás napadne, když se řekne ryba. Taková jednoduchá otázka. Někdo vystřelí ze sebe Vánoce, někdo třeba jeho spolužák, protože se třeba jmenuje Jan Ryba. Každopádně velká rybí rodina se dneska sešla tady v rádiu. A dokonce i paní Rybová. Impuls tě spoutá. Rodina tě spoutá. Rádio Rodina, do které teďka patří i Pavla.
1: Já vás zdravím. Děkuji za zavolání. Já jsem taky spoutaná.
0: Jasně, Pavlo. A horkem jsme spoutaní teďka, Pavlo, co?
1: Paráda.
0: Co vás napadne, když se řekne ryba?
1: Helejte, co mě napadne, když je ryba? Já půjdu trošičku z jiného žánru.
0: Pojďte.
1: Já jsem se přistěhovala do baráku sousedka, jmenuje se Jana Rybková.
0: Mm-hmm.
1: Je to naše sluníčko, je to vynikající sousedka, je s ní seranda, prostě je to prostě naše ryba.
0: Impulzovi zdraví i Rybovi a Rybkovi a děkujeme za účast.
2: Impulzovi. Jsme vaše rádiová

0: Když nemusím, tak si ji pouštím. Sám, myslím tuhle pecku. Simon Le Bon, frontman legendární britské party Duran Duran, která nedávno navštívila Prahu. Ordinary World. Ježiš, to byla dobrá pecka, to jsme hezky odstartovali to dnešní dopolední vysílání. Hezký dobrý den, za chvilku bude 9 hodin, chystají se zprávy, Kateřina Palejová dorazí. Já zde mám informace o počasí, dnes bude den oblačný, v jihovýchodní polovině území počítejte s polojasnem až skoro jasnem. Odpoledne ojediněle na západě místy přehánky nebo bousky. Večer čekáme od jihozápadu přehánky a bousky četnější a silné. Teploty 28 až 32 v tisíci metrech na horách 23. Tak si sedni, Vítku, řekni mi ahoj.
1: Ahoj.
0: Zdravíme Kateřinu Palejovou.
2: Krásný den.
0: Která se dnes maximálně vyletnila, dobře děláte. Za chvilku zprávy.
3: Ať je počasí jakékoliv, za okně Vekra máte klid. A to jednou provždy. Vekra a máte klid.
4: Vlasta Korec, to je náš expert na dobrou náladu. Už v 9 vám pustí 7 pecek bez reklam pro vaše milionové kolegy. Naservíruje zážitky cestovatele Jirky Kolbaby a doručí radost ze života. Dopoledne s dobrým Korcem, Vlastou Korcem. Každý všední den v 9 na rádiu Impuls.
5: Počasí teplotně rozdělí republiku, vedra ohrožují ryby. 4 české tenistky jsou ve druhém kole Wimbledonu. Je 9 hodin, začínají zprávy s Kateřinou Palejovou.
4: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Extrémní vedra na sebe dávají postupně zapomenout. V Česku se ochlazuje na jihovýchodě republiky, ale i dnes můžou teploty vysoce přesahovat tropickou třicítku. Počasí sleduje reportér Vítek Zábranský. Vítku, hezké dopoledne.
1: Pěkné dopoledne. Republika je teplotně rozdělená, zatímco západ už bouřky schladily, na východě dál jedou klimatizace naplno. Pro jeho východ Česka platí až do půlnoci výstraha před extrémním vedrem. Hlavně v jihomoravském a části Olomouckého kraje se teploty znovu vyšplhají přes supertropickou 35. Na západě republiky pak meteorologové slibují, že už se bude při teplotách kolem 25 dýchat lépe. Na ostatním území bude teploměr ukazovat kolem 30 stupňů. Propad teplot se projevil i v noci, ta uplynulá byla chladnější než ty předchozí. Výjimečně ale ještě vydržela tropická. Třeba v pražském Klementinu naměřili 22,5 stupně Celsia. Další ochlazení přinesou odpolední bouřky. Od 17 hodin hrozí v celé republice. Znovu můžou být silné s přívalovým deštěm a 2-centimetrovými kroupami. Vítek Zábranský, Rádio Impuls.
5: Vedra ohrožují ryby, tropické teploty a dlouhodobé sucho snižují množství kyslíku ve vodě a rybáři proto na některých místech instalují přístroje, které vodu provzdušňují nebo mění způsob vypouštění vody, aby zabránili úhynům ryb. Problémy se objevují také u raků říčních. Například v potoce Bílá voda na pomezí Blanenska a Prostějovska jí hynou desítky. Podle ochránců přírody za to mohou vysoké teploty i nízký přítok vody z okolních rybníků. Naše prázdninové vysílání dnes představí jeho českou gastronomii. Reportér Tomáš Kabát se ve svých vstupech přihlásí z Třeboně a z okolí Českých Budějovic. Tome, hezký den, co přesně tě tam čeká?
6: Zdravím vás z jižních Čech, když se řekne české víno. Většina z nás si představí jižní Moravu. Mě ale překvapilo, že existuje vinařství i tady na jihu Čech a zpracovává nejenom hrozny, ale i lesní ovoce. Mě konkrétně zaujalo borovanské borůvkové víno. To je přímo název lokálního výrobku. Takže polední vstupy budou o něm. Odpoledne a večer se pak podíváme na místo, kde vznikly kapří hranolky. Jde o legendární restauraci hned vedle rybníku Svět. Tomáš Kabát, Rádio Impuls.
5: Počet potvrzených případů eboly v Kongu stoupl na 1307. Na nemoc už zemřelo 377 lidí. Informovala o tom agentura Reuters odvoláním na koňské úřady. Epidemie zasáhla celý severovýchod Konga. Celkový počet případů i obětí je pravděpodobně vyšší. Humanitární pracovníci a vědci tvrdí, že zdravotnické úřady virus odhalily příliš pozdě. Podle dosud nepotvrzených epidemiologických šetřeních se první podezřelá úmrtí datují už od ledna. Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí i Světová zdravotnická organizace považují riziko šíření nákazy mimo zasažené oblasti za nízké. Čtyři Češky úspěšně vstoupily do tenisového Wimbledonu. Ve druhém kole jsou Karolína Muchová, Barbora Krejčíková, Nikola Bartůňková a Kateřina Siniaková. Do soutěže se dnes chystá zbývajících 8 Čechů. Český souboj mezi Karolínou Plíškovou a Terezou Valentovou začne v pravé poledne našeho času. Ve stejné chvíli nastoupí nasazená 21. Bousková proti Australance Gibsonové. Dále o postup zabojují Lehečka, Menší, Kopřiva, Nosková a Bejlek. Hned dvě nehody blokují provoz v Praze v tunelovém komplexu Blanka ve směru na Smíchov. Dlouhé kolony se táhnou od Letňan a také od Libně. Tunelům se proto raději vyhněte. A to je ze zpráv všechno. Teď už startuje dopoledne na Impulzu s Vlastíkem Korcem.
0: Já se zapojím do dění, ano. Lehce jsem okusil těch kolon, kterých je teď v Praze kolem tunelu spousta. Vyhnul jsem se, sem tady, pouštím se do toho. Kačko, díky.
5: Jsme rádi.
0: No a taky samozřejmě. Pouštím se rumpece v kuse a bez reklam a po písničce volám Oldovi, který dnes pojmenuje své milionové kolegy.
4: Dopoledne s Dobrým Korcem na rádiu Impuls.

0: milionoví kolegové na rádiu Impuls.
1: Posloucháte dopoledne s Dobrým Korcem a jdeme hrát pro milionové kolegy. Na druhé straně drátu by měl být Olda, je to tak?
2: Ahoj, ano, jsem to já, Olda.
1: Ano, Oldo, jsem to já, taky tady jako za mladá vlasta. Těší mě to. Prosím pěkně, komu dnes budeme hrát? Kdo jsou milionoví kolegové Oldy?
2: No, jsou to všichni řidiči s povoláním a jsou to hlavně kolegové, no, za vlastem, sanitkáři, taxikáři a ještě vy, ne, a kolegové.
1: No tak to je vlastně přání úplně pro všechny, ale především ty za volantem, je to tak?
2: No, to taky a ještě pro ty lidi, kdo dozvládá tohle teplo hlavně.
1: Tak ono se to musí zvládnout, tak jsme postaveni před hotovou věc a tak my jsme velcí dospělí a víme, jak na to, hlavně známe recepty, pitný režim, nějak se nepřetěžovat, to je přece klasika, ne?
2: Ano, hlavně pít.
1: Přesně tak.
2: A neblbnout.
1: Ano, neblbnout, žádný alkohol, žádný energetický nápoje. Oldo, děkuji moc, ať to jezdí, ať to funguje. Děkuji za registraci na www.impuls.cz. Oldo, hezký den a díky.
2: Vám taky, díky, ahoj.
1: Ahoj.

Celý svět je hned lepší, když máte tu správnou rodinu. A ta naše stojí za to. V hlavních rolích Honza Daněk, Klára Šedová a vy, naši posluchači. Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina.

0: Přesně 9:30, posloucháte Impulse, dohráli jsme 7 pecek v kuse a bez reklam. Pro milionové kolegy. Chcete-li vy zahrát pro své milionové kolegy, tak pochopitelně můžete, stačí se registrovat na www.impuls.cz. No je to všechno v pohodě. Za chvilku Poetika s hitem Půlnoc, Vanessa Williams, no a potom v mém kalendáři koukneme na dnešní datum. By the way, připomínám, je 30. června a my jsme Impuls.
1: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou.

0: Vlasty Korce.
1: Dnes je 30. červen. Před 35 lety se otevřel první úsek jihočeské dálnice D3. Šlo zhruba o 3-kilometrový obchvat Tábora. 45. narozeniny slaví naše úspěšná oštěpařka Bára Špotáková. Dvojnásobná olympijská vítězka a trojnásobná mistryně světa. Gratulujeme! A ještě jedny sportovní narozeniny právě dnes je 60 legendárnímu americkému boxerovi Mikeu Tysonovi. Jeho kariéru teď připomene reportér Vítek Zábranský. Dobré dopoledne, kamaráde.
2: Pěkné dopoledne. Železn Mike, Kid Dynamit nebo nejzlejší muž planety. Takové přezdívky si Mike Tyson vysloužil. Už jako 20letý se stal nejmladším profesionálním mistrem světa v těžké váze v historii. Tyson nechvalně proslul také řadou skandálů, a to mimo ring i v něm. I sportovní nefanoušci si muže s ikonickým tetováním na obličeji spojí s kauzou ukousnutého ucha. Okus smyslového orgánu připravil protivníka Evandera Holyfielda při zápase v roce 1997. Dočkal se za to diskvalifikace a vysoké pokuty. Tyson také strávil několik let ve vězení za znásilnění a napadení. Boxerky pověsil na hřebík v roce 2005, ještě předtím vyhlásil osobní bankrot. Přitom ve své době byl nejlépe vydělávajícím sportovcem světa. Po konci kariéry se Tyson živil mimo jiné herectvím, objevil se třeba v komediálním filmu Pařba ve Vegas, kde se pustil i do zpěvu.
3: Mike Tyson? This is my favorite part coming up right now. I can feel it coming in here tonight. Of course, my guy.

0: Ta scéna mimochodem skončila pěstěvkou, tak jak je mu vlastní. Několikrát se Tyson také vrátil do ringu a letos na podzim by měl boxovat s další americkou legendou, dosud neporaženým Floydem Mayweatherem.
1: Ano, ta scénka v tom filmu jinak skončit nemohla. Mike Tyson dnes slaví 60. narozeniny. Jeho kariéru připomněl reportér Vítek Zábranský. Děkuju, naslyšenou.
0: Hezký den.
2: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulsu.

0: Chřapatá, navíc nohatá Marie Rodrová v Impulzovic krabičce. Chystáme se na silnice, před námi aktuální dopravní zpravodajství. Bouralo se na D11 na 31. kilometru ve směru do Prahy. Vše o tom povím už za chvilku v dopravě, kterou si dáme velmi brzy.
1: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Hezky to letí a to se mi líbí. Pojďme se tedy podívat nejenom na tu D11 s Lenkou Roštokovou z Global Assistance. Lení, ahoj.
2: Ahoj, Vlastíku, hezké dopoledne. Na dálnici D11 z Jaroměře do Prahy u Poděbrad na 31. kilometru stojí dvě auta v levém pruhu po nehodě, kolonné od 36. kilometru. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Domašov na 171. a půltém kilometru bouralo osobní auto, zpomaluje se od 168. kilometru. Na silnici 7 z Prahy do Chomutova u Lotouše je dopravní omezení a kolony jsou v obou směrech. A na městském okruhu v Praze ve směru Stroj na Smíchov zkomplikovaly dopravu hned dvě nehody. První v Bance, druhá pak v tunelu Mrázovka. Omezili vjezdy do tunelu ve směru Stroje na Barandovský most a doprava v okolí kolabuje. Stojí Holešovičky, Polotavská, Liberecká, Trojská. Ucpaná je také oblast Smíchova a Anděla. Global Assistance, Lenka.
0: Dopravní informace jsou za námi, ozvěte se k nám, pokud budete mít něco nového aktuálního na číslo 605 222 007, anebo se můžete ozvat přes aplikaci, ale to všechno velice dobře znáte. Marquez a Pecka Vayamos, compañeros.
1: Plynulou jízdu vám přeje Carvago, online prodejce automobilů s více než milionem vozů. Bezpečný nákup vašeho auta carvago.com.

0: Hej jo, tak teď je mi skvěle. To je moje životní hymna. Everybody wants to rule the world. Tears for fears. Výborná pecka, skvělá to záležitost. Ladíte Impuls. Úterý 30. červen, za chvilku už 10 hodin. S Kačkou Palajovou se na vás chystáme. Já dám počasí a Kačka za chvilku naservíruje čerstvé zprávy. Dnešní počasí bude oblačno v východní polovině území polojasno až skoro jasno. Odpoledne ojediněle na západě místy přehánky anebo bouřky. Večer čekáme od jihozápadu přehánky a bouřky četnější a na mnoha místech také silné. Teploty 28 až 32.
1: K českým prázdninám patří živá muzika a my ji pro vás máme pořádnou.

0: Rádia Impuls. Skvělá atmosféra. Do obýváku, na chatu nebo k táboráku. Kde budete poslouchat vy? Víkendový živák. Každou sobotu v 8 večer. Na Rádiu Impuls.
1: Za otravu dělníků v Olomouci může proudové čerpadlo. Z lidskoprávních rad vlády rezignovali desítky expertů. Paraguay vyhlásila po postupu na šampionátu státní svátek. Je 10 hodin, zprávy má Kateřina Palajová.
0: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Zdrojem úniku oxidu uhelnatého v Olomouci bylo proudové čerpadlo, oznámil to před chvílí mluvčí policie Jaroslav Herzán. Vysoce jedovatým plynem se včera přiotrávilo 7 dělníků, 2 byly v kritickém stavu, jednoho museli záchranáři resuscitovat. Neštěstí se stalo při bouracích pracích, právě při nich dělníci přístroj používali. Přitom se v objektu nahromadil oxid uhelnatý, kterého se postupně nadýchali. Přesné okolnosti případů jsou podle policie předmětem dalšího šetření. Celkem 53 expertů z lidskoprávních vládních rad rezignovalo. Nesouhlasí s přesunem agend z gesce úřadu vlády pod 3 ministerstva. Podle nich tento krok ochranu zranitelných v Česku oslabí. Potřeba je nadrezortní řízení. Vadí jim i to, že kabinet se svými poradními sbory změny předem neprojednal a jejich následné připomínky nezohlednil. Rezignující působili v radách a výborech zdarma. Podle odhadu jich odchází asi třetina. Novým náčelníkem generálního štábu je Miroslav Hlaváč. Před okamžikem ho na Pražském hradě do funkce jmenoval prezident Pavel. Vystřídá tak dnešnímu dni Karla Řehku, který byl zároveň z postu odvolaný. Vedení armády Hlaváč tradičně převezme dnes dopoledne na Pražském Vítkově při slavnostním nástupu u příležitosti Dne ozbrojených sil. Hráz Slapské přehrady na Vltavě musí řidiči dál objíždět. Pokračuje tu generální oprava mostu a silnice. Od jara ji provází úplná uzavírka pro auta i pěší a to některým lidem výrazně zkomplikovalo dojíždění do práce. Například cesta ze Slap do Rabině se kvůli uzávěře prodloužila o více než 20 kilometrů. Podle generálního ředitele povodí Vltavy Petra Kubaly práce postupují podle plánu.
2: Se jedná opravdu o opravu té mostové části, nikoli v žádného zásahu do hráze vodního díla nebo přehrady jako takové. Práce byly zahájeny začátkem letošního roku. Probíhá tam destrukce a demontáž a odvázení těch stávajících starých prvků.
1: Dělníci zpočátku pracovali mimo vozovku a silnici tak nebylo nutné uzavřít. To se stalo až 2. března. Uzavírka je naplánovaná do prosince roku 2027. Při koupání ve vedrech bychom měli být ostražití. Do vody se vyplatí chodit ve dvou. Pokud se rozhodneme přeplavat celý rybník nebo vodní nádrž, měli bychom se ideálně vybavit bojkou a říct o tom někomu ze svých blízkých. Mluvčí plzeňských vodních záchranářů Tomáš Kopáček Rádiu Impuls řekl, že bychom také měli opatrně vstupovat do vody.
3: Je vhodné se před vstupem do vody osmělit, a to nejen při vysokých teplotách vzduchu nebo při fyzické aktivitě. Je vhodné do vody vstupovat pozvolně, nikoli skokem a při tom vstupu si tedy skladit hlavu, konkrétně čelo, obličej a zátylek.
1: Při náhlém skoku do vody se nám totiž může zpomalit tlukot srdce a s tím může přijít i ztráta vědomí. Vymstít se nám může také kvůli malé hloubce. Právě skoky do mělké vody na neznámých místech patří mezi nejčastější příčiny úrazů u vody.
0: S Impulzem na fotbal.
1: Paraguay vyhlásila státní svátek. Důvodem je postup této jihoamerické země do osmifinále mistrovství světa, který si vybojovala v utkání s Německem. To vypadlo hned v prvním kole. Paraguay podlehlo na penalty 3-4. Po penaltách skončili na šampionátu i Nizozemci, které zdolalo Maroko. Brazílie přišla přes Japonsko. Ode mě je to všechno, Vlastíku, máš slovo.
4: Německo, Nizozemí, ven, to je velké překvapení. Vič. No to je ten vabank skrze va penalty, ale zase díky tomuhle my jsme se na ten šampionát dostali. Ale přesně to tak. Už je historie, ale docela pěkná. Pojďme to posunout. Ladíte Impuls, my se za chvilku rozjedeme s úsměvem, mý skvělí kolegové vám budou rozdávat odměny, no a já k tomu budu hrát česky.
0: Dopoledne s dobrým korcem na Rádiu Impuls.

Všude dobře, u nás nejlíp. Tenhle týden na jihu Čech. Tam, kde je kaprů a rybníků plno. Stejně jako skvělé nálady a úžasných lidí.

0: Jezdím s úsměvem.
1: Ano, náš velký projekt Jezdím s úsměvem pokračuje. No a věřím, že do vysílání se teď přihlásí kolega Petr Berka. Petře, ahoj.
2: Ahoj, hezké dopoledne. Dopravně bezpečnostní projekt Rádia Impuls a čerpaček OMV má dnes před sebou další výjezd a opět vezeme s sebou odměny pro úsměvavé řidiče. Jakou odměnu byste brali vy schválně? Tak asi určitě by to bylo tankování na rok zdarma, to je jasné, ale máme i tankování na měsíc zdarma nebo kávu Viva a spousty dalších odměn pro vás. Chceme vás vidět a já pevně věřím, že i vy nás a náš celý tým. V takovémto případě poslouchejte Rádio Impuls. Připravil jsem malou nápovědu, kamže to dneska jedeme. Jedeme do města, které se proslavilo především strojírenskou výrobou a je to i město, kde se dívá, no jak to říct, snad možná podzem. Ano, podzem. Ano, přesně tam jedeme a já se na to těším, že se potkáme s vámi. Další nápověda po obědě a to ještě připravíme takovou malou soutěž pro všechny posluchače o 500 na cokoliv čerpačkám OMV. Za jednoduchou otázku 500 korun na ruku bude určitě fajn. Tak po 12. už v odpoledním vysílání Rádia Impuls a já zdravím všechny řidiče s úsměvem a říkám ještě jednou, jedeme dneska za vámi. Tak Vlastíku, ahoj a měj se krásně.
1: Kamaráde, skvělá práce, moc se mi to líbí, jsem zvědav, jak to dnes dopadne. Ale já přidám aktuální dopravu, ta se bude, Peťo, hodit tobě. Kolony sledujeme na trase mezi Humpolcem a Pelhřimovem.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
3: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Žijeme muzikou. Českou muzikou. Budík vypnutý, kafe hotový a Radio Impuls? No jo, zase ho hledáte. Tak si nás přidejte do oblíbených a máte klid. Jedno ťuknutí a hraje rádio plné dobré nálady. Radio Impuls. Radio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kvůli zúžení se uspává trasa Humpolec-Pelhřimov. Na silnici 34 mezi Vestrkovem a Velkým Rybníkem. Kolona je v obou směrech. Další šňůry aut sledujeme na Pražském okruhu v úseku mezi Kbely a Běchovicemi na trase Letňany-Štěrboholy. A více jak 2 kilometry měří kolona v Praze v Liberecké ulici směrem od Letňan na Holešovice. Ozvěte se k nám do dopravy přes aplikaci nebo číslo 605 222 007. Teď už je Švýcar DJ Bobo.

0: Tady Impulse, stále dobré dopoledne, chcete-li zahrát pro své milionové kolegy a hned rovnou 7 pecek v kuse a bez reklam, tak můžete. Stačí, když se zaregistrujete na www.impuls.cz, no a já se o vše postarám. Zavolám vám, dohodneme se, který den odvysíláme těch 7 pecek, no a vy pak řeknete, komu se bude přát. Je to prosté, je to jednoduché. Ještě jednu noc. To není mé osobní přání, to je název skladby kapely Jelen, kterou pouštíme hned po chvilce a potom si dáme Roxety. Ale mezi tím ještě objedeme kus světa s Jirkou Kolbavou.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
1: Jirko, ahoj, dobré dopoledne. Už několik dní nás inspiruješ Azorskými ostrovy. Pojď nám je teď přiblížit pro lidi, kteří je třeba vůbec neznají. Zkrátka, když se řekne Azory, na co si ty vzpomeneš?
2: Hezké dopoledne, Vlasto. Tak určitě mě to připomene evropskou Havaj. Tak se jí někdy přezdívá této oblasti a já jsem to tady právě ty fenomény našel. Pak musím říct, že se tady přemístujeme často autobusy nebo auty, tak si všimneme kvalitních silnic. Oni přece jenom ti Portugalci ty evropské fondy využili právě na zkvalitnění struktury těch silnic a komunikací. Také, že se tady rychle mění počasí a to právě s tím souvisí. No musím říct, že ale v zimě prý jsou tady velice příznivé ty zimy. Tak já jsem tady ještě v zimních měsících nikdy nebyl, vždycky jsem tak spíš v tom létě nebo na začátku léta a to je tady počasí velmi příjemné, i když třeba střídavé. No, když někdo hraje golf, tak si myslím, že by se mohl také zavítat, protože tyto ostrovy mají tuto pověst, že to je raj pro golfisty. Třeba jsem si všiml jedné věci, že každý ten ostrov má přidělenou svoji barvu. Já jsem byl na São Miguel, to je zelený ostrov, ale třeba Flores je růžový, Pico, tak tomu dali šedou barvu, Santa Maria žlutou barvu, São Jorge, takže svatý Jiří, ten dostal hnědou barvu, Corvo černou, Terceira a Faial, ten má přidělenou modrou barvu, ale tak to je nám tak, že se to tak někdy tady komunikuje. Obyvatelstvo je tady velice zvláštní a prý se geneticky liší od obyvatel Portugalska a potom si uvědomí, že jsou tady docela zajímavé kopce, jsou to prý nejvyšší vrcholy hor, protože ty hory začínají už na dně mořském, tak to je také velký zážitek. A všude vidím hortenzie a mnoho fantastických barevných květů. A možná ještě teď bych řekl, že těm ostrovům se kdysi říkalo Jestřábí ostrovy, ale to byla chyba, žádný jestřáb tady není a přesto se ten jestřáb dostal na azorskou vlajku. Na zbytek si třeba řekněme po písničce.
1: Dobře, souhlasím a já se mezi tím kouknu, Jirko, na letenky.

0: cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
1: To je zvláštní, Jirko, inspiruješ lidi, teď mi píše můj potápěčský buddy, že prý golf a potápění na těch Azorech bychom mohli zkusit. No ale pojďme pokračovat. Ty tam máš ještě nějaké zajímavosti, je to tak?
2: Vlastně představ si, že Mark Twain se zmínil o Azorách dokonce ve svých knihách, což je velmi zajímavé. A potom ještě jedna zajímavost, všiml jsem si na letišti, když jsem odletal zejména, že na Terceiře je velké množství letecké techniky. Je tu letecká základna NATO a bylo tam velké množství právě těch šedých letadel vojenských. Je dobré tady ochutnat vína, to je fantastické místo na víno. To možná ovlivňuje také délku života, protože ti místní lidé se dožívají vysokého věku, za to asi můžou ryby a možná i trochu toho vína a případně hodně ovoce a zeleniny. Tato oblast pro někoho není přijatelná v té věci, že se tady konají tradiční býčí zápasy anebo býčí běh městem, oni tomu říkají Torada a Korda a já jsem to všechno viděl několikrát a fotil. A také potom ještě několik zajímavostí, které se vztahují k té místní flóře, protože tady se pěstuje čaj, je to jediné místo v Evropě, také najdeme kávové plantáže anebo dokonce ananasové plantáže. Ty jsou zajímavé v skleníku, ale je to i ananas dokonce. Takže je tady mnoho zvláštností, je tady mnoho pozoruhodností a já jako člověk, který fotí, jsem si všiml, že jsou to jedny z nejfotogeničtějších ostrovních formací na světě. Vždycky mě Azory baví a určitě bavit budou. Naslyšenou.
1: No a to si, myslím, teď do své azorové sítě chytil dalšího člověka, který by chtěl ty Azory vidět na vlastní pěst. Jirko, děkuji za skvělé povídání, těším se zítra, ahoj.
0: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulsu.

Skvělá Impulzovic krabička, Pavel Šváb, Bohumír Starka a Hvězda na vrbě. Za chvilku třeba Ozone, to jsou ti Moldavci, Dragostea Dintej, Janza Kalousek, Řeka v plamenech, ale já se koncentruji na aktuální dopravní zpravodajství. Jste-li za volantem, tak vás to jistě zajímá. Kolonu čekejte na trase mezi Humpolcem a Pelhřimovem. No a do Pelhřimova, tam byste se měli jet podívat, to znáte.

0: Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
1: Kdo by si nepamatoval hovězí s mrkvičkou, parádní symfonie a chutě a všichni si chodili přidávat. Já jsem recept samozřejmě povýšil na michelinskou úroveň. Jak jsem to zrobil? Tak třeba místo muky dávám nastruhanou bramboru a místo cukra včelí mrdík.
0: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
1: Kurňa, tolik recepisů na bramboráky jsem ještě neviděl. A těch názvů, no kýho gizda čert, aby se v tom vyznal. Bramborák, vošouch, smunda, sejkora, strouhanec, toč, bač, strýk a milion dalších názvů.
0: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu.
2: Radio Impuls. Doprava 007.
3: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Bude vás to zajímat, jestliže řídíte a někam jedete. Začíná Lenka Roštoková, Global Assistance.
4: Ahoj Vlastíku, hezké dopoledne. Na východní části Pražského okruhu od Černého mostu na Smíchov zasjezdeme na dálnici D11, se srazila dvě nákladní auta, blokují po nehodě dva pruhy a kolona se tvoří od Blbské přes Novopatskou. Na D7 na trase Praha Chomutov je omezení u letiště a se zdržením počítejte v obou směrech. Na dálnici D11 z Jaroměře do Prahy popojíždí 4-kilometrová kolona před 8. kilometrem. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna očekávejte pomalý provoz a přerušované kolony hlavně kamionů mezi 210. a 196. kilometrem. Podobná situace je i na příjezdu do Brna z Prahy mezi 188. a 196. kilometrem. A na D2 z Bratislavy do Brna je silný provoz hlavně kamionů v pravém pruhu od Blučiny od 11. kilometru. Global Assistant Lenka.
3: Ano, přesouváme se na Táborsko. Máme tam svého parťáka. Co se tam děje? Povídej.
5: Čau, kluzáci, trasa Tábor Pelřimov v obci Záredniční Lhota na zastávce u knížecího rybníku policie. Dejte si tam bacha.
3: Ano, prosím, a ještě Karel.
6: Dejte si prosím pozor, trasa Děčín, Česká Lípa, právě čerstvě za Děčínem. Velká grupa cyklistů, silnice jsou ouzký, tak ať do nich nevlítnete z jedné nebo z druhé strany.
3: No tak asi jedu na Tour de France, to se musí respektovat jednoznačně. Díky chlapi, že s náma vysíláte, že pomáháte všem ostatním kolegyním a kolegům za volantem. Volejte i dál přes naší aplikaci nebo číslo 605 222 007. Teď už ty moldavský čabajky.

0: Je třeba vstoupit do vod poslední části dnešního dopoledního vysílání. Začnu počasím, bude oblačno. Odpoledne a večer očekávejte od jeho západu přehánky a bouřky. Místy silné, bacha na to, a teploty 28 až 32. Za chvilku zprávy.
1: Ať je počasí jakékoliv, za okny Vekra máte klid. A to jednou provždy. Vekra. A máte klid.
2: České prázdniny s rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
3: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle to tě dojme.

0: Všude dobře, u nás nejlíp.
1: Řidič nemá tvrdý chleba, ale křupavou bagetu, patatas, iced tea a cokoliv jiného, když to vezme přes BB Drive. Partnerem českých prázdnin s Impulzem je Bageterie Bulvár.
2: Tyjo, tady je strašný vedro. Dala bych si něco studenýho.
3: Na OMV mají teď tři nový letní kávy Viva. Espresso Sunrise, Espresso Tonic a kokosovo-jahodové latte.
2: Dobře, tak je jedeme vyzkoušet.
3: Ledové kávy Viva na vás čekají na čerpacích stanicích OMV.
4: Brněnské uzavírky v noci. Po požáru v Břeclavi jsou dva lidé ve vážném stavu. V Polsku se včera utopili čtyři lidé. Je 11 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
0: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Okolí Brna čekají dopravní manévry. Kvůli pokračující přestavbě křižovatky dálnic D1 a D2 bude nutné na dvě noci zavřít D2. První uzavírka je naplánovaná od pátečního večera do sobotního dopoledne, druhá pak na noc ze soboty na neděli. Šéf ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl říká, že přestavba vytížené dálniční křižovatky v Brně je mimořádně náročná.
5: Snažíme se veškeré ty těžké práce, ty uzavíráme dopravu nebo zase do toho provozu více dělat o víkendech, nočních hodinách. Skutečně budou probíhat i teďka na prázdninách betonáže v době nočních hodin, to znamená skutečně ty práce, které by zasahovaly do toho provozu nějak zásadně, tak se snažíme eliminovat.
4: Kvůli stavbě bude také krátkodobě zavřená páteřní cyklostezka podél Svratky, a to od neděle do úterý. Kompletní přestavba vytíženého dopravního uzlu má skončit příští rok v listopadu. Hasiči ráno zasahovali v Břeclavi u požáru bytu. Z domu se muselo evakuovat 12 lidí. Dva lidi z bytu záchranáři převezli ve vážném stavu do nemocnice. Ženu museli resuscitovat. Vyplývá to z informací hasičů na sociální síti Threads a vyjádření mluvčí záchranky. Oheň způsobil škodu předběžně odhadnutou na 1,5 milionu korun. Zásahem se naopak podařilo uchránit majetek za zhruba 10 milionů. Proč hořet začalo, zjišťuje vyšetřovatel. Pod Krušnohoří má nejvíc neúspěšných žáků a studentů. Buď je čekají na konci prázdniny reparáty, nebo musí opakovat ročník. Situace se přitom dlouhodobě příliš nelepší.
6: Celorepublikový průměr pro základky a střední školy je 4 až 5 neúspěšných žáků a studentů z každé tisícovky. Na Karlovarsku a Ústecku to je dvakrát výjimečně až třikrát víc. Na vině přitom nejsou jen podmínky v rodinách, ale často i neschopnost škol poznat problém. Na základkách bývá složitý přechod z prvního na druhý stupeň. Další krize pak přicházejí během nástupu na střední školy. Dušan Valenta, Radio Impuls.
4: Zemědělce v západním Japonsku znovu zaměstnávají hranaté melouny. Zahájili tradiční dodávku, během které přinesou do poloviny července zákazníkům asi 400 netradičně tvarovaných melounů. Každý z nich vyjde v přepočtu asi na 1300 korun. Hranaté melouny nejsou nijak zvlášť sladké a nehodí se ke konzumaci. Díky svému nezvyklému vzhledu si ale získali oblibu jako letní dekorace. Koupání v Polsku hlásí za včerejšek tragickou bilanci. Utopili se čtyři lidé. Za celý červen je zatím utopený v zemi 61. Uvedla to místní média s odvoláním na policii. Ta vybízí k ostražitosti a varuje, že současná vedra riziko utonutí zvyšují. V Polsku meteorologové varují před pokračujícími vedry v části země, kde se teplota může vyšplhat k 37 stupňům. Objevovat se mají také bouře s lijáky a prudkými porivy větru o rychlosti až 100 km za hodinu. Ze zpráv 11 je to všechno. Slovo má zpátky Vlastík Korec.
7: Děkuju pěkně, říkáš hranatý melon?
4: Hranatý melon.
7: Hranatý melon bych poslal na jedno ministerstvo, asi víš na které. Tady dopolední vysílání Rádia Impuls. Aleš Růžička dostane prostor, protože jsme v Jihočeském kraji. Aleš bude na řece.
0: Dopoledne s Dobrým Korcem na Rádiu Impuls.

českým prázdninám patří živá muzika. Už tuhle sobotu Jana Kirchner. V cudzom městě Modrá, prostě písničky, které máme rádi.

0: Hořko sladce v rytmu valčíku, to je raz, dva, tři s Terezou Maškovou na vlnách Impulzu. Po dopravě připravena další muzika Bon Jovi se svou velkou peckou, anebo Jaromír Nohavica s písničkou Podej mi ruku a projdem Václava. To je taková starší záležitost, ale moc pěkná, určitě si to poslechněte, ale já už teď makám na té dopravě, já už jsem jako premiér, člověče, taky ten furt maká. Kolony jsou na trase Humpolec Pelzimov mezi Vystrokovem a Onšovicemi.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Mobil.cz. Simkarta, kde si vyberete nejvíc odměn za každé dobytí. Potřebujete novou či další simkartu? Hodně internetu, levné volání? To všechno máme. Už od 99 korun koupíte na mobil.cz, na poštách či v dobrých trafikách. A žádné smlouvy. To je Mobil.cz.
4: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Žijeme muzikou. Českou muzikou. Radio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Stavební práce zatěžují provoz na trase mezi Humpolcem a Pelhřimovem, mezi Vystrkovem a Onšovicemi. Kolona je s obou stran. Podobnou situaci sledujeme na příjezdu do Prahy od Chomutova u letiště Václava Havla. Kolona je v obou směrech. A po nehodě se vleče doprava na pražském okruhu v úseku Kbely Černý most na cestě z Letňan do Štěrbohol. Volejte k nám do dopravy číslo, které znáte, anebo to zkuste přes aplikaci.

0: Eurythmics a Sweet Dreams. Sladké sny můžete mít třeba také po skvělém koncertu. A tahle kombinace je u nás na vlnách Rádia Impuls možná. K českým prázdninám neodmyslitelně patří také živá muzika, protože na Impulsu žijeme muzikou. Jeden takový živák vám přivezeme až už tuto sobotu přímo k vám domů. 8 hodin večer se ve víkendovém živáku Rádia Impuls představí Jana Kerschner se svým koncertem z pražského hudebního klubu Doupě. Tak si určitě nalaďte tuhle skvělou živou muziku a věřím, že vaše sny budou neskutečné. Poslouchejte i dál naše vysílání Petr Kolář a Vyznání, Ricky Martin, Maria a pak dostává prostor zuřivý reportér Aleš Růžička, který je ve svém živlu. Je v kajaku a je na vodě.
1: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou.

0: Celý tento týden se věnujeme Jihočeskému kraji. Tradiční pro jižní Čechy je vodácká turistika na řece Vltavě. A s kajakem a pádlem právě tam vyrazil náš zuřivý reportér Vodomil Aleš Růžička.
1: Také se tomu říká vodácká dálnice nebo magistrála. To pro ten silný vodácký provoz mezi Vyšším Brodem a klidně až Českými Budějovicemi. Víte, co je super? Já v kempu u Nojdy, kousek za Rožemberkem, potkal skvělou středoškolskou partu vodáků v čele s učitelem Janem Šmitem. Oni sebou mají kytaru a jedou tu vodu tak nějak tradičně.
2: S žďavou patou mám horečku, zlatou jsem chudý, jsem sláb nemocen.
1: Na vodě, na raftu jsem potkal sympaťáky, kteří tu Vltavu mají jako dovolenou.
3: Tak je to fajn, jako hele, sedu se lidi, ale zase musíš to vědět, kdy to máš jet, protože aby to nebylo moc jako těch...
4: Pátek, sobota, to je katastrofa, to už je hodně dlouho.
3: Takže,
5: to je sportovní kolo. Já nepiju, děkuju, já vůbec. Je to fakt nechutná.
1: Oliver a Robert z jedné půjčovny mi také řekli, na co taková loď přijde.
6: Tak za tu kánoj pro 2-3 osoby se to pohybuje kolem 700 Kč. Raft pro pět osob je 1250 a ten větší už stojí 1600. No.
7: A tam se říkají kolik, tam je 8?
6: Tam se vydáš 8 lidí.
2: Mám ti dám zlaté pruty, nebo se vůbec nevrátím.
1: Ahoj, na Vltavě, Aleš Růžička, Radio Impuls.
8: To hlavní na hlavním nádraží v Praze a v Brně je, že tam máte kam zajít, když vám vyhládne. Partnerem českých prázdnin s Impulzem je Bageterie Bulvár.
9: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzu.

0: Co je to láska, to je věčná odpověď, teď jsem nemohl zapnout tady šavli, to znamená, to je to tlačítko a to posouvátko, díky kterému zapínám mikrofon, nějak mi to tady nejde, musím říct klukům z techniky, aby to dali do pořádku. Za chvilku Celine Dion, All by Myself, no a budeme se věnovat aktuálnímu dopravnímu zpravodajství. Nehoda překáží na pražském okruhu mezi Černým mostem a Běchovicemi a mám informace, že se ozval agent B, tak apeluji na naši dopravní centrálu, ať to tam hezky všechno zkontroluje.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
2: No, ahojte impulzáci, tak brácha má psi, jeden se jmenuje Andy a druhý se jmenuje Ron, takže když na ně volá, tak je to Andy a Ron. Ale jestli je bere na dovolenou, tak to nevím. Čau.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
3: Ahoj Martin, teď jsem projel kolem té nehody kolo Rozvadovu a kolona z české strany začíná už na 134. kilometru a rychle narůstá.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Jirka Kolbaba, cestovatel Rádia Impuls. Jirko, co u sebe musí mít každý správný cestovatel?
4: Tak jednoznačně pas. A v mém případě jsou to fotoaparáty, objektivy a všechno, co se týká focení. Já v poslední době vozím i dron. A pak je to skoro jedno, pak už nepotřebuji téměř nic, ale vždycky mám s sebou hodně dobré, odolné oblečení a obutí.
1: Cestovatel Jirka Kolbaba. Každé dopoledne po 10. Na Rádiu Impuls. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka začíná Lenka Roštoková, náš profík, naše jistota z Global Assistance.
5: Ahoj Vaskyku, hezké dopoledne. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna očekávejte pomalý provoz a přerušované kolony hlavně kamionů mezi 210. a 196. kilometrem. Podobná situace je i na příjezdu do Brna z Prahy mezi 188. a 196. kilometrem. Na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova mezi Vystrkovem a Velkým Rybníkem se kvůli omezení projíždí Kyvadlově, zdržíte se v obou směrech. Omezení vás zdrží také na silnici 38 z Havlíčkova Brodu do Jihlavy za Štoky. Na D7 na trase Chomutov Praha je omezení u letiště, se zdržením počítejte v obou směrech. A na východní části Pražského okruhu od Černého mostu na Smíchov za sjezdem na dálnici D11 probíhá vyšetřování nehody. Kolona po pojíždí od Kbelské přes Novopatskou. Z Global Assistance Lenka.
0: Děkuju, kdo se hlásí dál?
6: Toulavej Charlie, zdraví z Plzeňska. Obec Stot, směr Zbůh, stojí šedivej kodiak, pozor na něj, opravdu nenápadní, čau, čau.
0: Děkuju, Charlie, to je naše jistota, že Honziku?
7: No tak to je legenda. Prostě. Ano, dobrý den, dobrý den.
0: Honza ve studiu, ale má to také svůj důvod, protože ozývá se další z našich nejvěrnějších. Jestli pak poznáš, kdo to je, ale já už jsem to tady avízoval zkrátka. A dobře, dámy a pánové, prosím, poslouchejte, kromě toulavého Charlieho, je tady teď agent B.
8: Dobrý den, tady je agent B. Přátelé, já bych chtěl nahlásit, že ve Svitavách se dneska rozdává vysvědčení pro nekalé řidiče, kteří jdou rychle nebo telefonují, tak dávejte pozor. A ještě bych chtěl vzkázat kolegovi Vlastika, jestli by nechtěl přijmout dar od Modré Lastory, která se rozhodla, že mu zasponzoruje poznávací značku na auto, ale musí to být Newfík, jo?
7: Já jsem rád, že agent B s námi vysílá i přesto, že se ochladilo. To je příjemné zjištění.
0: On si ale plete tu Lastoru s Modrou Ústřicí. Volejte naši dopravu na 605-222-007. Honziku, za chvilku si to předáme.
7: Ano, ano.
0: Já se jdu věnovat ještě radostem.
7: Dobře.
0: Ale zdraví na agenta B.
1: Výzdu vám přeje Carvago. Online prodejce automobilů s více než milionem vozů. Bezpečný nákup vašeho auta? Carvago.com.

0: Tohle je taky epická píseň Celine Dion All By Myself. Dopolední vysílání s datem 30. června je v cílové rovince. No a bývá zvykem, že v těch posledních měsících si vždycky připomeneme radosti. Radosti, které jsou kolem nás, které si možná ani občas nevšimneme a je dobré si je někdy připomenout. My tady máme totiž takové naše experty na radost. Dnes je to Mišák Ransdorf a on se zajímal o to, jak prožíváte vaše nejradostnější chvilky. Mišáku, máš slovo.
1: Jak to vypadá, když jste opravdu šťastná?
2: Maminka říká, že se směju, jako když zubat jede po schodech a brzdí rohlíkem.
3: Když jsem šťastná, tak se strašně usměju, i když ani nechci. Mě to tak jako nutí, ten obličej.
1: Jak to vypadá, když jste opravdu šťastná?
4: Mám až přílišný nával energie a mám tendenci všechno udělat hned a hlavně dobře.
0: Ano, tomu se neříká prokrastinace, tou někdy trpíme, ale hledejte ty radosti, mějte je, smějte se, buďte s námi a užijte si života. Je moc krátkej.
5: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio
0: Impuls. A za chvilku už Honza Benešovský, ladíte Impuls a přeji vám hezký den. Úterý 30. červen. A už máme prázdniny.

0: Dobrý den, posloucháte Radio Impuls, za chvilku nabídneme nové zprávy a teď se díváme na počasí. Zítra bude oblačno a i zataženo. Na východě zpočátku ještě polojasno, občas déšť nebo přehánky, místy bouřky i velmi silné. Teploty v Čechách 20 až 25, na Moravě a ve Slezsku 25 až 30 stupňů Celsia.
1: S rodinou máte jistotu.
2: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
3: Rodina je milá.
4: Jede poštovský pár.
1: A rodina umí podržet.
5: Mohli bychom vám pomoct my?
2: Jo, jestli vozíte pečivo, tak ráda.
6: To není možný.
1: Máte rádi Kláru?
3: Vidíte ještě, že nás máte, jo?
1: Nebo Honzu?
2: Ježišmarja, pak jste Honza Daněk.
1: Nebo oba?
5: Mějte se.
3: Šťastnou cestu.
1: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
7: Otevírá se část nového úseku D7. Za spuštění hasicího systému v muzeu padla podmínka. Na Moravě je dál vedro. Je poledne, zprávy má Lenka Svobodová.
8: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
7: Silničáři otevírají část nového úseku dálnice D7. V úseku ze středočeských Kutrovic do Panenského Týnce v Ústeckém kraji je hotová celá pravá část. Stavbaři se teď přesouvají do druhého pruhu. Hlavním cílem je rozšířit a přebudovat silnici první třídy na bezpečnější dálnici se 4 pruhy. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl potvrzuje, že na hotový úsek už dopravu pustili.
9: Řidiči tady jezdí už po úplně novém povrchu. Pravou část dálnice jsme rozdělili betonovými svodidly. V každém směru je nyní k dispozici jeden jízdní pruh široký 3,5 metru. Rychlost je tady snížena na 80.
7: Nový 7-kilometrový úsek dálnice D7 mezi Kutrovicemi a Panenským Týncem má být kompletně hotový během příštího roku. Stejně jako další dvě části trasy z Prahy do Chomutova, které jsou aktuálně ve výstavbě. Hříšnice z Národního muzea narazila. Žena, která bezdůvodně a záměrně spustila hasicí systém v Pražském muzeu, neuspěla s ústavní stížností. Maja Luková si vyslechla 14-měsíční trest s 3letou zkušební dobou. Musí také uhradit škodu. Ústavní soud stížnost považoval za zjevně neopodstatněnou. Z usnesení to zjistila agentura ČTK. Obhajoba Lukové v minulosti argumentovala tím, že klientka není trestně odpovědná s ohledem na duševní stav. Vznikly dva protichůdné znalecké posudky. Proto nechal obvodní soud pro Prahu 1 vypracovat další posudek v Bohnické nemocnici. Nakonec Lukovou uznal vinou. Úmorná horka na jihu a východě Moravy pokračují. Lidem to podle našeho zpravodaje Jana Čady často přináší psychické problémy. Honzo, dobré poledne.
10: Krásný den, tady na jihu a na východě Moravy opravdu znovu tropikl, byť malinko chladnější než včera. 33 stupňů, to je dost na nečekané psychické výkyvy, s většinou vzorných manželek dokonce nervózní saně, z jejich obětí budiš k ničemu ové, co prý zapomenou i vlastní hlavu. Podle psychologů a psychiatrů za to může total horko ve dne v noci, nevyspání, stres jde každým dalším supertropickým dnem nahoru a tohle všechno přejde údajně až za 2 dny, kdy se i tady ochladí na nějakých 25 stupňů. Jan Čada, Radio Impuls, Zlínský kraj.
7: Oprava trati ve Čkyni na Prachaticku potrvá do poloviny srpna. Včera ji podmáčel déšť při bouřce. Novináře o tom dnes informoval mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Hasiči v Jihočeském kraji kvůli bouřím vyjeli ke 150 zásahům. Nejčastějším důvodem byly popadané stromy a odčerpávání vody. Nejvíc zasaženým okresem z pohledu hasičských zásahů byl okres Prachatice, Tábor a Jindřichův Hradec. Čtvrtý blok jaderné elektrárny Dukovany jede naplno. Po plánované odstávce je znovu na plném výkonu. Odstavený byl od 17. dubna. Elektřinu začal znovu do sítě dodávat minulý týden v pátek. V provozu jsou tak všechny 4 bloky Dukovan. I v horkých dnech je jejich provoz stabilní. Ve druhé polovině července bude podle plánu odstavený blok číslo 3.
0: Posloucháte Radio Impuls, všude dobře, doma nejlíp. V tomto duchu jsme připravili prázdninové vysílání. Tomáš Kabát, toho naplňuje z jižních Čech a za půl hodinky bude koštovat borůvkové víno. Za okamžik taky jezdím s úsměvem.
8: Radio Impuls. Radost ze života.
0: A teď muzika zpívá Helena Vondráčková.

0: Posloucháte Radio Impuls, za chvilku další muzikant, možná, že s úplně stejnými pocity, Palo Habera. A teď se hlásí do vysílání Petr Berka, náš usměvavý dopravní parťák. Ahoj.
1: Ahoj a dobré odpoledne. Projekt Jezdíme s úsměvem má i dnes pohotovost a v dobrém slova smyslu. Už jsem dneska dopoledne naznačil v malé nápovědě, kam máme dneska namířeno. A teď si uděláme takový malý soutěžní prostor, ještě než řeknu další nápovědu. Ve hře je 500 na cokoliv, čerpačkám OMV, což se vždycky hodí. A já se dneska ptám na myčku. Ano, na myčku auta. Otázka tedy zní, proč je dobré podle vás umýt auto i v zimním období. Malá nápověda tradičně v aplikaci MyStation a vy vemte do ruky mobil a napište nám zprávu na náš WhatsApp a kdo bude jako první, toho bude 500 do OMV. Číslo sem k nám je 605 222 007. Tak se budu těšit za pár minut s vámi ve vysílání Rádia Impuls.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x 0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
3: Mobil.cz. Simkarta, kde si vyberete nejvíc odměn za každé dobytí. Potřebujete novou či další simkartu? Hodně internetu, levné volání? To všechno máme. Už od 99 korun koupíte na mobil.cz, na poštách či v dobrých trafikách. A žádné smlouvy. To je Mobil.cz.
4: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Žijeme muzikou, českou muzikou. Rádio Impuls, doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Po nehodě se ucpává Pražský okruh v úseku Letňanek Bely, Černý most, směr Štěrboholy. Práce silničářů komplikují provoz na trase Pelhřimov Humpolec mezi Olšovicemi a Vystrkovem, kolona je v obou směrech. A nesouvislá kolona kamionu se sune na D1 před Brnem směrem z Vyškova, stejně jako na bratislavské D2 před Brnem. Můžete nás doplnit, my to oceníme, připojte se z terénu přes žlutou rádiovou aplikaci anebo kdykoliv zavolejte na 605 222 007. Šťastnou cestu, Rádio Impuls.

0: Posloucháte Radio Impuls, pořád jezdím s úsměvem. Dnes jsme z otázky udělali takovou vysílací klimatizaci, protože jsme nasadili zimní téma. Ta otázka byla, proč je vhodné jezdit s autem do myčky také v zimě? Ilono, proč? Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, protože se musí auta odstranit sluhu.
0: Teď nám trošku zahaproval tedy signál. Pojďte ještě jednou zřetelně, proč?
1: Tak to, že se musí odstranit sůl z auta.
0: Já to tam slyším, protože je potřeba odstranit sůl. Petr Berka, kolega, se k tomu musí vyjádřit z terénu, jsi tam?
2: Ano, čekám a kdo si počká, ten se taky dočká. Takže pojďme vše uvést na pravou míru, Honzo. No. Proč je dobré umýt auto v zimě? Ano, hlavně kvůli soli a špíně, které ničí lak, ale i podvozek. A to třeba rychlá zastávka v myčce a pauza na jídle u OMV vám určitě neuškodí. A jak zněla nápověda v aplikaci MyStation, špína není jen estetická záležitost, ale někdy i nepřítel. Tak jo, 500 je vaše a já posílám první gratulaci. 500 máte v kapse.
0: Mě to taky, ono, posílám druhou gratulaci, díky za poslech a mějte se dobře, naslyšenou. Naschledanou, naschledanou. Petře, co dál?
2: Tak 500 jsme dnes vysoutěžili a teď už jen a pouze odměny. Jaké to budou dnes? Plná nádrž po dobu jednoho roku nebo plná nádrž na měsíc? To jsou hlavní odměny pro zodpovědné řidiče, kteří za mnou dorazí na určitou čerpací stanici OMV a budou jako první. Pak tu máme ještě jiné, třeba kávu Viva na měsíc na náš účet, body do aplikace nebo kupony do myčky, abyste mohli umýt třeba auto po té zimě, pokud jste ještě neudělali, a další a další. Samozřejmě je také podmínkou ověřená aplikace MyStation. Bez toho prostě nemůžu uznat žádnou odměnu. My jedeme dneska do města, které je takovou branou do podzemí. Nachází se na jižní Moravě a já už asi víc nápověd nepřidám, protože to musí být každému jasné. Budu se těšit po 14. hodině a to prozradím úplně přesnou polohu. Tak šťastnou cestu na našich silnicích a hlavně, přátelé a Honzo, s úsměvem.

0: Posloucháte Radio Impuls, za chvíli bude zpívat Marek Ztracený a povídat reportér Tomáš Kabát, který celé prázdniny objíždí české regiony a hledá tam to nejkrásnější, nejzajímavější, nejchutnější. Mohlo by to být jeho české borůvkové víno, které Tomáš otestuje přibližně za 5 minut. Teď zdravíme Vlastíka s Forem.
1: Vtip Vlasty Korce. V kupé ve vlaku jede 5 cestujících, všichni luští stejnou křížovku. V tom jeden z nich řekne: prosím vás, tady hledám část ženského těla na 4. Začíná na P a končí na A. Po chvilce jedna dáma z těch 5, co luští stejnou křížovku, říká: prosím vás, to je přece pata. A po dalších pár vteřinách jeden kněz, který taky luští stejnou křížovku, řekne: prosím vás, nemáte někdo gumu?
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Letní filmová slavnost s rádiem Impuls.
7: Víte, kde potkáte báječné muže s klikou? Víte, jak se jmenují báječní muži s klikou?
6: Kinematograf Bratří Čadíků. Pojízdný kinematograf, který po celé rozmarné léto objíždí náměstí měst po celé České republice. Ty nejkrásnější české filmy za dobrovolné vstupné, které posílají na charitativní účely. Kinematograf Bratří Čadíků. Báječní muži s klikou. Na letní filmovou slavnost vás zve Radio Impuls. Slavte s námi.
8: Bližší informace najdete na www.kinematograf.cz.
9: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Česko.

0: Radio Impuls. Odpolední vysílání za malou chvíli z impulzovické rabičky katapulti, řečení kaťáci. Všude dobře, u nás nejlíp. Takové heslo používáme v rámci našeho prázdninového vysílání. Celé dva měsíce jezdíme po regionech, součástí našeho speciálu je i reportér Tomáš Kabát, který v Jihočeském kraji objevuje zajímavé lokální výrobce a značky. No a právě teď ho máme v Borovanech na Českobudějovicku. Tomáši, hezké odpoledne, co tam?
1: Pěkné odpoledne. Se zdejším místem se pojí značka Borovanské borůvkové víno. Já jsem právě v místech, kde se vyrábí aktuálně, je tady ale čisto a prázdno, protože letošní víno už je hotové. Se mnou tady ale stojí majitel středoevropských vinných sklepů František Storolovský. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak jak vznikl ten nápad na borůvkové víno?
2: Ten nápad vzniknul při našich cestách za vínem, především ve Francii, v Burgundsku, kde jsme se setkali s jejich speciálním nápojem, který se jmenuje Kir, po případě Kir Royal, což je kombinace likéru z černého rybízu a bílé odrudy Aligot. Po případě ten Kir Royal je zase kombinací Cassis de Dijon a šampaňského.
1: A vy jste tedy chtěl něco podobného přenést do Česka?
2: A mě napadlo, že když bych vyměnil ten likér z černého rybízu za borůvky, které tady kolem nás, kolem našich Borovan rostou v borových lesích a který by se možná pro tenhle nápad dali použít, tak jsem se rozhodl pro tuhle cestu.
1: Jak dlouho se tím zabýváte?
2: No, už je to teď 15 let, kdy jsme si řekli, že rozšíříme nabídku pro borovanské borůvku braní, tenhle ten nápoj, vlastně aromatizovaný vinný nápoj z borůvek.
1: Jak se to uchytilo? Oblíbili si to lidé?
2: Lidé si to oblíbili, i když jsme malí výrobci, tak v podstatě ten zájem je o borovanské borůvkové i během roku.
1: Tady jsme si popsali tedy historii tohoto borovanského borůvkového vína a konkrétně na jeho výrobu se společně s Františkem Stodolovským podíváme zase za hodinu. Do té doby naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impuls.

0: Plzovic krabička. Tak jo, zase někdy příště, katapulti, teď je před námi Miroslav Špirka. A taky dopravní zpravodajství, nehoda překáží na Pražském okruhu za Černým mostem směr Štěrboholy. Detaily v dopravě 007 za minutu a půl.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
2: Když jsme byli malé, děda nám z dřevěné větve udělal takové hole a na konci byla hlava koně. My jsme si to dali mezi nohy a běhali jsme po vesnici, skákali jsme přes překážky. Dneska je to sport, kterým se dělá dokonce i mistrovství. Takže jsme byli takové průkopnice a ani jsme o tom nevěděli. Možná, kdybychom to věděli, věnujeme se tomu dodnes.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
3: Toulavej Charlie, zdravím. Chomutov směr Praha. Bílý čepice. Dodávce neoznačený.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kuba Telšár se připojuje z Global Assistance.
2: Ahoj Honzo, pěkné odpoledne. Praze na východní spojce ve směru na Štěrboholi u nákupního centra Černý most blokuje levý pruh, nehoda dvou nákladňáků. Čekejte přerušované kolony přes Novobatskou a Kbelskou už od Letňan. Pomalu se jede na příjezdu do Prahy po Chomutovské D7 před exitem na letiště a také po pražském okruhu od D1 k letišti u Barrandova. Na D8 z Prahy na Ústí nad Labem na 20,5 kilometru je uzavřený jeden pruh. Doprava vázne od exitu 18 na Mělník. Na bratislavské D2 na cestě ze Slovenska na 5 kilometru došlo k nehodě. Je tam silný provoz. Dále čekejte místy zdržení až do Brna. Na Pelhřimovsku v Žirovnici na Hradecké ulici u čerpací stanice narazil osobák do stromu. Jsou tam záchranné složky. A obousměrně čekejte kolony kvůli zúžení před Humpolcem u Komorovic na cestě od Pelhřimova. Z Global Assistance, Kuba.
1: Děkujeme, budeme rádi, když nás doplníte. Ozvěte se z terénu přes žlutou rádiovou aplikaci. A nebo klidně zavolejte na 605 222 007. Šťastnou cestu Impuls!

0: odpoledne, posloucháte Radio Impuls, do studia právě přišla Lenka Svobodová. Chystá pro nás další zprávy, my se zatím podíváme na počasí. Zítra bude oblačno až zataženo, na východě zpočátku ještě polojasno, občas déšť nebo přehánky, místy bouřky i velmi silné. Teploty v Čechách 20 až 25, na Moravě a ve Slezsku 25 až 30 stupňů.
1: Počasí nezměníte, okna ano, Vekra okna se zárukou 20 let. Vekra a máte klid.
2: K českým prázdninám patří živá muzika. A my ji pro vás máme pořádnou.

0: obývák Rádia Impuls. Skvělá atmosféra do obýváku, na chatu nebo k táboráku. Kde budete poslouchat vy? Víkendový živák. Každou sobotu v 8 večer na Rádiu Impuls.
1: Za vraždu vůdce sekty padly tresty. Vodní záchranku zaměstnávají neplavci. Evropská komise posílá Ukrajině část obří půjčky. Je 1 hodina, zprávy má Lenka Svobodová.
0: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Soud pravomocně potrestal vraždu vůdce kutnohorské sekty. Seniorka a zubařka si odpykají 12 a 9 let vězení. Původní tresty jim dnes pravomocně snížil pražský vrchní soud, který tak částečně vyhověl odvolání obou žen. Součástí verdiktu je pro lékařku i 4letý zákaz předepisování léků, s výjimkou těch, které se používají v zubním lékařství. Ženy se hájily tím, že plnily mužovo přání odejít ze světa a že v době činu nebyly kvůli jeho manipulacím příčetné. Vodní záchranáři mají plné ruce práce. Ve vedrech se totiž často chodí koupat i neplavci. V posledních dnech tak počet zásahů výrazně roste.
2: Vedra dokážou zradit i zdatné plavce. Nebezpečné je totiž z rozpálené pláže rovnou skočit do vody. Mluvčí plzeňských vodních záchranářů Tomáš Kopáček tak posluchačům Rádia Impuls poradil, aby se ve vodě otužili postupně a rozhodně do ní neskákali.
3: Kontaktem se studenou vodou může dojít k okamžitému zpomalení srdečního tepu a také případným poruchám vědomí.
2: Vyšší počty zásahů potvrzují vodní záchranáři po celém Česku. Mezi nimi třeba Marek Loudil ze středočeského Brandýsa nad Labem. Toho během teplých dní nejde odchytit jinde než na výjezdu se záchranáři, proto ten zvuk sanitky v pozadí.
4: Na jezeru Lhota se normálně pohybujeme v nějakých 10 za víkend a teď to bylo přes 40.
2: Pokud k vodě vyrazíme s přáteli, měli bychom se společně hlídat. V případě problémů bychom měli zavolat na tísňovou linku 155. Ještě lepší je ale u vody na chytrém mobilu najít aplikaci záchranka. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
1: V Německu roste počet extremistů, hlavně těch pravicových. Příznivci krajní pravice jsou přitom stále mladší. Vyplývá to z dnes zveřejněné zprávy Spolkového úřadu pro ochranu ústavy, který má v Německu pravomoci vnitřní tajné služby. Nárůst počtu pravicových extremistů přitom podle zprávy souvisí hlavně s parlamentní stranou Alternativa pro Německo. Největším ohrožením pro zemi ze zahraničí je pak podle tajné služby nadále Rusko. Evropská komise popustila Ukrajině obří finanční injekci. Ruskem napadené zemi dnes vyplatila prvních v přepočtu skoro 95 miliard korun z vojenské části půjčky. Peníze jsou podle unijní exekutivy určené na pořízení dronů. O převodu první části půjčky v rámci makrofinanční podpory informovala šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová minulý týden. Připomenu, že celková výše unijní půjčky přesáhne 2 biliony korun. Vyplácení je rozdělené na letošní a příští rok.
0: S Impulzem na fotbal.
1: Fotbalový šampionát přináší Spojeným státům pozitivní emoce, bourá kulturní i jazykové bariéry a zaplavuje nejrůznějšími zážitky. Virální videa ukazují roztomilé momenty, kdy se v politicky rozbouřeném světě stávají místní Američané a zahraniční fanoušci nejlepšími přáteli.
5: Video ze státu Texas například ukazuje místní kovboje, jak učí baru skupinu evropských fanoušků tančit tradiční line dance v kloboucích. Další záběry zachycují americkou rodinu, která zaškoluje turisty z Asie do místního slangu. Nejsledovanějším videem je skupinka dětí z amerického maloměsta, která na plácku za domem hraje fotbal s fanoušky z jižní Afriky. V politicky rozbouřeném světě je právě probíhající šampionát nečekanou ukázkou lidskosti a vzájemného respektu. Americká média tyto momenty přenáší téměř denně. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
6: Posíláme další prázdninovou muziku od Krištofa. Bony M se chystají nebo Eláni a slíbili jsme výrobní postup na borůvkové víno, za kterým se vrátíme do jihočeských Borován. Prostě prázdniny na Impulsu. Honza Benešovský u mikrofonu. Dobré poledne.
0: Radio Impuls. Radost ze života.

všude dobře, u nás nejlíp. Tenhle týden na jihu Čech. Tam, kde je kaprů a rybníků plno, stejně jako skvělé nálady a úžasných lidí.

0: Posloucháte Radio Impuls, kde je doma česká a slovenská muzika. O prázdninách tuplém za malou chvíli klasika od Olympiku, ale ještě předtím vyjedeme do provozu, který je omezený mimo jiné na Pražském okruhu na 60. kilometru po nehodě. Budeme to upřesňovat v dopravě 007.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Dopravní informace z celého Česka. Několika kilometrovou kolonu vidíme na D2 na příjezdu do Brna směrem od Bratislavy. Silný provoz čekejte také na D1, typicky před Brnem směrem od Prahy. Po nehodě je omezený provoz na Pražském okruhu na 60. kilometru směrem od Černého mostu na Štěrboholi. Nesouvislé kolony se táhnou v úseku od Pražských Ďáblic od Cínovecké ulice. Cokoliv dalšího můžete doplnit, my za to budeme rádi. Připojte se dvěma způsoby, buď přes žlutou rádiovou aplikaci, anebo kdykoliv zavolejte na 605 222 007. Šťastnou cestu, Rádio Impuls, dobré odpoledne.

0: Posloucháte Rádio Impuls plné prázdninových radostí. Třeba za chvíli se dozvíme, jak se vyrábí borůvkové víno, což zjišťuje při své jihočeské misi reportér Tomáš Kabát. Zpívat bude Anna Gá, skvělou písničku Údolí včel, a teď si pojďme připomenout radost a energii, kterou společně sajeme ze hry Halo tady Impulzovi.
1: 100 000 korun, chape!
2: No to je výborný!
1: Pozor! Měl jsem taky šťastnou ruku a Hanka právě v tuto chvíli získává
3: 30 000 korun!
1: Je to tam! Je tam 100 000 korun! Ježiši Kriste! Přičtej tady ve studiu lidi! Máte tam 100 000!
2: Jo!
1: Máte tam 100 000!
2: Jo! Jo!
0: Nové kolo legendární hry je v přípravě. Registrace brzy znovu spustíme a výherní pozdrav zůstává stále platný. Jak jinak? Halo, tady Impulzovi.
4: Kdo nevyrazí na začátku prázdnin do kina, tak je pěknej mimoň.
5: Daj pokud!
4: Protože v tu dobu v nich budou řádit právě mimoni a monstra. Legendární žlutí matláci se vracejí, aby s vervou sobě vlastní rozbourali Hollywood. Mimoni a monstra ve vašem Cinestaru od 30. června.
6: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
7: Ty jo, tady je strašný vedro. Dala bych si něco studenýho.
8: Na OMV mají teď tři nový letní kávy Viva. Espresso Sunrise, Espresso Tonic a kokosovo-jahodové latte.
7: Dobře, tak je jedeme vyzkoušet.
8: Ledové kávy Viva na vás čekají na čerpacích stanicích OMV.
9: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Posloucháte prázdninové vysílání Rádia Impuls po celé dva měsíce v rámci našeho letního speciálu. Jezdíme po českých regionech a objevujeme lokální značky i rodinné firmy. Před hodinou nám reportér Tomáš Kabát představil borovanské borůvkové víno a my právě teď za ním míříme zpátky do jihočeských Borován. Ahoj.
1: Dobré odpoledne, přímo z výrobny, se mnou je tady stále František Stodolovský, dobrý den.
2: Ano, zdravím vás z Borován.
1: Tak pojďte prozradit už víc o té výrobě. Kde sbíráte ty borůvky na to víno?
2: Borůvky na borovanské víno sbíráme v okolí tady Borován. Je to v borových lesích, protože sami o sobě Borovany jsou hlavním městem borůvek. No a my jsme se rozhodli rozšířit pro borůvkobraní tu naši nabídku o tenhle ten nápoj.
1: To byly borůvky a teď pojďme na to víno. To získáváte jak?
2: To víno si necháváme dělat jako profesionálně, protože ani v jižních Čechách, vlastně ani tady v Čechách nejsou žádný takový prostory, kde bychom mohli vyrábět. To znamená, že ho nakupujeme od profesionálních výrobců a vybíráme takové, aby bylo pro tuhle tu kombinaci s borůvkama vhodné.
1: Tak a teď jak se to všechno vzájemně propojí?
2: Propojuje se to tajnou recepturou, kterou jsme vymýšleli několik let a ta receptura je hodně podobná tomu nápoji Kýra z Burgundska.
1: Čili princip je takový, že máte ovocný likér, který smícháte v nějakém poměru s vínem, je to tak?
2: Ne, úplně pravda. Je to tak, že z těch borůvek macerací zastudená vyrábíme v podstatě přírodní extrakt. To znamená, ten není alkoholický na rozdíl od toho burgundského Cassis de Dijon. Ale ten alkohol se tam potom dostává do té lávy díky Cabernetu Sauvignon, který nakupujeme u těch originálních výrobců.
1: A jak byste popsal tu chuť? Je to sladké?
2: Je to sladké, je to především vhodné pro ženy a je to, ta chuť bych mohl přiblížit, že to připomíná jako portské víno.
1: František Stodolovský nám představil borovanské borůvkové víno. Mějte se dobře, nashledanou.
2: Nashledanou.
1: A z Borovance z posluchače loučí i Tomáš Kabát.

0: Posloucháte Radio Impuls. Za malou chvíli kapela Činasky. A teď pozor, nehoda uzavřela Pražský okruh v Lochkovském tunelu směrem od Modletic na Ruzyni. Podrobnosti zjišťujeme za minutu a půl. Vysíláme v dopravě 007.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Radia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
2: Já bych jenom chtěla podělit se s vámi o můj zážitek kruháče před Hradcem Královým, kde jsme v loni projížděli, když jsme jeli na dovolenou a tento kruhový objezd byl ještě ve výstavbě. Když jsme dorazili plus minus tak do poloviny, tak nám navigace zahlásila: prosím, kontrolujte si to v mapě.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
3: Ahoj impulzáci, na silnici mezi Opavou a Krnovem hned za Opaví je vysypaný kamion. Probíhá tam překladka. Dávejte bacha. Ahoj Šárka.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Teď už jdeme na věc. Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kuba Tilšar se hlásí z Global Assistance.
2: Ahoj Honzo, hezké odpoledne. Neprůjezdní zůstává Pražský okruh v Lochkovském tunelu směrem na letiště. Po nehodě dodávky a nákladňáku se zraněním. Počítejte se zdržením od Vestce. Na východní části Pražského okruhu směr Štěrbohly u nákupního centra Černý most blokuje levý pruh, nehoda dvou nákladňáků. Postojíte si v přerušovaných kolonách od Letňana přes Novobatskou a Kbelskou ulici. Na silnici číslo 34 před Humpolcem u Komorovic od Pelhřimová komplikují průjezd opravy vozovky. Zdržíte se od Velkého rybníka v protisměru od Vystrkova. Na dálnici D1 v okolí Brna zpomaluje v obou směrech pravý pruh před 196. kilometrem. Od Prahy od 183. a směrem od Vyškova od 206. Dále před Kroměříží od Vyškova na D1 na 257. kilometru se bouralo. Postojíte si tam a pár minut. Z Global Assistance, Kuba.
1: Děkujeme. Každý se může připojit. Přihodit něco do naší dopravní mlýnice, tak se ozvěte na 605 222 007 nebo přes žlutou rádiovou aplikaci se čtyřmi Ačky. Šťastnou cestu.
3: Plynulou jízdu vám přeje Carvago. Online prodejce automobilů s více než milionem vozů. Bezpečný nákup vašeho auta carvago.com.

0: Posloucháte Radio Impuls. Dobré odpoledne. Za chvilku přijde Lenka Svobodová s dalšími zprávami. Začneme u počasí. Zítra čekáme oblačno až zataženo, na východě zpočátku ještě polojasno, občas déšť nebo přehánky. Místy bouřky taky velmi silné. Teploty v Čechách 20 až 25, na Moravě a ve Slezsku 25 až 30 stupňů.
1: České prázdniny s Rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
2: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle to tě dojme.
1: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s Rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
3: Co patří k létu? Osvěžující chuť Středomoří. A co by na to řekl? Řek by Olympos Chefmenu. Partnerem českých prázdnin s Impulzem je Bageterie Boulevard.
4: Česko se pomalu ochlazuje. Jihomoravští záchranáři měli rekordní počet výjezdů. Vlastnoručně sbírané třešně podražily. Jsou 2 hodiny, zprávy má Lenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Extrémní vedra v Česku pomalu od západu zařazují zpátečku. Dnes ještě tropické teploty vydrží na Moravě a ve Slezsku. Na jižní Moravě může teploměr ukázat až 36 stupňů. Zítra se teploty dostanou nad 30 už jen na jihovýchodní a východní Moravě. Po oba dny hrozí ve východní části republiky silné bouřky s přívalovými srážkami, krupobytím a nárazovým větrem. Vyplývá to z aktuálních informací Českého hydrometeorologického ústavu. Kvůli očekávaným srážkám skončí dnes v 8 hodin večer v jihomoravském kraji výstraha na nebezpečí vzniku požáru, která tam platila od minulého týdne. Jihomoravští záchranáři měli včera rekordně napilno. Zasahovali u téměř 440 událostí. Výjezdů bylo 490, protože k jedné události může zamířit jeden i více prostředků. Mluvčí jihomoravských záchranářů to uvedla v tiskové zprávě. Dosavadní nejvyšší počet událostí, ke kterým záchranáři výjížděli, zaznamenali v listopadu před skoro 5 lety v souvislosti s covidovou epidemií. Tehdy jich bylo 383. Teploty dosahující až 630 stupňů očekávají meteorologové v kraji i dnes. Samozvěr třešní frčí. Velký zájem hlásí třeba sady v Nebílovech na Plzeňsku. Lidé za kilo zaplatí 90 korun. Naše zpravodajka Klára Fajstová ale zaznamenala zdražení oproti loňsku. Je to o 5 korun víc. Dobré odpoledne, Kláro.
5: Hezký den. Lidé mají o vlastnoručně nazbírané třešně za výhodnou cenu zájem. Za kilogram při samozběru zaplatí 90 korun. Už natrhané ovoce v prodejně v areálu sadů vyjde na 149 korun za kilo. Loni to bylo 85 a 150 korun. Sady se veřejnosti v úterý otevřely v 8 hodin ráno. Například v sobotu při tropickém víkendu to ale bylo kvůli vedrům už v 6. Od prvních minut přitom chodili desítky lidí. Třešní je dost, stromy ale ve vedrech trpí. Klára Fajstová, Radio Impuls, Nebílovy.
4: Německo terorizuje motýl. Tamní města se v posledních týdnech potýkají s bourovčíkem toulavým. Larvy tohoto motýla poškozují listy stromů a jejich chloupky vyvolávají u lidí silné alergické reakce. Upozorňuje na to zpravodaj ČTK Jaromír Mrhal.
6: Města po celém Německu se snaží bourovčíka ubít. Používají k tomu speciální vysavače, plamenomety či jedy. Motýl se ale dál šíří, protože mu vyhovují suchá a teplá jara, která jsou v Německu kvůli klimatickým změnám stále častější. Podle některých měst je situace kolem bourovčíka letos extrémní. Náročný je boj i finančně.
4: Bourovčík toulavý je noční motýl, který se běžně vyskytoval na jihu Evropy. V posledních letech ale proniká stále severněji a žije také v Česku. Indie je vyprahlá, hlásí nejsušší červen za poslední víc než desetiletí a 5. nejsušší od roku 1901, kdy se začaly pořizovat záznamy. Monzunové deště jsou o téměř 40% slabší než dlouhodobý průměr. Dnes o tom píše agentura Reuters. Nedostatek deště způsobený opožděným nástupem každoročního monzunu zpomalil výsadbu letních plodin, jako je rýže, kukuřice, bavlna a soja. V severních nížinách Indie navíc kvůli opožděnému monzunu přetrvávají nezvykle vysoké teploty, přesahují 42 stupňů. Dobrá zpráva přišla z Pražského okruhu. Trasa Modletice Ruzině je po nehodě u Lochkova už průjezdná jedním pruhem. Tvoří se ale kolona v úseku od Jesenice.
0: Tak se ozvěte, vysílejte s námi 605 222 007 nebo žlutá rádiová aplikace. My hrajeme o tankování na rok zdarma. Za 10 minut se připojí kolega Petr Berka a nasměruje vás ke zcela konkrétní benzínce, kde je možné tuto výhru získat. V dnešním jezdním s úsměvem, tak buďte na příjmu.
1: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio
0: Impuls. Teď hrajeme mandraže. Honza Benešovský u mikrofonu. Dobré odpoledne.

českým prázdninám patří živá muzika. Už tuhle sobotu Jana Kirchner. V cudzom městě Modrá, prostě písničky, které máme rádi. Sobota v 8 večer. Víkendový živák Rádia Impuls. Rádia.

0: Posloucháte Radio Impuls, za chvilku další superletní písnička, Helena Vondráčková, Copacabana. Ale teď se hlásí z terénu Petr Berka, zdravíme tě, vítáme tě, ahoj.
1: Ahoj Honzo, zdravím naše posluchače a snad se taky najde někdo, kdo už se nemůže dočkat přesné lokace, kam dnes s projektem Jezdíme s úsměvem jedeme. Tak my už nikam nejedeme, už jsme tu, nacházíme se v Nádražní ulici na čerpací stanici OMV v Blansku. Zde čekáme na prvního z vás, kdo sem přijede jako první a jako první mi ukáže aplikaci MyStation, tak bude náležitě odměněn. Jaká odměna to bude, netuším, protože v pytli, kde jsou odměny, je hned několik lákadel, jako třeba tankování na rok zdarma, na měsíc zdarma, káva Viva na měsíc, body do aplikace, žolík nebo něco z gastronabídky a celá řada dalších cen. Co si kdo vytáhne dnes tady v Blansku, určitě uslyšíte ve vysílání až za půl hodiny. Takže slíbených 30 minut pro místní nebo projíždějící šoféry právě teď spouštím a těším se na vás.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
6: Mobil.cz. Simkarta, kde si vyberete nejvíc odměn za každé dobytí. Potřebujete novou či další simkartu? Hodně internetu, levné volání? To všechno máme. Už od 99 korun koupíte na mobil.cz, na poštách či v dobrých trafikách. A žádné smlouvy. To je Mobil.cz.
7: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Doprava zpomaluje na D1 před sjezdem na Kroměříž. Ve směru Vyškov-Přerov na 256. kilometru vyšetřuje policie nehodu. Teď míříme na trasu Olomouc-Zábřeh. Máme tam parťáka. Co se děje? Halo, halo.
1: Dobrý den. Na silnici 1/35 u Mohelnice vyprošťují kamion, ale dá se to přejet vrchem přes kopeček, jo, je to průjezdný.
0: To je přesně ono, vždycky pokud je to možné, tak i ta objízdná trasa nás zajímá, prostě kudy vykličkovat. Kvůli havárii je omezený provoz na pražském okruhu na 14. kilometru ve směru od Modletic na Ruzyni. Od nás v tuto chvíli poslední zpráva, případně se můžete ozvat i vy, 605 222 007, telefonní číslo do dopravní centrály, nebo je funkční žlutá rádiová aplikace se čtyřmi Ačky. Šťastnou cestu, Rádio Impuls, odpolední program.

0: Radio Impuls. K českým prázdninám neodmyslitelně patří živá muzika. Samozřejmě my vám už teď můžeme další živák rovnou slíbit. Odbavíme ho už tuto sobotu od 8 večer vystoupí v programu Radia Impuls fenomenální Jana Kirchner živě z pražského hudebního klubu Doupě. Víkendový živák Radia Impuls přímo u vás doma, na chatě nebo prostě tam, kde si užíváte české prázdniny.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Svět kolem nás.
1: Fanoušci tenisu mají žně, naplno se rozběhl Wimbledon, na Grand Slamu máme znovu bohaté české zastoupení. Zápasy našich tenistů podrobně sleduje v online reportáži zpravodajský portál iDnes.cz. Dění na Wimbledonu teď probereme s kolegou Vítkem Zábranským. Dobré odpoledne, co dnešní program z pohledu českého fanouška nabízí?
2: Hezké odpoledne, hned první kolo nabídlo české derby mezi Karolínou Plíčkovou a Terezou Valentovou. Zatímco první zmiňovaná si už zahrála ve Wimbledonu finále, její mladší kolegyně startovala v hlavní fázi travnatého Grand Slamu poprvé. Dívám se na výsledkový servis na zpravodajském portálu iDnes.cz. Karolína Plíčková potvrdila roli favoritky, vyhrála nad Valentovou 2-0 a postupuje do druhého kola. Před chvílí dohrála už také Marie Bousková, Australanku Gibsonovou porazila 2-1 na sety. Zápas dnes ještě čeká Lindu Noskovou a Sáru Bejlek.
1: Tak to máme ženy a co mužská část wimbledonského pavouka?
2: Dnes startuje turnaj pro 3 mužská želízka ve wimbledonském ohni. Víta Kopřivu, Jiřího Lehečku a Jakuba Menšíka. Právě posledně jmenovaný bude pod drobnohledem. O 20-letém hráči tenisový svět už dobře ví díky nedávnému semifinále na Roland Garros. Menšík se na úvod Wimbledonu utká s domácím Samuelem. V utkání bude favoritem, v žebříčku je na 18. místě, zatímco jeho soupeř je až na 123. místě.
1: Podrobný výsledkový servis najdete na zpravodajském webu iDnes.cz. Wimbledon jsme teď probrali s reportérem Vítkem Zábranským. Tak děkuji, Vítku, a naslyšenou.
2: Tenisu zdar.

0: Rádio Impuls pohodlně a čistě přímo ve vašem telefonu. Mobilní aplikace Rádia Impuls zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Rádio Impuls, doprava 007.
1: Přepínáme na silnice, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Hlásí se Kuba Tilšár z Global Assistance.
2: Ahoj Honzo, krásné odpoledne. Problémy očekávejte na trase Praha-Chomutov na silnici číslo 7 u Třebíze, kde je blokovaný provoz a v obou směrech se vytvořily několika kilometrové kolony. Zvolte raději jinou trasu. Na 35C čekejte zdržení na pár minut v obou směrech mezi Turnovem a Libercem u Hodkovic nad Mohelkou kvůli zužení. A také na průjezdu Libercem směr Chrastava za tunelem. Zhruba dvoukilometrové fronty se táhnou v obou směrech na silnici 34 před Humpolcem u Záhoří na cestě od Pelhřimova. Pracují tam silničáři. Dvě osobní auta bourala na trase Nový Jičín Valašské Meziříčí za Hoslavicemi. A v obou směrech čekejte přerušované kolony před 196. kilometrem na D1 u Brna. Na cestě od Prahy od Ostrovačic a v protisměru od exitu 203. Z Globa Assistance z Kuba.
1: Tak děkujeme pěkně, pokud byste to chtěli nějak doplnit nebo posunout, ozvěte se do vysílání přes žlutou rádiovou aplikaci nebo zavolejte na 605 222 007. A teď se ještě musíme spojit s Petrem Berkou, který jezdí s úsměvem a právě teď je na jedné z čerpacích stanic OMV. Halo, halo, Petře.
3: Ahoj, ahoj a dobré odpoledne všem na Impulzu. Hlásím se dneska podruhé a naposledy z Blanska z čerpací stanice OMV v Nádražní ulici, kam jsem přijel s naším projektem Jezdíme s úsměvem. I dneska jsem měl v jednom pytli pěkně pohromadě odměny jako tankování na rok, tankování na měsíc, kávu Viva na měsíc a další ceny a jako první po mé výzvě okolo 14:15 dorazila jsem k OMV posluchačka Eva. Z našeho pytle plného odměn si vytáhla žolíka na 5x více bodů do apky MyStation. Úsměvy na tváři jsem tu objevoval celou půl hodinku a díky za to vám všem, kteří jste se zastavili. Moc rád jsem vás viděl a podrobněji o dnešku ještě uslyšíte na Impulzu po 18. hodině. Tak se mějte hezky a Honzo, tobě díky za odbavení.
1: Já děkuju za spolupráci, no a my v rozdávání radostí budeme pokračovat také odpoledne. Petr Brožík, Renata Kuková, ahoj.
4: Ahoj. Ahoj, krásné odpoledne.
1: Co máte?
5: Tak rozhodně radost bude to, když se budeme vracet zase do minulosti. Dnes to bude do roku 2004, takže se těšíme na všechny příhody a příběhy z toho roku.
4: No a taky budeme rozdávat dva noťasy. Tedy přesně řečeno pokročíme v té výherní větičce dneska. Je to mimořádně důležité, tak poslouchejte.
1: Tak jdeme na to už za chvilku odpolední vysílání Rádia Impuls. Ahoj.
4: Ahoj.

0: girlfriend everywhere.
1: Hodin, půl minuta před 15. hodinou, před námi jsou zprávy, které připravila Lenka Svobodová. Můžete už teď klidně vyrazit k pumpám. Proč, to se dozvíte za chvíli. No a potom bezvadná česká muzika, Tereza Krndlová, Schody z nebe. A venku na nebi zítra mimochodem bude co?
2: Tak zítra zaprší i zabouří v Čechách, odpoledne můžeme bouřky čekat i na Moravě a ve Slezsku a naměříme, a teď poslouchejte, v Čechách 20 až 25, na Moravě a ve Slezsku až 30 a na jeho východě i 32 stupňů, takže je tam velký rozptyl.
3: Počasí nezměníte. Okna ano. Vekra okna se zárukou 20 let. Vekra a máte klid.
1: S rodinou máte jistotu.
4: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
2: Rodina je milá.
5: Jede, jede, poštovský pán.
1: Rodina umí podržet.
6: Mohli bychom vám pomoct my?
7: Jo, jestli vozíte pečivo, tak ráda.
2: Pobavit
6: se. To není možný.
1: Máte rádi Kláru?
2: Vidíte, ještě, že nás máte, jo?
1: Určitě.
2: Nebo Honzu?
7: Ježišmarja, pak jste Honza Daněk.
5: Nebo oba?
6: Mějte se.
2: Šťastnou cestu.
1: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
8: Můžou zítra zdražit. Gibbs řeší smrt kriminalisty. Švédsko chce snížit kriminalitu vyššími tresty. Jsou 3 hodiny, zprávy má Lenka Svobodová.
9: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
8: Stropy na paliva se zvednou. Maximální ceny pohonných hmot určované státem zítra narostou. Benzín oproti dnešku zdraží o 9 haléřů na 40 korun 56 haléřů za litr. U nafty pak budou moci čerpací stanice prodávat litr nejvíc za 36 korun 61, tedy o 14 haléřů dráž než dnes. Vyplývá to z cenového věstníku ministerstva financí. Vláda včera regulaci cen prodloužila zatím do 19. července. Přistoupila k němu v první polovině dubna v reakci na zdražování kvůli konfliktu na Blízkém východě. Generální inspekce bezpečnostních sborů prověřuje úmrtí karlovarského kriminalisty. Rudolf Flaška dnes podle několika zpravodajských serverů spáchal sebevraždu. Někdejšího šéfa tamní mordparty v hodnosti plukovníka před 2 týdny soud potrestal za to, že v březnu řídil opilý. Dostal pokutu 60 tisíc korun a na rok přišel o řidičský průkaz. Po incidentu skončil Flaška mimo službu a požádal o propuštění. U policie sloužil víc než 20 let. V kraji se podílel na vyšetřování řady závažných činů. Podrobnější informace k případu zatím policie nebude zveřejňovat. Obchvat Plas na Plzeňsku se začíná rýsovat. Celkem bude měřit přes 5,5 kilometru a jeho součástí bude nejvyšší silniční most v Česku. Nad hladinou řeky Střely bude až 87 metrů. Miroslav Blabol z plzeňského oddělení ředitelství silnic a dálnic vypočítává, že obchvat vyjde zhruba na 3/4 miliardy korun. Financovat se má čistě ze státní kasy.
10: Všechny velké stavby tohoto typu byly do konce loňského roku spolufinancované Evropskou unií z 85%. Stavba Plasy most a Plasy obchvat jsou první velké stavby v Plzeňském kraji, které jsou ze 100% dotovány nebo financovány ze státního fondu dopravní infrastruktury. Ze státních peněz, není tady žádná dotace.
8: S otevřením obchvatu Plas se počítá ve druhé polovině roku 2028. Stavba odvede dopravu ze silnici číslo 27 z Plzně na Žatec a most, která je silně zatížená. Denně tudy projede zhruba 10 000 aut. Karlovarští záchranáři jezdí k pacientům stále častěji. Nejdřív šlo o kolapsy přímo z vedra, teď převládají potíže s přehrátím organismu, hlavně během sportu. Kolik výjezdů přibylo, to ví náš zpravodaj Dušan Valenta. Dobré odpoledne, Dušane.
11: Zdravím z Karlovarska, kde už sice bylo několik bouřek a průtrží, nicméně kolem 25 stupňů čekáme i dál. Pro záchranáře to znamená jediné, nepolevovat. Kvůli horku mají až o 30% víc výjezdů. Nejčastěji jde o selhání organismu, ale řešili i nevolnosti, případně celkové přehřátí. Sanitky přitom v Karlovarském kraji nejezdí jen za chronicky nemocnými. Přibývá rádoby sportovců, kteří přecení síly a absolvují desítky kilometrů na kolech, nebo si v horku neodpustí dlouhý běh. Dušan Valenta, Radio Impuls.
8: Švédská vláda chystá revoluci v trestání. Dnes oznámila, že před zářijovými volbami zpřísní tresty. Chce tak snížit kriminalitu. Zákonná úprava má soudy přimět k tomu, aby častěji využívali vyšší hranici trestní sazby a delší tresty ukládali třeba recidivistům. Píše o tom agentura Reuters. Švédsko se poslední dvě desetiletí potýká s vlnou kriminality gangů. A na závěr trocha tenisu. Tenistka Marie Bousková postoupila po páté za sebou do druhého kola Wimbledonu. Nasazená 21 porazila Australanku Gibsonovou ve třech setech. Postoupila i Karolína Plíšková, když zvládla české derby s Terezou Valentovou ve dvou setech.
1: No a 4:15 jsou za námi zprávy s Lenkou Svobodovou. Vrátí se za hodinu. S vámi je teď Petr Brožík.
2: Renata Kuková, za chvíli nás čeká vzpomínání na rok 2004, tak do toho pojďte s námi.
1: A jdeme na cestičku Schody z nebe a Tereza Kerndlová.
9: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Puls 15.08, takový aktuální čas a pojďme zase proti proudu času.
1: První lásky a velké sny, když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
2: Dnes budeme vzpomínat na rok 2004, ale nejenom s vámi, který vám v tom roce bylo 18, těm letos je 40. Ale co vy ostatní si z toho roku 2004 pamatujete? Co jste dělali, jak jste trávili volný čas, co jste měli doma, už jste pracovali nebo jste snad už založili rodinu? Dejte nám o tom vědět na náš WhatsApp 605 222 007.
1: Když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
0: My se teď do roku 2004 vrátíme v událostech. 1. května onoho roku se stalo Česko členem Evropské unie.
2: No a v Portugalsku se hrálo fotbalové mistrovství Evropy. My jsme byli jedním z favoritů. Nezdá se to, ale bylo to tak, šlo nám to parádně. Jenže turnaj překvapivě ovládlo Řecko a právě Řekové naši cestu šampionátem v semifinále ukončili, jak taky připomíná komentátor Pavel Čapek.
3: To je hruza, Řekové nám dali gol, na který už těžko dokážeme reagovat.
4: Řecký stříbrný gól padl přesně v poslední vteřině první části prodloužení. Naše první porážka pod trenérem Bricknerem v soutěžním utkání zaskočila úplně všechny a o to víc bolela. Vyznavač nepohledné a nemoderní taktiky Otto Rehagel se mohl se svými svěřenci opájet nevídaným úspěchem.
0: Pavel Čapek tu ukázku začal slovy, to je hrůza, vlastně když to přeneseme do doby o 22 let dopředu, tak vlastně podobně by šlo okomentovat i naše současné mistrovství, které jsme...
2: No jo, tak ale tehdy byla hrůza jenom ten jeden okamžik. Letos na mistrovství se to byla hrůza kompletně. Tehdy jsme byli opravdu parádní, bylo to krásný. Bohužel byl tam někdo silnější, byť zabetonoval a prostě odbránil se až k titulu.
0: Rok 2004 v Praze měl koncert v tom roce Paul McCartney, byl prvním členem Beatles, který v Česku vystoupil.
1: Když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
2: A tak navážeme muzikou, nejenom Paul McCartney tady byl v roce 2004, ale i spousta pěkné české muziky. Činasky například zpívali Možná.
5: Možná se ti zdá.
0: Tohle jsou Činasky, jaké máme rádi. No a musíme připomenout i skupinu jednoho hitu, protože asi možná něco dalšího měli, nic dalšího. Tady od nich u nás nejznáme Ouzou. Jako stády tej.
2: Na dovolené to znělo všude, na pláži, u bazénu, prostě celé léto tehdy bylo tohleto.
0: Superstar první.
2: Přesně
0: Aneta
2: tak.
0: Aneta Wengerová měla vodu živou.
2: A to se neomrzí.
0: To se neoposlouchá a to je dobře. Tak už vám naskakují vzpomínky na rok 2004. Bylo vám tehdy 18 a tím pádem letos máte 40. narozeniny. Nebo vám bylo méně či více. Je to jedno, s čím se vám rok 2004 spojil a máte to v paměti. Napište nám nebo namluvte vaše příběhy na náš WhatsApp 605 222 007 a my se ještě v tom roce 2004 zdržíme i další muzikou, protože Dan Barta přišel s On My Head, za mě velmi osvěžující píseň, když si představíme ten kontext, protože ta ústřední melodie ze snowboardáků.
2: Jasně, trochu sněhu potřebujeme i teď.

0: odpolední impuls. Sledujeme taky silnice. Po nehodě uzavřená trasa Chomutov Praha na silnici číslo 7. Doprava 007 je tady už za necelé 3 minuty. Taky další česká muzika a letní muzika. Lilka Ročáková bude zpívat o tom, co bylo teď o víkendu a třeba ještě přijde. Bylo léto, horké léto, tak za chvilku na impulzu.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! V červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x 0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
5: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: FM muzikou. Českou muzikou. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
1: Dneska to bude frankfurtská polívka. Ten, kdo si myslí, že polívku vymysleli ve Frankfurtu nad Mohamedem, tak je na omylu. Hoho! Když se opýtate kohokoliv na štrase ve Frankfurtu, jestli uzná, tak na vás bude čučet jak husa do flašky a šprechat něco o blazincu. Hohoho!
0: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
1: Guláš musíš vařit tak dlouho, až se masičko rozpadá jak první manželství. Nakonec tam vysyp koření od majora Anky a máš hotové. Zavolej familiu, rozlej gulašovku do talesku, každému praskni lžicu do ruky, až hranice může začít.
0: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu. Rádio Impuls. Doprava 007.
2: A právě teď taky nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Po nehodě je uzavřená trasa Chomutov-Praha na silnici 7 u Třevíze, nedaleko Slaného. Doprava tady stojí v obou směrech. Kvůli zúžení se to vleče před Hodkovicemi nad Mohelkou na trase Liberec-Turnov a další kolony sledujeme na tahu mezi Pelhřimovem a Humpolcem, mezi Onšovicemi a Vystrkovem. Pracuje se tady, kolona je z obou stran. I v tomhle počasí pevné nervy. Zapojte se do naší dopravy, budou za to rádi všichni za volantem, kolegyně, kolegové. Číslo je 605 222 007 a nebo je to i naše žlutá mobilní aplikace se čtyřmi a. Šťastnou cestu s Impulzem.
0: Žijeme létem, žijeme muzikou na rádi.

0: Puls. Pojďme zpátky s vámi vzpomínat.
1: První lásky a velké sny. Když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
2: Dnes vzpomínáme na rok 2004 a dobu, kdy jste byli plnoletí. A nebo prostě na dobu, která vám utkvěla čímkoliv v paměti. Na WhatsApp nám napsala Klára. Tehdy jsem si koupila svůj první Sony Ericsson s barevným displejem a pořád jsem fotila. Ona ještě dodávala, že ty fotky byly hodně rozmazané tehdy.
0: Rok 2004, no, to byly spíš takové kostičky, tam jsem musel luštit, co to vlastně je. Tomáš od Litomyšle se v tom roce na portálu Lidé.cz seznámil s holkou z Pardubic. Za dva roky jsme se vzali, tady za dva, tak asi jsem říkal za dva dny, za dva týdny, za dva měsíce, za dva roky jsme se vzali a letos jsme spolu už 20 let.
2: Krásný výročí.
0: No nádherný.
1: Když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
2: Dost možná, že i Tomáš Litomyšle vzal svoji lásku tehdy do kina, protože v roce 2004 vyšel nový už pátý díl série o básnících. Tehdy režisér Viktor Klein natočil film Jak básníci nestrácejí naději. V hlavní roli znovu Pavel Kříž a našel si novou lásku. Tentokrát to byla Michála Badinková.
3: Znáš ho?
4: Moc ne. Slouží rychlou. A ty?
3: Taky ne, ale... Vypadá jako Mick Jagger, ne?
4: Řekla byste, že vypadám jako Mick Jagger?
3: Mick Jagger? Kdo to je?
4: Dřív nebo později přijdu chvíle, kdy uvadnou i čerstvé kryty.
5: No co? Je mi 40, jsem sirotek.
0: Tuhle sérii jako zbožňuju, to je skvěle zahraný, skvěle obsazené, i ty novodobé díly, řekněme. Super, takže další podnět z roku 2004 a ty další čekáme od vás na našem WhatsAppu 605 222 007, ať už vám bylo 18 v té době nebo ne, tak nám napište nebo namluvte, co si pamatujete, čím do dneška žijete, třeba co zásadního přinesl pro vás ten rok do vašeho života, pracovního, společenského, láskyplného. Je to jedno, těšíme se na vás.
1: Když nám

0: půl čtvrté právě teď. Za chvíli dokončíme s vámi vzpomínání na rok 2004. Mezitím další česká muzika. Už za okamžíček doslova Xindl X a Puberťák.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Planeo vykopává ační týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
6: Letní filmová slavnost s rádiem Impuls.
7: Víte, kde potkáte báječné muže s klikou? Víte, jak se jmenují báječní muži s klikou?
6: Kinematograf Bratří Čadíků. Pojízdní kinematograf, který po celé rozmarné léto objíždí náměstí měst po celé České republice. Ty nejkrásnější české filmy za dobrovolné vstupné, které posílají na charitativní účely. Kinematograf Bratří Čadíků. Báječní muži s klikou. Na letní filmovou slavnost vás zve Rádio Impuls. Slavte s námi.
8: Bližší informace najdete na www.kinematograf.cz.
9: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Česko.

0: odpolední impuls. Tohle jak hezky zdomácnilo do češtiny, nevím, jestli to vůbec a baví, když se něco povede, nebo něco skvělého. Takže je to super trooper.
1: Jo, to je pravda, vlastně, a to je podle nich. Tak to mě nenapadlo, ale říkám to taky super trooper.
0: Jo, super trooper, děkujeme Abě. Tak a pojďme s vámi dokončit vzpomínání.
2: První lásky a velké sny. Když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
1: My jsme vás dnes vzali do roku 2004 a tady jsou vaše vzpomínky. Napsala nám Jindra z Litvínova. V roce 2004 se nám narodil náš milovaný syn a pamatuju si, že tehdy jsem poprvé psala do rádia Impuls. Tenkrát se moderátor ptal na víkendový zážitek. Dokonce se mi ozval a mluvila jsem s ním do vysílání. No tak to jsme rádi, Jindro, že jste nám tak dlouho věrná.
0: No krásná dlouhá doba, super, to je super trupro vlastně.
1: No jo.
0: My jsme to navázali. Vlaďka taky píše, v roce 2004 mi bylo 36 a tou dobou jsem byla po třetí těhotná. V listopadu se mi narodil syn a tehdy v létě bylo taky hodně teplo.
1: Tak to jsme rádi, že to lidi připomínají. Někdy si myslíme, že takový teplo, jaký bylo letos, ještě nebylo, což ale vlastně nebylo. Marek Ostravy, ten má zase rok 2004 spojený s mistrovstvím světa v ledním hokeji, které bylo v Praze a právě v Ostravě. Všude prý byly vlajky a fronty na pivo. No, my si to moc už jako nevybavujeme, protože tehdy jsme vypadli s Amerikou ve čtvrtfinále, takže žádná sláva nebyla.
0: Vždycky ti v paměti zůstane to důležité, což v tomhle případě byly fronty na pivo.
1: No přesně, protože úspěch žádný nebyl, ale pivo bylo.
0: Ozvala se Lenka z Jablonce, v roce 2004 mi bylo 20 let. Měla jsem rok po maturitě, vdávala jsem se a narodila se mi první dcera. Teď už mám děti 3 a s manželem oslavíme v červenci 22 let od svatby. Jsem šťastná, že je všechny mám a taky vás z té super rádio poslouchám každý den.
1: Jo, to jsme se tak jako vychválili, ale to nám opravdu píšete, vy milí impulzáci, na náš WhatsApp. My jsme za vás samozřejmě taky rádi, protože
0: se s tím jezdila.
1: Přesně, o tom je to vzpomínání, protože to jsou i vaše vzpomínky, tak jsme rádi, že jsme takhle vlastně zakončili ten rok 2004.
0: Poslední vlastně výstřelek z toho roku bude v podání skupiny Krištof, tehdy přišla s písní Srdce a teď je připravená.
2: Když nám bylo

0: za chvíli třeba Miroš Birka, Mám rád. Sledujeme i silnice. Kvůli nehodě je zastavený provoz na trase Praha-Chomutov. Doprava 007 je tady za 2 minuty. Prázdniny začaly včera a my vás chceme potěšit něčím i o prázdninách a skutečně hodnotné věci jsme přichystali.
1: Ty myslíš určitě to, že tento týden hrajeme o 2 notebooky Apple MacBook Neo a každý den vám řekneme takovou kratičkou nápovědu, která se pak složí v jednu celou větu a v pátek vylosujeme 2.
0: Tak, čeká jeden modrý a jeden růžový.
1: To bude krása.
0: Poslouchejte dál.
2: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
3: Tak já pořád poslouchám, jak si každý syslí zásoby. Já se jmenuju si slova a zásoby si nedělám, protože sysel si na zimu zásoby nedělá, ale když si udělám zásoby, sežerou mi to moly, takže jdu radši do obchodu pro čerstvé. Hezký den.
2: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
4: Na silnici 1/13 z Chrastavy do Liberce, tak v Liberci za Molkou před odbočkou na Globus, tý blbý zatáčce je bouračka.
2: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: 3:45 a nejrychlejší dopravní informace z celého Česka právě teď. Kvůli nehodě je zastavený provoz na trase Praha-Chomutov mezi Slaným a Panenským Týncem. Cesta je uzavřená konkrétně u Třebíze, kolona je v obou směrech. Profíci z Global Assistance hlásí kolony na průtahu Libercem směr Hrádek nad Nisou nebo taky před Hodkovicemi nad Mohelkou směrem od Liberce na Turnov. Kvůli zúžení se vleče doprava na trase Humpolec-Pelhřimov mezi Vystrkovem a Onšovicemi. Kolona je tady z obou stran. A hodně pomalu to jede i na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy na Vyškov. Cokoliv dalšího přidejte... A přidává Renata?
2: Jo, přidávám, protože teď napsal kamionák Honza na WhatsApp, že na 267. kilometru D1 směr na Ostravu je policejní hlídka, tak tam pozor.
1: Super, díky, takhle to má vypadat, hlaste se dál, vysílejte s námi dopravu, buď zavolíte 605 222 007, anebo to nahrajte velice pohodlně do naší žluté mobilní aplikace se 4 a šťastnou cestu.
3: Plynulou jízdu vám přeje Carvago, online prodejce automobilů s více než milionem vozů. Bezpečný nákup vašeho auta carvago.com.
4: Žijeme muzikou i v létě na rádiu.

0: Impuls. Minuta a půl před 16. hodinou. Před námi jsou zprávy, které připravuje Lenka Svobodová. Ohlídneme se i za včerejškem, protože ty bouřky, které prošly republikou některými místy, tak způsobily doslova apokalypsu. Víc tedy za chviličku. Další bezva muzika bude hned po zprávách. Eláni, Zanedbaný sex, což nás udělali hodně v tom vedru. Moc nešlo. Ale já když jsem, no Renča už tady koulí očima, tak to je takový fakt, no. Ale já když jsem dneska přijížděl do rádia.
1: Když se říkám, co ty všechno na sebe nepráskneš, no pokračuj.
0: Tak mi auto ukazovalo 30 stupňů, tak si říkám, kde je to ochlazení slibované?
1: No tak takhle, mě třeba telefon ukazoval včera, že bude strašně pršet, že než přijedu domů, bude taky pršet, tak já deštník pohotovosti a ani kapka.
0: No možná, takže možná jsi byla na jiném místě než tvůj telefon.
1: Jo takhle,
0: ne. Byly vůbec, jako se děly věci.
1: Pořád jsem to serval a tím chci vlastně říct, že tu předpověď počasí, kterou mám na zítra, berte možná trochu s rezervou, protože v Čechách i zítra sem tam má pršet i bouřit. Odpoledne můžeme bouřky čekat na Moravě a ve Slezsku. A ty teploty v Čechách od 20 do 25, na Moravě a ve Slezsku až 30, na jeho východě Moravy i 32.
2: K českým prázdninám patří živá muzika. A my ji pro vás máme pořádnou dál.

0: Rádia Impuls. Skvělá atmosféra. Do obýváku, na chatu nebo k táboráku. Kde budete poslouchat vy? Víkendový živák. Každou sobotu v 8 večer. Na Rádiu Impuls.
1: Šumaví včera spadly mimořádné kroupy. Na Moravě je dál vedro. Plíšková s Bouskovou na Wimbledonu postoupili. Jsou 4 hodiny, zprávy má Lenka Svobodová.
0: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Po Šumaví včera bičovali obří kroupy. Během silných bouřek spadly na Vimpersku a Prachaticku kousky, které měly až 10 cm. Největší zaznamenali v šumavské obci Ratiborova Lhota. Český hydrometeorologický ústav to dnes uvedl na Facebooku. Krupobytí v obci poškodilo střechy, skleníky a také auta. Větší škody ani úrazy nezpůsobilo. Úmorná horka na jihu a východě Moravy pokračují. Lidem to podle našeho zpravodaje Jana Čary často přináší psychické problémy. Honzo, dobré odpoledne.
2: Krásný den, tady na jihu a na východě Moravy opravdu znovu tropikl, byť malinko chladnější než včera. 33 stupňů, to je dost na nečekané psychické výkyvy, s většinou vzorných manželek dokonce nervózní saně, z jejich obětí budiš k ničemu ové, co prý zapomenou i vlastní hlavu. Podle psychologů a psychiatrů za to může total horko ve dne v noci, nevyspání, stres jde každým dalším supertropickým dnem nahoru a tohle všechno přejde údajně až za dva dny, kdy se i tady ochladí na nějakých 25 stupňů. Jan Čada, Rádio Impuls, Zlínský kraj.
1: Na slovenské politické scéně se děje něco nevídaného. Soud vůbec poprvé v moderních dějinách země pravomocně odsoudil celé vedení politické strany. Funkcionáře komunistické strany Slovenska uznal v květnu specializovaný trestní soud vinnými z propagace komunismu. 7 komunistům nařídil zaplatit peněžité tresty, píše server Aktuality.sk. Pokud by nezaplatili, šli by do vězení. Komunistická strana Slovenska tak doplatila na svou billboardovou kampaň z roku 2021, kterou připomínala z té výročí založení strany na Slovensku. Kontroverzní billboardy se vymstily také v českém politickém rybníčku. Nepravomocný peněžitý trest dostalo začátkem června za podněcování k nenávisti také vládní hnutí SPD. Letní prázdninový speciál Impulzu objevuje i kouzlo lokální gastronomie. Náš reportér Tomáš Kabát v rámci svého jihočeského putování navštívil restauraci Šupina a Šupinka v Třeboni. Tam v roce 1992 vznikly takzvané kapří hranolky. Jednatele restaurace Petra Millera se Tomáš ptal i na to, do jaké míry je teď v létě o ryby zájem.
3: V Česku je velké množství rybářů, spousta z nich ale pak ty své úlovky hazí zpátky do řeky. Tak jak moc vyhledávaným jídlem jsou právě sladkovodní ryby? Není to jenom záležitost Vánoc?
4: My fungujeme celoročně a musím říct, že rozhodně u nás to není jenom otázka Vánoc. Naopak od května nám začíná ta nejhlavnější sezona a trvá v podstatě do konce října. Potom já říkám, že v listopadu vypnou kohouty a musíme být trpěliví a počkat zase na další sezonu do toho května.
3: Tady vznikly ty kapří hranolky. Máte ještě nějakou jinou podobnou specialitu?
4: Určitě ano. S námi jde i rybí polévka podle naší tradiční receptury. V podstatě hodně těch receptů, které máme na jídelním lístku, tak jedou s námi už delší dobu. Kapří tatarák, makový puding jsou s námi 13 let.
3: Jednatel Petr Miller, díky za rozhovor, nashledanou.
4: Děkuji, nashledanou.
3: A z Třeboně se s vámi loučí Tomáš Kabát.
1: Tenistky Karolína Plíšková a Marie Bouzková vstoupily do Wimbledonu úspěšně. Obě postoupily do druhého kola. Finalistka z roku 2021 Plíšková zvládla na trávě v All England Clubu české derby s Terezou Valentovou. Nasazená 21. Bouzková zdolala Australanku Gibsonovou. Dnešní program rozhodne v Londýně ještě o osudu Jakuba Menčíka, Jiřího Lehečky, Víta Kopřivy, Sáry Bejlek a Lindy Noskové. Aligátoři na Floridě jsou hodně aktivní. Za jediný týden v sérii útoků napadly 3 lidi. Jedna žena zraněním podlehla. Ke dvěma z incidentů došlo v rozmezí 24 hodin. Napadení aligátorem i tak zůstávají poměrně vzácná. Ročně stát zaznamenává průměrně 8 nevyprovokovaných pokousání. Florida je podle odhadů domovem 1 300 000 aligátorů.
5: No, 4 minuty po 16. hodině uděláme zprávy Rádia Impuls s Lenkou Svobodovou. S vámi je nadále Petr Brožík
6: a Renata Kuková. S vámi poslední červnový den. Užijte si ho.
5: Je to pravda, za půl roku Silvestr, tohle jsou Eláni.
0: Impuls. Radost ze života.
5: Zanedbaný sex právě teď po tom horkém víkendu. Jak to máte se statistikou, dámy? No, takže jste zanedbávali.
6: Takhle, bylo prostě horko. Tečka.

0: Rádio Impuls. Letně můžou znít i jeleni, všude zdejší další česká muzika, už za chvilku. My sledujeme i silnice, stále máme problém s nehodou na dálnici Praha-Chomutov. Doprava 007 je tady už za 3 minuty, tak poslouchejte dál. No a pozor, taky dneska pro vás něco máme, a sice 2 notebooky Apple MacBook Neo. Soutěž o ně jsme rozehráli už včera.
1: Vyhrajte nový MacBook Neo od Planea, krásný notebook od Apple za necelých 17 000, doplňující portfolio počítačů s nakousnutým jablkem. Prohlédněte si celou nabídku produktů Apple na www.planeo.cz. Apple může být krásný a levný a koupit ho můžete v Planeo.
0: No a chcete ho mít? Tak poslouchejte dál.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň, a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams. Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova.

0: Žijeme muzikou. Českou muzikou. Radio Impuls. Doprava 007.
1: Čtvrt na pět a servírujeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Dvoukilometrová kolona se sune na tahu z Liberce do Turnova před Hodkovicemi nad Mohelkou. Důvodem je zúžení na silnici 35 u Hodkovic. Nehoda dál zaměstnává hasiče na trase Práchomutov mezi Slaným a Panenským Týncem. Kolona je tady v obou směrech, dávejte pozor. Silný provoz sledujeme na Pražském okruhu před Ořechem směrem k D1, ale i k D5. A krokem to jede taky na D1 na příjezdu do Brna ve směru z Prahy. Ucpává se hlavně pravý pruh kamiony. Prázdninový provoz je tady hlavně v klidu, v pohodě, ať všichni prázdniny prožijí ve zdraví. Zapojte se i vy z dopravy, buď zavolejte 605 222 007, nebo to nahrajte do naší žluté mobilní aplikace se 4 a budeme rádi a další kolegyně a kolegové za volantem taky. Tak šťastnou cestu s Impulzem a teď i s Jelenou.

všude dobře, u nás nejlíp. Tenhle týden na jihu Čech. Tam, kde je kaprů a rybníků plno, stejně jako skvělé nálady a úžasných lidí.

0: Polední impuls 16:27 aktuální čas, za chvilku nezbytnost pro naše zdraví očí a taky dobrou náladu, to je česká muzika a v tomhle případě Reddy Kirkan a Černý brejle. Tak za chvilku tady u nás na Impulzu. No a taky tento týden pro vás máme dva notebooky Apple MacBook Neo. Soutěž o ně jsme rozehráli už včera.
1: A teď poslouchejte, vaším úkolem je sestavit výherní větu. Důležité, jak říkal Petr, že jsme začali už včera. Až do pátku vám totiž v této hodině pokaždé říkáme jednu část té výherní věty. Ti, kteří zachytí všechny části a v celkovém znění tu celou větu potom v pátek pošlou přes SMS-ku nebo WhatsApp na naše číslo 605 222 007, tak mohou vyhrát právě Apple MacBook Neo. Vybraná potom bude 10. správná odpověď od ženy a taky od muže, protože žena vyhraje růžový MacBook Neo a muž modrý MacBook Neo.
0: A tak vyhrajte nový MacBook Neo od Planea, krásný notebook od Apple za necelých 17 tisíc, doplňující portfolio počítačů s nakousnutým jablkem. Prohlídněte si celou nabídku produktů Apple na planeo.cz. Apple může být krásný a levný a koupit ho můžete v Planeo. Další část té výherní věty už za chvíli.
2: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
3: Tyjo, tady je strašný vedro. Dala bych si něco studenýho.
4: Na OMV mají teď tři nový letní kávy Viva. Espresso Sunrise, Espresso Tonic a kokosovo jahodové latte.
3: Dobře, tak je jedeme vyzkoušet.
4: Ledové kávy Viva na vás čekají na čerpacích stanicích OMV.
2: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Česko.

0: Dopolední impuls, za chvíli rozbalíme impulzovic krabičku, v ní už připraveni Hana Hegerová s Petrem Hapkou a jejich Levandulová. Vyhrajte nový MacBook Neo od Planea. Krásný notebook od Apple za necelých 17 tisíc, doplňující portfolio počítačů s nakousnutým jablkem. Prohlídněte si už teď celou nabídku produktů Apple na planeo.cz. Apple může být krásný a levný a koupit ho můžete přímo v Planeo.
1: A v pátek dva z vás se vyhrají právě MacBook Neo od Planea. Ženy, pro vás máme růžový.
0: Jůžový.
1: Muži, pro vás máme modrý. I když takhle, proč by ženská nemohla mít modrý? No, zkrátka.
0: Na druhou stranu, proč by chlap nemohl být růžový?
1: To je taky pravda. Zkrátka, dva jsou ve hře, máme je tady pro vás. První část té výherní věty, která celá kompletní bude až v pátek. Tak první část byla včera, dnes je tady druhá část. Řekneš?
0: Řeknu, tu včerejší nepřipomeneme. To je kouzlo prostě.
1: No
0: té soutěže, všichni, kteří sledují od pondělka do pátku, tak můžou vyhrát.
1: Jasně.
0: Takže úterní část věty zní. Pro vás.
1: Mm-hmm, to je ona. Já to jenom zopakuju.
0: To je všechno.
1: Pro vás.
0: Pro vás.
1: Tak si to připište k té včerejší části a pak čekejte na tu zítřejší. A další.
2: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovy.

0: rodný jazyk bude v akci i za chvilku. Iveta Bartošová, Dej mi ruku, dám ti svou, zaspívá. My sledujeme také aktuální dopravu a doprava 007 je tady už za 2 minuty.
1: No, ty jsi mluvil o rodném jazyku, já tady mám jeden slovenský jazyk, protože ten bude na Impulzu znít v sobotu. K českým prázdninám totiž neodmyslitelně patří i živá muzika. A protože u nás na Impulzu žijeme muzikou, jeden takový živák vám přivezeme, jak jsem říkala, v sobotu. V 8 hodin večer se ve víkendovém živáku představí na Impulzu Jana Kirchner se svým koncertem z pražského klubu Doupě.
0: No jo, Jana, sympatická diva ze Slovenska. Takže až budete v cudzom městě nebo se budete dívat na oblohu, jestli je opravdu modrá, my vám k tomu přidáme pořádnou dávku živé muziky, kterou máte rádi. Víkendový živák Rádia Impuls přímo u vás doma, na chatě nebo tam, kde budete trávit české prázdniny, klidně v zámoří, na dovolené a tak dále. Můžete nasávat tu atmosféru domova a hlavně, abyste nezapomněli tu češtinu i slovenštinu, to je důležitá věc. Teď v sobotu v 8 na Impulzu.
2: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
3: Když někdo na něco vyjeveně kouká, tak se říká, že čučí. A občas i moje manželka takhle čučí, taky říkám, že je čučka.
2: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
4: Ve směru z Pouřiněvce na Dolní Měcholupy, dopravní nehoda, dodávka plus malej nákladní auto, taková 7-tuna, stojí v pravém pruhu a jsou ve směru na Dolní Měcholupy.
2: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Jirka Kolbaba, cestovatel Rádia Impuls. Jirko, kde na světě jsi viděl nejkrásnější západ slunce?
5: Tak to je úplně všude. To, i když jsem v Česku, tak vidím nádherné západy slunce. Často fotím v oblasti Moravské Toskánsko, tam vždycky si to nesmírně užívám. A pak kdekoliv, když jsem někde na ostrovech v Pacifiku, nebo i když jsem někde na horách, nakonec západ slunce je poměrně přitažlivý moment a já jej velice rád fotím. A pak ještě zůstávám dokonce celou noc, abych druhý den ráno fotil zase do Česka.
2: Cestovatel Jirka Kolbaba. Každé dopoledne po 10. na Rádiu Impuls. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: 4:45 a nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. 2-kilometrová kolona se sune na tahu z Liberce do Turnova před Hodkovicemi nad Mohelkou. Důvodem je zúžení na silnici 35 u Hodkovic. Nehoda dál zaměstnává hasiče na trase Praha-Chomutov mezi Slaným a Panenským Týncem. Kolona je tady v obou směrech. Dávejte pozor. Silný provoz sledujeme taky na Pražském okruhu před Ořechem směrem k D1, ale i k D5. Krokem to jede taky na D1 na příjezdu do Brna ve směru z Prahy. Ucpává se hlavně pravý pruh kamiony. Pevné nervy v těch kolonách a ze silnic se nám ozvěte. Budeme rádi, když si s námi dopravu zavysíláte. Zavolejte 605 222 007 anebo to nahrajte velice pohodlně jako vzkaz do naší žluté mobilní aplikace se 4 a šťastnou cestu s Impulzem. A ještě jedna důležitá zpráva pro řidiče. Zastavte se na čerpacích stanicích OMV a vychutnejte si skvělou brazilskou kávu Viva. Teď pro vás i vašeho spolujezdce 2 za 109 korun. A to exkluzivně pro zákazníky s aplikací OMV My Station. Ideální pauza na cestách, která vás nabije energií. Tak šťastnou cestu s OMV a My Station.
6: I know that we are young and I know that you may love me, but I just can't be with you like

0: Puls, 2,5 minuty před 17. hodinou. Před námi jsou zprávy, které připravuje Jiřinka Součková. No a jak se říká, každý kousek dobrý. Každý kousek nové dálnice dobrý. A i o tom bude jedna z těch dobrých zpráv od Jiřinky za pár minut. Kabáti a Šamána, to bude česká muzika hned po zprávách. A co nás čeká venku, tak to ví Renča.
1: Tak takhle, meteorologové říkají, teď jestli se to vyplní, uvidíme, říkají, že zítra zaprší, zabouří v Čechách, odpoledne můžeme bouřky čekat i na Moravě a ve Slezsku. A co se týká teplot, tam je to rozdílné, v Čechách 20 až 25, na Moravě a ve Slezsku kolem 30, na jihovýchodě dokonce až 32 stupňů bude zítra.
0: No a pojďme ke spaní, nechci probírat nějaké problémy se spánkem, když v podstatě jo. A moje otázka zní, kdy vyvětráme z domu a z bytu to vedro.
1: To se ptáš dobře, protože to se taky ptám jak, každé ráno, každý den. Naše domovy zase podle meteorologů se vyvětrají o víkendu. Protože noc z pátku na sobotu by měla být relativně chladná. Místy teploty prý klesnou i pod 10 stupňů, jak jsem se tak dívala, Praha, Brno, Olomouc, Ostrava bude kolem 12 v noci, což jde.
0: Super, to se můžeme zakumlat a to já mám rád.
2: Počasí nezměníte. Okna ano. Vekra okna se zárukou 20 let. Vekra a máte klid.
3: České prázdniny s rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
4: Alpy tě ohromí, Karole, ale tohle, to tě dojme.
3: Celé léto. Celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
5: Konečně je tu Lédo. A s ním lední prázdniny, lední lásky a hlavně naše lední ledové drinky plné ledu. Partnerem českých prázdnin s Impulsem je Bageterie Bulvár.
6: Letní filmová slavnost s rádiem Impuls.
7: Víte, kde potkáte báječné muže s klikou? Víte, jak se jmenují báječní muži s klikou?
6: Kinematograf Bratří Čadíků. Pojízdní kinematograf, který po celé rozmarné léto objíždí náměstí měst po celé České republice. Ty nejkrásnější české filmy za dobrovolné vstupné, které posílají na charitativní účely. Kinematograf Bratří Čadíků. Báječní muži s klikou. Na letní filmovou slavnost vás zve Radio Impuls. Slavte s námi.
8: Bližší informace najdete na www.kinematograf.cz.
9: Auta super jdou do insolvence. Silničáři otevírají část dálnice D7. Plíšková je ve druhém kole Wimbledonu. U zpráv 5 vás vítá Jiřina Součková.
3: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
9: A začínáme aktualitou. Na rybníku v Plzni a Lesicích zasahují hasiči a rybáři. Zemřely tady stovky ryb. Úhyn zavinil nedostatečný přítok a úbytek kyslíku. Ve vedru je to teď časté. Auta super jsou po uši zadlužené. Pražský autobazar je v insolvenci, dluží až 216 milionů korun. Vyplývá to z informací v insolvenčním rejstříku. Upozornil na to server odkryto.cz. Pražská policie už dříve uvedla, že autobazar vyšetřuje kvůli podezření z podvodu a z pronevěry. Poškozených jsou víc než 200. Klienti bazaru podle médií uvedli, že jim firma například nevyplatila peníze z prodeje auta, nepřevedla prodaný vůz na nového majitele nebo bezvědomí zákazníka požádala za klienta o leasing na další auto. Silničáři otevírají část nového úseku dálnice D7. V úseku ze středočeských Kutrovic do Panenského Týnce v Ústeckém kraji je hotová celá pravá část. Stavbaři se teď přesouvají do druhého pruhu. Hlavním cílem je rozšířit a přebudovat silnici první třídy na bezpečnější dálnici se 4 pruhy. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl potvrzuje, že na hotový úsek už dopravu pustili.
10: Řidiči tady jezdí už po úplně novém povrchu. Pravou část dálnice jsme rozdělili betonovými svodidly. V každém směru je nyní k dispozici jeden jízdní pruh široký 3,5 metru. Rychlost je tady snížena na 80.
9: Nový 7-kilometrový úsek dálnice D7 mezi Kutrovicemi a Panenským Týncem má být kompletně hotový během příštího roku. Během uplynulých veder měli záchranáři napilno. Třeba tropické pondělí znamenalo v Moravskoslezském kraji jejich letošní nejvyšší zátěž. Během jediného dne zasahovali u více než 500 případů. To je proti běžnému dennímu průměru nárůst o téměř 40%.
11: Hezké odpoledne. Výrazně přibylo pacientů s kolapsy, dehydratací a závratěmi oproti víkendu, kdy byly také tropické teploty a posádky vyjížděly denně přibližně ke 40 případům, se včera jejich počet strojnásobil. Nejvíce zásahů evidují záchranáři na Ostravsku a na Karvinsku. Města se sice snaží chladit rozpálené chodníky a silnice kropícími vozy, nicméně především lidé sami by měli myslet na svou ochranu. Posádky záchranné služby jsou totiž vytížené na maximum a zrovna včera se některé pohybovaly na hranici kapacit. Eva Panošová, Rádio Impuls, Moravskoslezský kraj.
9: Tenisový svátek ve Wimbledonu pokračuje druhým hracím dnem. Dnešní program se znovu týká pěti českých hráček. Marie Bousková se nadřela, ale Australanku Gibsonovou zdolala 2-1. České derby zvládla Karolína Plíšková, když porazila Terezu Valentovou 2-0. Zhruba v tuto chvíli by měla nastoupit Sára Bejlek. Její soupeřkou je Rumunka Cirstaová. V programu mužského singlu figurují tři čeští tenisté. Jakub Menšík svádí souboj s Britem Samuelem, se kterým prohrál první set. Zhruba za hodinu se Jiří Lehečka střetne s Australanem Popirinem a Vít Kopřiva s Britem Choňským. Nehoda zavřela D1 směrem z Vyškova na Brno. Na 218. kilometru jezdí se odklonem přes Tučapy a Rousínov.
0: A touto informací 4 minuty po 17. hodině končí zprávy Rádia Impuls s Jiřinkou Součkovou. Vrátí se za hodinu s vámi i nadále Petr Brží.
1: A Renata Kuková a my se mrkneme na Wimbledon, ale na módu, která tam panuje.
0: Aha, a my teď jdeme šamanit z kabáty.
3: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Odpolední impuls, 3 minuty před 17:45. I přes letní rytmy jsou problémy na silnicích. Po nehodě je omezený provoz na D1 na 218 kilometru. Nehoda působí problémy taky na Pražském okruhu a doprava 007 už je tady za 3 minuty. Pak taky další bezvadná muzika. Marek Ztracený při úterku bude mít modlitbu za pátek, aby tu byl už a bude za 3 dny, takže možná to popostrčíme. No a sportačka Renča i dneska má připravené zajímavé téma.
1: No, protože se už samozřejmě bavíme a žijeme Wimbledonem, i v našem zpravodajství o něm mluvíme, jak se daří nebo nedaří českým tenistům a tenistkám, tak jsem se na paškál vzala módu Wimbledonskou, protože ta je specifická, protože určitě si všichni všimli, že na Wimbledon se prostě chodí v bílém. Teď mluvím o hráčích a hráčkách.
0: Já jsem si právě říkal, jestli je něco daného i na tribuny nebo...
1: Taky, ne tak striktně, ale postupně. Tenisté, tenistky skutečně musí mít všechno téměř úplně bílé. Ať jsou to šortky, trika, sukně, čepice, ale taky čelenky nebo ponožky. Mm. Potítka musí být v bílé barvě. Barevný může být maximálně takový tenký lem, třeba u krku, u rukávu, nebo nohavic a podobně. Boty musí být taky bílé, včetně tkaniček, takže žádné výstřelky módní, to se netrpí na Wimbledonu. Je to prostě tradice, která sahá až hluboko do viktoriánské éry, kdy se viditelné skvrny od potu brali jako nevhodné, což i dneska vlastně pořád platí, ale tehdy se to maskovalo tím, že když se vezmeš bílý, tak to není tolik vidět.
0: To je pravda.
1: Takže je to praktická záležitost. Jo. Když jsi mluvil o těch divácích, tak jak jsem říkala, tak přísné to není, že by museli být v bílém, ale samozřejmě doporučuje se elegantní oblečení, žádné džíny nebo vyloženě sportovní nějaký oděv.
0: Kapsáče, vytáhný triko.
1: No vůbec to už zdaleka, když se budeš blížit, tak to už tě vyženou. A ani v těch boxech, tak tam vyloženě musíš mít oblek. Jo, prostě žádný teplo, neteplo, prostě oblek. Některé tenistky si tohleto vyloženě užívají na Wimbledonu, třeba Marta Kostiuková, ta bude hrát v takových krajkových bílých šatech, které jsou inspirované svatebními, hezký pohled. Naomi Osaková, tak ta se to vyloženě užívá, ty nástupy na kurt jsou vždycky taková, skoro by se řeklo, módní přehlídka. Úvodní zápas ozvláštnila takovou bílou róbou, která je inspirovaná tradičním japonským oděvem i filmem Kill Bill. Já si myslím, že ty fotky budou po sociálních sítích určitě kolovat, tak na to mrkněte, co na to budete říkat.

0: Ty si klidně tady ty modrý trence nechej tady ve studiu. Na Wimbledon tě obleču jinak.
1: Mobil.cz. Simkarta, kde si vyberete nejvíc odměn za každé dobytí. Potřebujete novou či další simkartu? Hodně internetu, levné volání? To všechno máme. Už od 99 korun koupíte na mobil.cz, na poštách či v dobrých trafikách. A žádné smlouvy. To je Mobil.cz.
2: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Žijeme muzikou. Českou muzikou. Radio Impuls. Doprava 007.
1: A taky teď servírujeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Po nehodě je omezený provoz na D1 na 218. kilometru směrem z Vyškova do Brna. Vytvořila se tu 5-kilometrová šňůra. Můžete ji objet přes Tučapy a Rousínov. 2-kilometrový dopravní štrudl se vyne na trase Liberec-Turnov mezi Jeřmanicemi a Hodkovicemi. Je to kvůli stavebním pracím u Hodkovic. Z důvodu nehody se teď ucpává i Pražský okruh mezi kilometry 23 a 19 směrem od D5 k D1. A kolona před Ořechem je taky v protisměru od Modletic na Ruzyni. Kvůli mírné zácpě na Pražském okruhu drhne doprava i na D5 na příjezdu do Prahy od Plzně. Dávejte pozor, zvládejte to, začínají prázdniny, ať všechno dlouhodobě proběhne v pohodě. Zapojte se taky, další kolegyně a kolegové za volantem budou vděční za ty informace a my taky. Buď zavolejte 605 222 007, nebo to velice pohodlně nahrajte do naší žluté mobilní aplikace se 4 a šťastnou cestu s Impulzem.

0: Odpolední impuls, půl šesté, za chvíli Miraj a událost, která mnohé čeká, ať už pojedete na dovolenou. Táborníky třeba těch ročníků, kterým je 15 a více, různé kempaře a tak dále. Vodáky samozřejmě a mluvím o letní lásce, summer love. To bude pecka od Miraj už za chvilku ve vysílání Impulzu. Tak ale i dneska jsme vyslali ven do terénu naše radostné velvyslance. Dneska to byl Michal Ransdor a ten se zajímal o to, jak prožíváte vaše nejradostnější chvilky, nejšťastnější chvíle.
1: Jo, takhle. Nejradostnější chvíle asi nejraději prožívám s někým, protože to je pak velký nápor, jistě, energie.
0: Já to vím, já to za tebe dořeknu.
1: No, řekni.
0: Ta Renata Kuková nejšťastnější, nejradostnější chvilky prožívá vždycky každý všední den od pondělí do pátku ve 14 hodin, když se tady sejdeme.
1: Jo, takhle.
0: Já vejdu do těch dveří, tak je úplně...
1: No přesně, to jsem chtěla říct.
0: Radost tady teče z těch oken.
1: No a ty to máš jak teda?
0: Já to mám stejně.
1: Jo, děkuju. Tak bezvadný.
0: A co vy? To se dozvíte.
1: Tolik radosti.
0: No, tolik radosti na starém bělidle.
2: Kdo nevyrazí na začátku prázdnin do kina, tak je pěknej mimoň.
3: Daj fuku!
2: Protože v tu dobu v nich budou řádit právě mimoni a monstra. Legendární žlutí matláci se vracejí, aby s vervou sobě vlastní rozbourali Hollywood. Mimoni a monstra ve vašem Cinestaru od 30. června.
4: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
2: Radio Impuls. Žijeme muzikou.

0: dopolední impuls. Za chvíli už impulzuje Skrabička, tam připravený Václav Neckář. Lásko ztracená.
1: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio.
2: Já myslím, že rodiče mají rozhodně radost, že už jsou tady prázdniny, nemusí řešit školu. No děti mají radost, že nemusí chodit do školy. To je radost sama o sobě, si
0: to
2: myslím.
0: To je radostí, no, my už jsme nastínili ty naše radosti, vždycky se tady sejdeme před tím vysíláním, tak to radost úplně stříká, takže to je shledání vždycky. Kdybychom se neviděli, tak se nahmatáme a ptali jsme se, nebo přesně řečeno, jsme zjišťovali taky u vás něco podobného.
2: Jasně, máme experty na radost na Impulzu, dnes je to Michal Ransdorf a toho zajímalo, jak vlastně takové vaše nejradostnější chvilky prožíváte.
3: Jak to vypadá, když jste opravdu šťastná?
4: Maminka říká, že se směju, jako když zubatý jede po schodech a brzdí rohlíkem.
5: Když jsem šťastná, tak se strašně usměju, i když ani nechci. Mě to tak jako nutí, ten obličej.
3: Jak to vypadá, když jste opravdu šťastná?
6: Mám až přílišný nával energie a mám tendenci všechno udělat hned a hlavně dobře.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzu.

0: dopolední impulse, za chvíli další muzika, Robbie Williams a Nicole Kidman, anebo Petr Nať, Jsme svoji. Sledujeme také aktuální silnice. Nehoda zdržuje na D1, nad Boustem 18. kilometru. Další bouračka je na trase z Vysokého Mýta do Chrudimi. Doprava 007 je tady už za 2 minuty. No a dneškem končí červen. A zítra bude červenec, to jsem teď zjistil.
1: No, výborný.
0: Úředně už běží prázdniny.
1: No jasně, a teď, když zpíval Václav Neckář Lásko ztracená, nebo jaká vlastně byla ta láska?
0: Myslím, že ztracená.
1: Byla ztracená. Já si myslím, že léto je přesně na to, aby se nějaká láska našla. Typický letní lásky, to je prostě nádherný čas.
0: Nebo ji ztratila.
1: No tak ztratila taky, ale myslím pozitivně, takže
0: jo, nejistě.
1: Najdeme lásku. A víte co, my pro vás máme české prázdniny. Pojďte hledat klidně i lásku tady u nás v Česku. Dokonce nemusíte kvůli tomu ani nikam jezdit. Stačí, když nás budete poslouchat, protože my pro vás skutečně máme zajímavá místa ze všech koutů naší krásné země. Poradíme vám, co ochutnat, co vidět a co rozhodně stojí za to zažít. Třeba
0: no, protože
1: lásku.
0: Máme Česko rádi jistě, tak si připomeneme taky, čím jsou jednotlivé kraje výjimečně, nebo kteří slavní rodáci se v nich narodili. A to nejlepší, cestovat s námi můžete i celé léto, takže vysílejte s námi, užijte si české prázdniny na Rádiu Impuls. A jak už řekla Renča, můžete hledat lásku třeba i k dobrému jídlu, protože tento týden se náš reportér Tomáš Kavát pohybuje po jižních Čechách a tam je těch dobrot neuvěřitelné množství.
1: No je, takže poslouchejte dobře, protože Tomáš to umí krásně prodat, to se vám zbíhají sliny.
0: Mňam.
2: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
3: No, ahojte impulzáci, tak brácha má psi, jeden se jmenuje Andy a druhý se jmenuje Ron, takže když na ně volá, tak je to Andy a Ron. Ale jestli je bere na dovolenou, tak to nevím. Čau.
2: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
4: Ahoj Martin, teď jsem projel kolem té nehody toho rozvadovu a kolona z české strany začíná už na 134. kilometru a rychle narůstá.
2: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Je 17:45 a servírujeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Nehoda zdržuje provoz na D1 na 218. kilometru směrem z Vyškova na Brno. Kolona měří už 7 kilometrů. Můžete to vzít oklikou po souběžné silnici 430 přes Tučapy a Rousínov. Další havárka komplikuje provoz na trase z Vysokého Mýta do Chrudimi na silnici 17 u Stradouně. Kolona je tady z obou stran. Profíci z Global Assistance hlásí kolony na Pražském okruhu typicky před Ořechem, a to směrem na Ruzině, ale i k Modleticím. A v návaznosti na to zpomaluje provoz na příjezdu do Prahy po plzeňské dálnici D5. A abychom dopravní okénko uzavřeli pozitivně, máme pro vás i dobrou zprávu. Kolona na silnici číslo 35 před Hodkovicemi nad Mohelkou už se rozjela. Více dobrých zpráv, vy můžete je přidat taky, buď zavolejte 605 222 007, nebo to namluvte velice pohodlně do naší žluté mobilní aplikace se 4A, kterou zajisté už máte všichni ve svém chytrém telefonu. Šťastnou cestu s Impulzem.
2: Plynulou jízdu vám přeje Carvago. Online prodejce automobilů s více než milionem vozů. Bezpečný nákup vašeho auta carvago.com.
1: No a dneska od nás všechno. Loučí se Petr s Renatou a dalším vaším společníkem bude před 18. hodinou Ludvík Pospíšil. Vítej.
3: Ahoj, já vám přeju krásné odpoledne a jak jsi říkal, že ty dobré zprávy nám můžete také přidat, máme je nejradši, hlavně ty dobré zprávy. Protože když jako můžeme říct, že se nikdy něco rozjelo, tak je to fantastické.
1: Já se úplně čuchám, že ty máš nějakou dobrou zprávu.
3: No, dobrá zpráva je ta, není přímo ode mě, že tenhle týden rozjíždíme naši prázdninovou akci všude dobře, s námi nejlépe, nebo u nás nejlépe. A tento týden projíždíme jižní Čechy. Tam se moc těším s Tomášem Kabátem po 18.
4: Výborně, na to se taky těšíme. Taky. Už jsme si říkali, co tam všechno mají v jižních Čechách dobrého. Mluvil o těch kapřích hranolkách třeba.
1: Jo, to je božská záležitost.
3: To je velmi nepříjemné, ano.
4: No, tak máme se na co těšit.
3: Velký kalíček, prosím.
4: Tak jo, tak užij si večer, my si ho jdeme užít s tebou.
3: Děkuju, zítra, ahoj.
4: Ahoj.

0: Krásný večer, za chvíli to bude 18. hodina, posloucháte Radio Impuls, zítra se horka konečně zlomí, nejdřív bude pršet v Čechách, pak i na Moravě, východ republiky se ještě probudí do slunce, ale pak i tady budou mraky, k večeru bude v Čechách ubývat oblačnost i voda, která na nás bude padat, no a teploty v Čechách do 25, na Moravě až 30 stupňů.
1: S rodinou máte jistotu.
2: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
3: Rodina je milá.
4: Jede poštovský pán.
1: A rodina umí podržet.
5: Mohli bychom vám pomoct my?
2: Jo, jestli vozíte pečivo, tak ráda.
3: Pobavit se.
6: To není možný.
1: Máte rádi Kláru?
3: Vidíte ještě, že nás máte, jo? Nebo Honzu?
2: Ježišmarja, pak jste Honza Daněk.
1: Nebo oba?
5: Mějte se.
3: Šťastnou cestu.
1: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
7: Za zneužití záchranářské uličky hrozí pokuta. Na Benešovsku postavili nový most. Američané propadají fotbalovému šílenství. U zpráv 6 je s vámi Jiřina Součková.
8: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
7: Zneužití záchranářské uličky je trestné. To pocítí dva řidiči, kteří na dálnici D1 u Hladkých Životic na Novojičínsku v dubnu zneužili uličku pro záchranáře, aby předjeli kolonu před místem dopravní nehody. Řidič dodávky a šofér osobního auta tak zablokovali průjezd sanitce. Zodpovídat se budou ve správním řízení. Hrozí jim nejvýš 5000ová pokuta. Policie upozorňuje, že podobné jednání může zdržet příjezd záchranářů k raněným a rozhodovat o lidských životech. Záchranářská ulička slouží výhradně integrovanému záchrannému systému, aby co nejrychleji přijel na místo a minimalizoval následky nehod a jiných krizových situací. Na Benešovsku už mají nový most. Řidiči i chodci mezi Střezimíří a Meznem tak snadno překonají železniční trať. Nová konstrukce nahradila zhruba 150 let starý most, který byl v havarijním stavu. Části mostu původního stavbaři zachovali a obec Střezimíř je vystaví ve svém železničním skanzenu. Podle starosty Miloše Jelínka bylo období bez mostu pro místní hodně složité.
9: Objízdné trasy byly dlouhé, zažívali jsme si tady hodně trablí, protože lidi si nalézali různě zkratky přes pole. Samozřejmě to hodně ovlivnilo i nedostupnost zásobování v obci. Máme hospodu, máme krám a byla to velká komplikace i pro složky záchranného integrovaného systému.
7: Most na Benešovsku stavbaři obsadili už na jaře 2024. Původní konstrukci museli rozebírat ručně. Očíslované kameny opatrně snášely na zem a převáželi je na Střezimířské nádraží. Popadané kamení komplikuje život cyklistům. Uzavřelo páteřní krajskou cyklostezku Ohře mezi Starým Sedlem a Loktem na Sokolovsku. Omezení se týká i chodců. Zatím není jasné, na jak dlouho. Svah musí posoudit statik. V místě uzavírky stále hrozí pád dalších kamenů. Úřady proto prosí o respektování uzavírky a nevstupování do označeného prostoru. Rusku docházejí paliva. Na některých místech v Irkutsku už lidé čekají ve frontách před benzinkami půl dne i celou noc. Rekord je 18 hodin. Jak uvedl zpravodajský server Meduza, v sibirském regionu se sice ropa těží a zpracovává se na benzín. Ten se ale posílá do Moskvy. I tak ale podle serveru v Rusku už snad není region, který by nepostihla palivová krize. Tu vyvolaly útoky ukrajinských dronů na ruské rafinérie.
8: S Impulzem na fotbal.
7: Fotbalový šampionát přináší Spojeným státům pozitivní emoce, bourá kulturní i jazykové bariéry a zaplavuje zážitky. Virální videa ukazují momenty, kdy se v politicky rozbouřeném světě stávají místní Američané a zahraniční fanoušci nejlepšími přáteli.
10: Video ze státu Texas například ukazuje místní kovboje, jak učí baru skupinu evropských fanoušků tančit tradiční line dance v kloboucích. Další záběry zachycují americkou rodinu, která zaškoluje turisty z Asie do místního slangu. Nejsledovanějším videem je skupinka dětí z amerického maloměsta, která na plácku za domem hraje fotbal s fanoušky z jižní Afriky. V politicky rozbouřeném světě je právě probíhající šampionát nečekanou ukázkou lidskosti a vzájemného respektu. Americká média tyto momenty přenáší téměř denně. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
7: A ještě rychlý pohled na kurty ve Wimbledonu. Z českých tenistů aktuálně zápolí Jakub Menšík s Tobym Samuelem, nad kterým zatím český hráč vyhrává 2-1 na sety. Ve čtvrtém ale Menšík ztrácí na britského soupeře 2-5.
0: Krásný večer, prázdniny jsou v plném proudu a my přidáváme muziku skupina Činasky 1970. Já jsem Ludvík Pospíšil a muziku mám pro vás až do 8 hodin.
8: Radio Impuls. Radost ze života.

všude dobře, u nás nejlíp. Tenhle týden na jihu Čech. Tam, kde je kaprů a rybníků plno. Stejně jako skvělé nálady a úžasných lidí.

0: Prázdninový program Rádia Impuls. K prázdninám patří také letní písničky. Za chvíli bude zpívat Ilona Čáková svoje Léto. A ještě předtím dobrá zpráva z D1.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams. Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.

0: muzikou. Českou muzikou. Radio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Pozitivní zpráva dorazila zde jedničky z tahu Přerov Brno. Kolony po nehodě mezi Vyškovem a Rousínovem se už rozjíždějí. Pořád celé ucpává Pražský okruh před sjezdem na 19. kilometru u Ořecha. Kolona je v obou směrech a v návaznosti na to vázne doprava i na D5C na příjezdu do Prahy od Plzně. Takže vám přejeme šťastnou cestu a taky se ozvěte, jak se vám jede, jak to vypadá na vaší trase. Ozývejte se do naší mobilní aplikace nebo na číslo 605 222 007. Tady je Impuls.

0: Léto na Impulzu za chvíli pokračuje s Lucií Vondráčkovou a s písničkou Vzkaz v láhvi. Žijeme českou muzikou. Jak už z našeho vysílání nejspíš víte, tak hra Halo tady Impulzovi si vybírá. Taky prázdniny, ale jenom na chvíli. Ale o soutěžení na Impulzu rozhodně nepřijdete. Odpoledne totiž nabízíme novou soutěž. Ve hře jsou hned dva zbrusunové počítače Apple MacBook Neo. A hrajeme až do pátku, kdy vybereme dva šťastné výherce. Poslouchejte Impuls každý všední den od 3 do 6 a zjistíte, jak se do naší hry o tyhle krásné ceny zapojit. No a teď už Vlastí.
1: Vtip Vlasti Korce. V kupé ve vlaku jede pět cestujících. Všichni luští stejnou křížovku. V tom jeden z nich řekne: prosím vás, tady hledám část ženského těla na 4. Začíná na P a končí na A. Po chvilce jedna dáma z těch pěti, co luští stejnou křížovku, říká: prosím vás, to je přece pata. A po dalších pár vteřinách jeden kněz, který taky luští stejnou křížovku, řekne: prosím vás, nemáte někdo gumu?
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou.

0: Tady je Radio Impol, za chvíli Impulzový Skrabička, Karel Gott a Marcela Holanová. Jezdíme po celé České republice s úsměvem kolegou Petra Berkou, můžete potkat na čerpacích stanicích OMV. A jaký byl ten dnešní den, tak to nám řekne přímo Petr, který už se hlásí do vysílání. Petře, ahoj.
1: Ahoj Ludvíku, já jsem se doslova před pár minutami vrátil z Blanska a musím říct, že mě opět potěšili všichni naši posluchači, kteří jezdí s úsměvem. I dneska do Blanska jsem přivezl spousty odměn, ale tankování na rok nebo na měsíc to dneska nebylo. Byla to jiná odměna. Žolík na 5x více bodů do aplikace MyStation. Tenhle žolík tu čekal na Evu a jejího manžela, kteří si jeli užít wellness po 15 letech manželství. Tak moc blahopřeji a díky, že jste přijeli. Ano, Evě gratulujeme a vy všichni nesmutěte, jelikož jezdíte s úsměvem, my to moc dobře víme, tak vás zase již brzy pojedeme odměnit kam? No, poslouchejte Radio Impuls.
2: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulsu.

0: Tady je úterní program Rádia Impuls. Chystáme se na 19. hodinu, to přijdou zprávy. Předtím doprava. Provoz lehce zpomaluje na D1 na příjezd do Brna od Prahy. Podrobnosti za minutu a půl.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
2: Když jsme byli malé, děda nám z dřevěné větve udělal takové hole a na konci byla hlava koně. My jsme si to dali mezi nohy a běhali jsme po vesnici, skákali jsme přes překážky. Dneska je to sport, kterým se dělá dokonce i mistrovství. Takže jsme byli takové průkopnice a ani jsme o tom nevěděli. Možná, kdybychom to věděli, věnujeme se tomu dodnes.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
3: Toulavej Charlie, zdravím. Chomutov směr Praha. Bílý čepice v dodávce neoznačený.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: čtyřmi A. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka telefonuje Kuba Tilšar. Ahoj Kubo.
2: Ahoj Ludvíku, pěkný večer. Převážně pravý pruh jede pomalu na příjezdu do Brna z Prahy po dálnici D1 od 175. kilometru. Zpomaluje tam hlavně nákladní doprava. Na dálnici D1 mezi Vyškovem a Brnem na 218. kilometru se již jede dvěma pruhy a kolona se tam rozjela. Na Prachatisku na výjezdu z Němčic na Netolice se likvidují následky vážné nehody dvou osobních vozidel. Na Pražském okruhu počítejte se silným provozem mezi Lochkovem a Ořechem na cestě od D1 k letišti. A kolona na pár minut vás zdrží na Kbelské ulici v Praze v Hloubětíně na cestě z Letňan. Z Globa Asistán z Kuba.
1: Teď už vám přejeme šťastnou cestu a taky se ozvěte do naší mobilní aplikace nebo na číslo 605 222 007. Přejeme dobrý dojezd do cíle.

0: Za okamžik 19. hodina posloucháte Rádio Impuls, přejeme vám krásný večer. Zítra se ojediněle objeví velmi silné bouřky s kroupami kolem 2 cm a s nárazy větru až 90 km za hodinu. No, to jsou vyhlídky. Nejdřív nás čekají mraky v Čechách, potom i na Moravě, stejně s deštěm a s bouřkami. No a teploty v Čechách do 25, na Moravě až 30 stupňů Celsia.
1: Počasí nezměníte. Okna ano. Vekra okna se zárukou 20 let. Vekra a máte klid.
2: České prázdniny s rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
3: Alpy tě ohromí, Karole, ale tohle to tě dojme.
2: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
4: Tyjo, tady je strašný vedro. Dala bych si něco studenýho.
5: Na OMV mají teď 3 nový letní kávy Viva. Espresso Sunrise, Espresso Tonic a kokosovo-jahodové latte.
4: Dobře, tak je jedeme vyzkoušet.
5: Ledové kávy Viva na vás čekají na čerpacích stanicích OMV.
6: Tropické pondělí prověřilo záchranáře. Motoristé by ve volbách v květnu propadli. Bousková už se těší na další jahody se šlehačkou. U zpráv 7 je s vámi Jiřina Součková.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: Pondělí postavilo záchranáře mimo komfortní zónu. Těm na Moravě přineslo rekordní zátěž. Zasahovali u více než 500 událostí, což představuje nárůst o 40% proti dlouhodobému dennímu průměru. Výrazně přibylo pacientů s kolapsy, dehydratací a závratěmi kvůli vysokým teplotám. Oproti víkendu se včera počet záchranářských výjezdů zhruba strojnásobil. Asi polovina posádek se tak pohybovala na hranici kapacit. Zdravotníci proto připomínají pár zásad. V tropických dnech by měli lidé dodržovat pitný režim, omezit pobyt na přímém slunci od poledne do podvečera, a to hlavně v případě seniorů, dětí a chronicky nemocných. Také vodní záchranáři měli naplno. Ve vedrech se často chodí koupat i neplavci. V posledních dnech tak počet zásahů výrazně stoupl.
7: Vedra dokážou zradit i zdatné plavce. Nebezpečné je totiž z rozpálené pláže rovnou skočit do vody. Mluvčí plzeňských vodních záchranářů Tomáš Kopáček tak posluchačům Rádia Impuls poradil, aby se ve vodě otužili postupně a rozhodně do ní neskákali.
8: Kontaktem se studenou vodou může dojít k okamžitému zpomalení srdečního tepu a také případným poruchám vědomí.
7: Vyšší počty zásahů potvrzují vodní záchranáři po celém Česku. Mezi nimi třeba Marek Loudil ze středočeského Brandýsa nad Labem. Toho během teplých dní nejde odchytit jinde než na výjezdu se záchranáři, proto ten zvuk sanitky v pozadí.
9: V jezeru Lhota se normálně pohybujeme v nějakých 10 za víkend a teď to bylo přes 40.
7: Pokud k vodě vyrazíme s přáteli, měli bychom se společně hlídat. V případě problémů bychom měli zavolat na tísňovou linku 155. Ještě lepší je ale u vody na chytrém mobilu najít aplikaci záchranka. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
6: Ano, má své voliče jisté. Volby do sněmovny by v květnu vyhrálo hnutí Andreje Babiše s přehledem, dostalo by 35,5% hlasů. Na druhém místě skončilo hnutí STAN se 14,5%, třetí ODS by v květnu získala 12% hlasů. V dolní parlamentní komoře by zasedli ještě Piráti s 8,5% podporou a Okamurova SPD s 6,5% voličských hlasů. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median. Vládní motoristé by skončili pod 5% hranicí nutnou pro vstup do sněmovny. Těm by v květnu hodilo hlas 3,5% lidí. Samosběr třešní je v kurzu. Velký zájem hlásí třeba sady v Nebílovech na Plzeňsku. Lidé za kilo zaplatí 90 korun. To je oproti loňsku o 5 korunu víc.
10: Lidé mají o vlastnoručně nazbírané třešně za výhodnou cenu zájem. Za kilogram při samosběru zaplatí 90 korun. Už natrhané ovoce v prodejně v areálu sadů vyjde na 149 korun za kilo. Loni to bylo 85 a 150 korun. Sady se veřejnosti v úterý otevřely v 8 hodin ráno. Například v sobotu při tropickém víkendu to ale bylo kvůli vedrům už 6. Od prvních minut přitom chodili desítky lidí. Třešní je dost, stromy ale ve vedrech trpí. Klára Fajstová, Radio Impuls, Nebílovy.
6: Tenisový svátek ve Wimbledonu pokračuje druhým hracím dnem. Marie Bousková se nadřela, ale Australanku Gibsonovou zdolala 2-1 na sety. Po utkání si tak za odměnu dopřála pro Wimbledon typické jahody se šlehačkou. Podle svých slov už se těší na další. České derby zvládla i Karolína Plíšková, porazila Terezu Valentovou 2-0 na sety. V programu mužského singlu Jakub Menšík svádí velmi vyrovnaný souboj s Britem Samuelem. Momentálně je to 2-2 na sety a hraje se ten rozhodující, v něm v tuto chvíli Menšík vede 6-5. Později se na kurtech předvedou ještě Sára Bejlek, Jiří Lehečka, Linda Nosková a Vít Kopřiva. No a když jsem u jmen, tak než vrátím slovo Ludvíkovi, zdravím na Vítoň 10, Pavlu, Zuzku a Moniku, mějte se hezky, holky.
0: Mám se ptát na podrobnosti.
6: Ne.
0: Všude dobře, u nás nejlíp soga našeho prázdninového speciálu. Tomáš Kabát se celý týden hlásí z jižních Čech a přihlásí se i krátce po 7:30.
2: Rádio Impuls. Radost ze života.

českým prázdninám patří živá muzika. Už tuhle sobotu Jana Kirchner. V cudzom městě Modrá. Prostě písničky, které máme rádi. Sobota v 8 večer. Víkendový živák Rádia Impuls.

0: Tady rádiovým pousal bleskový pohled na Wimbledon. Jakub Menšík se byl jako lev proti Tobimu Samuelovi a vyšlo mu to. Takže další vítězství má v kapse.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Agenti, agentky, tady jsou nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Doprava zpomaluje na trase z Pelhřimova do Humpolce mezi Velkým Rybníkem a Komorovicemi. Důvodem je zúžení, ovšem díky slábnoucímu provozu se zdržíte jenom pár minut. Silnější provoz čekejte na D2 na příjezdu do Brna, do Bratislavy, no a ostatní kolony na hlavních trasách už se rozpustily, a to napříč republikou. Pokud nesouhlasíte, dejte nám vědět, volejte na 605 222 007 anebo nám zprávu namluvte do naší mobilní aplikace.

0: Tady je Radio Impuls, užíváme si české prázdniny a k těm patří taky živá muzika. V 8 večer se ve víkendovém živáku Radia Impuls představí Jana Kirchner se svým koncertem z pražského Doupěte. Bude to už tuhle sobotou, která nás čeká. Tak tedy Jana Kirchner a pražské Doupě. Takže až budete v cizom městě nebo se budete dívat na oblohu, jestli je opravdu modrá, my vám k tomu přidáme pořádnou dávku živé muziky.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rosa Ramazzottiho za chvíli na Impulzu vystřídá Impulzovic krabička a skupina Olympic. Na Impulzu jsme startovali speciální české prázdninové vysílání. Tvrdíme, že všude dobře, u nás nejlíp. Tento týden putujeme po jižních Čechách, reportér Tomáš Kabát se zaměřuje i na místní gastronomii. Na Impulzu tak nesmí chybět rybí restaurace Šupina a Šupinka. Tomáši, zdravíme tě.
1: Dobrý večer, Střeboně, vedle mě je jednatel Petr Miller, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tady prý vznikly ty kapří hranolky.
2: Je to tak, v roce 1992 byla založena restaurace Šupina a poté vznikal asi rok recept kapří hranolky ve spolupráci s tehdejším šéfkuchařem, panem Hronem a majiteli Jitkou a Pavlem Millerovým.
1: Jak se vám poslouchá, když slavný český kuchař Zdeněk Polrajch vždycky převrací oči, když slyší kapří hranolky? Mělo by to zůstat jako záležitost tady Třeboně, anebo je v pořádku, že se servírují po celé republice?
2: Tak v pořádku to úplně není, že se servírují po celé republice pod názvem kapří hranolky, protože my na ně máme ochrannou známku, měli jsme dřív i užitný vzort, ale zase na druhou stranu je to pro nás dobrá vizitka, že se servírují po celé České republice a myslím si, že je důležitý, aby hosté věděli, že to vzniklo u nás v Třeboně v restauraci Šupina a Šupinka, což si myslím, že je teď pro tuto chvíli daleko důležitější.
1: My jsme teďka zhruba vzdušnou čarou 70 metrů od rybníku Svět. Využíváte ryby přímo z něj?
2: Určitě také. Samozřejmě musíme to doplňovat i od jiných rybářství, takže z rybářství Nový Hrady, Hluboká, Blatná a spolupracujeme samozřejmě s více rybáři a rybářstvími.
1: Jak je to u sladkovodních ryb s čerstvostí? Když si dneska objednám rybu, kdy byla vylovena?
2: V podstatě ryba většinou je vylovena, nejvíce se loví na jaře a na podzim. Záleží, jak dlouho ji nechají rybáři na sádce, ale pokud ji mají na sádce, tak jsme schopni prostě mít opravdu čerstvou rybu. Neříkám, že stoprocentně všechny ryby můžeme zaručit se stoprocentní čerstvostí, ale máme prostě sádky s dušnou čarou 600 metrů od nás, takže jsme přímo u zdroje a vážíme si toho.
1: Jednatel Petr Miller byl s námi ve vysílání. Díky za rozhovor, nashledanou.
2: Děkuji, nashledanou.
1: A z Třeboně se s vámi loučí Tomáš Kabát.
3: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulsu.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan,

0: ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
1: Skupina Olympic z Impulzovic z krabičky už dospívala. Za chvíli si budeme hrát BSP, Zemi vzdálenou. Žijeme českou muzikou. A ještě předtím Cherry Halliwell.
2: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka a Marek Vicpálek. Marku, posloucháme.
2: Ahoj Ludvíku, pěkný večer. Silnější provoz je na dálnici D1 na příjezdu do Brna cestou z Prahy. Dvě dodávky se srazily na trase ze Žďáru nad Sázavou do Velké Bíteše v Ostrově nad Oslavou. Na Jindřichohradecku na průjezdu s Trmilovem směrem do Telče bouralo osobní auto s autobusem a práce silničářů brzdí provoz na silnici číslo 34 mezi Humpolcem a Pelhřimovem, a to v úseku Vystrkov a Velký Rybník. Z Global Assistance, Marek.
1: Šťastnou cestu.
0: Plynulou jízdu vám přeje Carvago. Online prodejce automobilů s více než milionem vozů. Bezpečný nákup vašeho auta carvago.com.

0: Poslední anglicky zpívaná písnička na Impulzu minimálně do 5 do rána, protože za chvíli začneme hrát výhradně česky, sem tam slovensky. Jsem Ludvík Pospíšil, přeju vám krásný večer a ještě mám pro vás pár slov o počasí. Zítra nám teploty spadnou, i tak ale zůstanou v prázdninovém pásmu. V Čechách bude až 25, na Moravě i 30 stupňů Celsia. V Čechách bude pršet od rána, na východ přijde déšť až později. No a bouřky, ty přinesou i 2 cm kroupy a nárazy větru až 90 km za hodinu. Jdeme na zprávy.
1: S rodinou máte jistotu.
2: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
3: Rodina je milá.
4: Jede poštovský pár.
1: Rodina umí podržet.
5: Mohli bychom vám pomoct my?
6: Jo, jestli vozíte pečivo, tak ráda.
3: Pobavit se.
7: To není možný.
1: Máte rádi Kláru?
8: Vidíte, ještě, že nás máte, jo?
3: Určitě. Nebo Honzu?
9: Ježišmarja, pak jste Honza Daněk.
10: Nebo oba?
11: Mějte se.
3: Šťastnou cestu.
1: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
12: Soud vynesl tresty nad vražedkyni mise Sektáře. Současné horko prověřilo záchranáře. Menšík si ve Wimbledonu zahraje druhé kolo. U zpráv 8 vás vítá Jiřina Součková.
13: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
12: Soud potrestal vraždu vůdce kutnohorské sekty. Seniorka a zubařka si odpykají 12 a 9 let vězení. Původní tresty jim dnes pravomocně snížil pražský vrchní soud, který tak částečně vyhověl odvolání obou žen. Součástí verdiktu je pro lékařku i 4letý zákaz předepisování léků s výjimkou těch, které se používají v zubním lékařství. Ženy se hájily tím, že plnili mužovo přání odejít ze světa a že v době činu nebyly kvůli jeho manipulacím příčetné, hodlají podat dovolání. Karlovarští záchranáři jezdí k pacientům stále častěji. Nejdřív šlo o kolapsy přímo z vedra, teď převládají potíže s přehřátím organismu hlavně během sportu. Kolik výjezdů přibylo, ví zpravodaj Dušan Valenta.
14: Zdravím z Karlovarska, kde už sice bylo několik bouřek a průtrží, nicméně kolem 25 stupňů čekáme i dál. Pro záchranáře to znamená jediné, nepolevovat. Kvůli horku mají až o 30% víc výjezdů. Nejčastěji jde o selhání organismu, ale řešili i nevolnosti, případně celkové přehřátí. Sanitky přitom v Karlovarském kraji nejezdí jen za chronicky nemocnými. Přibývá rádoby sportovců, kteří přecení síly a absolvují desítky kilometrů na kolech, nebo si v horku neodpustí dlouhý běh. Dušan Valenta, Radio Impuls.
12: V Pošumaví včera padaly kroupy o velikosti tenisových míčků. Během silných bouřek spadly na Vimpersku a Prachaticku kousky ledu, které měly až 10 cm. Největší zaznamenali v šumavské obci Ratiborova Lhota. Český hydrometeorologický ústav to dnes uvedl na Facebooku. Krupobytí v obci poškodilo střechy, skleníky i auta. Větší škody ani úrazy nespůsobilo. Silné bouřky s krupobytím se znovu objevují i dnes. Podle předpovědi je čekáme i zítra. Německo zaskočil noční motýl. Tamní města se v posledních týdnech potýkají s bourovčíkem toulavým. Larvy tohoto motýla poškozují listy stromů a jejich chloupky vyvolávají u lidí silné alergie. Upozorňuje na to zpravodaj ČTK Jaromír Mrhal.
15: Města po celém Německu se snaží bourovčíka hubit. Používají k tomu speciální vysavače, plamenomety či jedy. Motýl se ale dál šíří, protože mu vyhovují suchá a teplá jara, která jsou v Německu kvůli klimatickým změnám stále častější. Podle některých měst je situace kolem bourovčíka letos extrémní. Náročný je boj i finančně.
12: Doplním, že bourovčík toulavý je noční motýl, který se běžně vyskytoval na jihu Evropy, v posledních letech ale proniká stále severněji a žije tak už i u nás v Česku. Jakub Menšík postoupil ve Wimbledonu do druhého kola. Český tenista po víc než 3,5 hodinách porazil domácího Samuela po setech 5-7, 2x6-3, 3-6 a 7-6. Před Menšíkem se do druhého kola probojovala Marie Bousková, když Australanku Gibsonovou zdolala 2-1 na sety a v českém derby zvítězila Karolína Plíšková, porazila Terezu Valentovou 2-0. V tuto chvíli hraje Sára Bejlek, která prohrává s Cirsteovou 1-0 na sety, stejně jako tenistka Linda Nosková se Seidlovou. Jiří Lehečka hraje s Popirinem, nad kterým po prvním setu vede 1-0, za to Vítko Přiva prohrál první set s Chojinským 0-1.
13: Rádio Impuls. Radost ze života.

našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jeden hit za druhým. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. I v noci. Rádio Impuls. Je 21 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Začínají zprávy, vítá vás Jiřina Součková. V pražské Písnici hoří sklad s oblečením. Plameny zasáhly asi polovinu haly. Hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu ze 4. Nemuseli zatím nikoho evakuovat, ani se nikdo nezranil. Hasiči to uvedli na síti X. Na místě aktuálně zasahuje víc jak 25 kusů požární techniky. Je zřízený štáb velitele a kyvadlová doprava vody. Třetí stupeň se obvykle vyhlašuje u středně velkého až velkého požáru nebo při nasazení většího množství sil a techniky. Lidé v Ostravě se můžou během prázdnin učit sebeobranu. Školení nabízí městská policie. Přijít můžou zájemci bez ohledu na věk i fyzičku.
2: Školení bude praktické, zaměřené na účinnou obranu v reálných situacích. Účastníci se naučí rozpoznat, kdy hrozí nebezpečí a jak na ně efektivně reagovat. Získají dovednosti, které jim zvýší sebedůvěru pro každodenní život. Semináře povedou zkušení instruktoři, kteří mají se sebeobrannými technikami letité zkušenosti. Nedávno proškolili v Ostravě zaměstnance magistrátu, nemocnice, dopravního podniku a pracovníky psího útulku a odezva je velmi pozitivní. Pro veřejnost jsou proto vyhrazeny 3 červencové a 3 srpnové termíny. Eva Panošová, Rádio Impuls Ostrava.
1: Obchvat Plas na Plzeňsku se začíná rýsovat. Celkem bude měřit přes 5,5 kilometru. Jeho součástí bude nejvyšší silniční most v Česku. Nad hladinou řeky Střely bude až 87 metrů vysoko. Miroslav Blabol z plzeňského oddělení ŘSD vypočítává, že obchvat vyjde zhruba na 3/4 miliardy korun. Financovat se bude čistě ze státní pokladny.
3: Všechny velké stavby tohoto typu byly do konce loňského roku spolufinancované Evropskou unii z 85%. Stavba Plasy most a Plasy obchvat jsou první velké stavby v Plzeňském kraji, které jsou ze 100% dotovány nebo financovány ze státního fondu dopravní infrastruktury. Ze státních peněz není tady žádná dotace.
1: S otevřením obchvatu Plas se počítá v druhé půlce roku 2028. Ceny paliv na ruských benzinkách strmě stoupají. Poprvé přesáhly hranici 100 rublů, tedy 27 korun za litr. Je zatím nedostatek paliva způsobený ukrajinskými útoky na ropné rafinerie. Píše o tom agentura Reuters. Ruský vůdce Putin v neděli připustil, že nedostatek paliv způsobila ukrajinská dronová kampaň. Ruské úřady to ale podle šéfa Kremlu řeší. Jakub Menčík, Karolína Plíšková a Marie Bousková postoupili do druhého kola tenisového Wimbledonu. Menčík zdolal domácího Samuela v poměru 3-2. Plíšková na trávě Fall England Clubu v českém derby vyhrála nad Terezou Valentovou 2-0 a Bousková zdolala Australanku Gibsonovou 2-1. Také Linda Nosková vstoupila do Wimbledonu úspěšně. V prvním kole porazila německou soupeřku Seidelovou 6-4 a 6-3. Tenistka Sára Bejlek odvrátila v prvním kole proti Rumunce Cirstaové 4 matchboly. Nakonec ale soupeřce podlehla 1-6 a 6-7. Během dne čekáme bouřky a déšť nejprve v Čechách, později i na Moravě. Bude oblačno i zataženo, na východě ještě zpočátku polojasno. V Čechách naměříme teploty do 25 stupňů, na Moravě bude až 30. Na jihovýchodě se čeká kolem 32 stupňů Celsia.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

Běželi bez uzdy a sedla krajinou řek a hor. Běželi, běželi bez uzdy a sedla krajinou řek a hor. Sperto čert, jaká touha je to vedla za obzor. Sperto čert, jaká touha je to vedla za obzor. Snad vesmír nad vesmírem, snad lístek na věčnost.

0: si člověk nevybírá, až na tu rádiovou. A ta naše stojí za to. V hlavních rolích Honza Daněk, Klára Šedová a vy, naši posluchači, jste nejlepší dopravní agenti, specialisté na počasí a umíte vyprávět příběhy.
1: Tak já před 27 lety jsem se oženil s manželkou, kterou jsem si vylovil osobně z rybníku.
0: Začínáme každé všední ráno v 5. Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Rádio Impuls je 22 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Ministr spravedlnosti žene soudkyni k odpovědnosti. Jeroným Tejc podal kárnou žalobu na soudkyni, která loni v říjnu vydala malou holčičku jejímu otci narkomanovi. Ten pak letos v březnu tříletou dcerku zavraždil. Podání žaloby potvrdil Česká televize Vrchní soud v Praze. Případ se zřejmě týká události z 3. března, kdy na ubytovně u Žadce děvčátko zemřelo. Z její vraždy byl obviněný 25-letý muž, podle médií otec dítěte. Hrozí mu 20 let vězení nebo výjimečný trest. Skončil ve vazbě. Podle toxikologického zkoumání muž na své dítě zaútočil opilý a pod vlivem drog. Na Benešovsku už je nový most. Řidiči i chodci mezi Střezimíří a Meznem snadno překonají železniční trať. Nová konstrukce nahradila zhruba 150 let starý most, který byl v havarijním stavu. Části konstrukce původního přemostění stavbaři zachovali a obec Střezimíř je vystaví ve svém železničním skanzenu. Podle starosty Miloše Jelinka bylo období bez mostu pro místní hodně složité.
3: Objízdné trasy byly dlouhé, zažívali jsme si tady hodně trablí, protože lidi si nalézali různě zkratky přes pole. Samozřejmě to hodně ovlivnilo i nedostupnost zásobování v obci. Máme hospodu, máme krám a byla to velká komplikace i pro složky záchranného integrovaného systému.
2: Most na Benešovsku stavbaři obsadili v dubnu 2024. Liberec má nový fotopoint s ještědem. Přibyl v městském rekreačním areálu ve Vesci. Fotopoint má netradičně kruhový tvar s průměrem 270 cm a v pozadí siluetu ještědu. Nápad vybrala porota ze zhruba 40 návrhů od studentů Liberecké střední školy Kateřinky. Vyhrál Aleš Vlček.
4: Já jsem to chtěl nějak obzvláštnit, že mi přijde už ten hranatý tvar dost ohranej. Tak jsem přemýšlel, že bych udělal spíš něco zajímavějšího, tak mě napadlo právě to kolo. A když už tam bylo, řekni to srdcem, tak jsem tam přidal nahoru srdíčko.
2: Fotopoint na vršku kopce Špičák je celkově koncipovaný jako odpočinková zóna. Radnice čeká, že prostor bude využívaný i při svatbách. Počet obětí zemětřesení ve Venezuele stoupá. Vzrostl na nejméně 1940. Zároveň se téměř zdvojnásobil počet zraněných, a to při nejmenším na 10,5 tisíce. Informovala o tom agentura Reuters. Záchranné složky upozorňují, že bilance nebude konečná. V mnoha oblastech pokračuje odklízení trosek a pátrání po pohřešovaných. Dvě silná, víc než 7stupňová zemětřesení zasáhla sever Venezuely 24. června. Otřesy způsobily rozsáhlé škody na budovách i infrastruktuře. Desítky tisíc lidí nechali bez domova. Na místě pomáhají i čeští hasiči z USAR týmu, který se specializuje na vyhledávání lidí zasypaných sutinami. 5 českých tenistů prošlo během druhého dne Wimbledonu přes první kolo. Dál postupují Jakub Menšík, který zvládl pětisetovou bitvu, Jiří Lehečka, Linda Nosková, Marie Bousková a Karolína Plíšková. Ta v českém derby vyřadila Terezu Valentovou. Na třetím Grand Slamu sezóny naopak končí Vít Kopřiva se Sárou Bejlek. I ve středu čekáme déšť a místy bouřky, sem tam silné a opět se ochladí. V Čechách bude kolem 23 stupňů, na Moravě naměří až 30, místy ještě až 32 stupně.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: muzika. Ta si u nás pauzu nedává ani v noci. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jen písničky, které máte rádi. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. Ve dne v noci. Rádio Impuls. Je 23 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Řidiče projíždějící Prahou od středy čekají výrazné potíže. Začíná uzavírka k Belské ulici na severovýchodě města kvůli generální opravě tamní páteřní vozovky. Doprava se zúží na jeden jízdní pruh v každém směru mezi Novopatskou a Cínoveckou. Podle serveru Novinky.cz na každé straně budou v pohotovosti odtahová auta. Ta zasáhnou, jakmile by došlo k havárii, ta by jednoproudý provoz v daném směru úplně paralyzovala. Pokud vše půjde podle plánu, komplikovaná oprava potrvá do poloviny srpna. Rychlost oprav tak sníží komfort lidem v hustě obydlené oblasti. Musí čekat hluk ze stavby i během noci. Kbelská supluje severovýchodní část městského okruhu a zároveň propojuje klíčové dálniční tahy D8 a D10. Jihočeská trať podél Lužnice se dočká modernizace. Kompletní opravou projde přes 50 kilometrů dlouhý úsek železnice z Veselí nad Lužnicí na Táborsku do Českých Velenic. Na zhotovitele stavby vypsala Správa železnic 3 samostatná výběrová řízení. Mluvčí státního podniku Nela Eberl-Frýbová doplňuje, že v plánu je oprava všech stanic i zastávek.
2: Nová nástupiště budou bezbariérově přístupná. Předpokládaná hodnota celé zakázky je bezmála 8 miliard korun. Vlastní stavba začne příští rok v lednu a potrvá do podzimu 2029.
1: Trať z Veselí nad Lužnicí do Českých Velenic bude mít nově trolejové vedení. To umožní provoz elektrických souprav. Traťová rychlost se díky tomu zvýší a zkrátí se tak jízdní doby. V Chile začal mapovat vesmír nový dalekohled s českou stopou. Přístroj získává obrovské množství astronomických dat, záznamy toho, co a jak se na obloze proměňuje. Velký přehlídkový dalekohled začal v noci na úterý fungovat v chilské observatoři. Za 3 noci na snímku je celou jižní oblohu, což bude opakovat následujících 10 let. Experti díky tomu budou pozorovat miliardy galaxií, jejich tvary, deformace nebo gravitační čočkování. Na výzkumu se podíleli i vědci z Fyzikálního ústavu Akademie věd. Jednoho zástupce máme i v radě observatoře. Podle expertů dalekohled umožní objev 10 000 nebo i 100 000 planetek ve sluneční soustavě. Inflace na Slovensku zpomalila. Některé potraviny tam meziročně zlevnily až o třetinu. Jde hlavně o čerstvé maso, brambory, cibuli nebo mléko.
3: Inflácia dosahuje na Slovensku aktuálne 3,8%, no ceny potravín podľa štatistického úradu klesajú. Okrem mesa, zeleniny a mliečných výrobkov sú to aj tuky a oleje, či niektoré cukrovinky. Mliečna čokoláda bola medziročne lacnejšia o 10%. Napriek spomaleniu rastu cien je inflácia vyššia než dlhodobé priemery z minulých rokov. Kým potraviny celkovo mierne zlacneli, iné oblasti spotrebného koša môžu naďalej rásť. Jozef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
1: Tomáš Souček zvažuje konec. Bývalý kapitán české fotbalové reprezentace se rozmýšlí, jestli bude v národním týmu pokračovat. 31letý záložník West Hamu si vzal čas na rozmyšlenou, nechce se rozhodovat v emocích. Napsal to na sociální síti. Zároveň uvedl, že bude několik týdnů nebo měsíců mimo hru kvůli zranění, které utrpěl v posledním utkání skupiny na šampionátu proti Mexiku. To basketbalista Tomáš Satoranský už má jasno. Oficiálně uzavřel své působení v Barceloně. 34-letému českému rozehrávači k dnešku vypršela 4letá smlouva. V klubu strávil 6 sezon a vedl ho jako kapitán. Satoranský následoval Jana Veselého, který už dříve ohlásil konec kariéry. O ukončení spolupráce informovala Barcelona na webu. Přes den čekáme bouřky a déšť nejprve v Čechách, později i na Moravě. Bude většinou oblačno až zataženo, místy ještě i polojasno. V Čechách naměříme až 25 stupňů, na Moravě až 30, na jihovýchodě bude kolem 32.
0: Radio Impuls. Radost ze života.

až mě zítra ráno v pět ke zdi postaví, ještě si naposled dám vodku na zdraví, z očí pásku strhnu si to, abych viděl na nebe, a pak vzpomenu si, lásko, na tebe. A pak vzpomenu si na tebe, až zítra ráno v pět přijde ke mně kněz, řeknu mu, že se splet, že mě se nechce do nebes, že žil jsem, jak jsem žil, a stejně i dožiju, a co jsem si nadrobil, to si i vypiju. A co jsem si nadrobil,

bude těch let, kdy jsem tě nelíbal, ještě slunci zamávám a potom líto přijde mi, že tě lásko nechávám samotnou tady na zemi.

rád, tak přilož na oheň a smutek v sobě skryj. Prosím, nezapomeň, nezapomeň a žij. Na na na na na, na na na na na na, na mě nezapomeň.

0: s rodinou. Máte jistotu.
1: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
2: Rodina je milá.
3: Jede, jede, poštovský pán.
0: Rodina umí podržet.
4: Mohli bychom vám pomoct my?
1: Jo, jestli vozíte pečivo, tak ráda.
2: Pobavit
5: se. To není možný.
0: Máte rádi Kláru?
2: Vidíte, ještě, že nás máte, jo?
0: Určitě.
2: Nebo Honzu?
1: Ježišmarja, pak jste Honza Daněk.
3: Nebo oba?
4: Mějte se.
2: Šťastnou cestu.
0: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
6: Rádio Impuls. Je půlnoc. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. Ministr spravedlnosti žene soudkyni k odpovědnosti. Jeroným Tejc podal kárnou žalobu na soudkyni, která loni v říjnu vydala malou holčičku jejímu otci závislému na drogách. Ten pak letos v březnu 3letou dcerku zavraždil. Podání žaloby potvrdil České televize Vrchní soud v Praze. Žaloba se podle informací webu ČT24 týká případu, na který upozornil letos server Seznam zprávy. Dívka žila do loňského října v pěstounské rodině. Poté ji soud svěřil do péče biologických rodičů, přestože v rozsudku uvedl, že otec trpí paranoidní schizofrenií a je závislý na drogách. Holčičku její otec zavraždil 21. března. K činu se přiznal. Stropy na paliva se zvednou. Maximální ceny pohonných hmot určované státem ve středu narostou. Benzin pod ní zdraží o 9 haléřů na 40 korun 56 za litr. U nafty pak budou smět čerpací stanice prodávat litr nejvýš za 36 korun 61, tedy o 14 haléřů dráž ve srovnání s úterým. Vyplývá to z cenového věstníku ministerstva financí. Vláda regulací cen reaguje na zdražování ropy kvůli konfliktu na Blízkém východě. Obchvat Plas na Plzeňsku se začíná rýsovat. Celkem bude měřit přes 5,5 kilometru. Jeho součástí bude nejvyšší silniční most v Česku. Nad hladinou řeky Střely bude až 87 metrů vysoko. Miroslav Blabol z plzeňského oddělení ŘSD vypočítává, že obchvat vyjde zhruba na 3/4 miliardy korun. Financovat se bude čistě ze státní pokladny.
7: Všechny velké stavby tohoto typu byly do konce loňského roku spolufinancované Evropskou unii z 85%. Stavba Plasy most a Plasy obchvat jsou první velké stavby v Plzeňském kraji, které jsou ze 100% dotovány nebo financovány ze státního fondu dopravní infrastruktury. Ze státních peněz není tady žádná dotace.
2: S otevřením obchvatu Plas se počítá v druhé půlce roku 2028. Liberec má nový fotopoint s ještědem. Přibyl v městském rekreačním areálu ve Vesci. Fotopoint má netradičně kruhový tvar s průměrem 270 cm a v pozadí siluetu ještědu. Nápad vybrala porota ze zhruba 40 návrhů od studentů Liberecké střední školy Kateřinky. Vyhrál Aleš Vlček.
8: Já jsem to chtěl nějak obzvláštnit, že mi přijde už ten hranatý tvar dost ohranej. Tak jsem přemýšlel, že bych udělal spíš něco zajímavějšího, tak mě napadlo právě to kolo. A když už tam bylo řekni to srdcem, tak jsem tam přidal nahoru srdíčko.
2: Počet obětí zemětřesení ve Venezuele stoupá. Vzrostl na nejméně 1940. Zároveň se téměř zdvojnásobil počet zraněných, a to při nejmenším na 10,5 tisíce. Informovala o tom agentura Reuters. Záchranné složky upozorňují, že bilance nebude konečná. V mnoha oblastech pokračuje odklízení trosek a pátrání po pohřešovaných. Dvě silná, víc než 7stupňová zemětřesení zasáhla sever Venezuely 24. června. Otřesy způsobily rozsáhlé škody na budovách i infrastruktuře. Desítky tisíc lidí nechali bez domova. Na místě pomáhají i čeští hasiči z USAR týmu, který se specializuje na vyhledávání lidí zasypaných sutinami. 5 českých tenistů prošlo během druhého dne Wimbledonu přes první kolo. Dál postupují Jakub Menšík, který zvládl 5setovou bitvu, Jiří Lehečka, Linda Nosková, Marie Bousková a Karolína Plíšková. Ta v českém derby vyřadila Terezu Valentovou. Na třetím grandslamu sezóny naopak končí Vít Kopřiva se Sárou Bejlek. I ve středu čekáme déšť a místy bouřky, sem tam silné a opět se ochladí. V Čechách bude kolem 23 stupňů, na Moravě naměří až 30, místy ještě až 32 stupně.
6: Radio Impuls. Radost ze života.

0: rýžovou bandasku.
1: Dobrá muzika. Ta si u nás pauzu nedává ani v noci. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jen písničky, které máte rádi. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. Ve dne v noci. Rádio Impuls. Je jedna hodina. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Řidiče projíždějící Prahou od středy čekají výrazné potíže. Začíná uzavírka k Belské ulici na severovýchodě města kvůli generální opravě tamní páteřní vozovky. Doprava se zúží na jeden jízdní pruh v každém směru mezi Novopatskou a Cínoveckou. Podle serveru novinky.cz na každé straně budou v pohotovosti odtahová auta. Ta zasáhnou, jakmile by došlo k havárii, ta by jednoproudý provoz v daném směru úplně paralyzovala. Pokud vše půjde podle plánu, komplikovaná oprava potrvá do poloviny srpna. Rychlost oprav tak sníží komfort lidem v hustě obydlené oblasti. Musí čekat hluk ze stavby i během noci. Kbelská supluje severovýchodní část městského okruhu a zároveň propojuje klíčové dálniční tahy D8 a D10. Úterní podvečer přinesl jižní Moravě silné bouřky. S okolí Blanska lidé hlásili až 5-centimetrové kroupy. Podle serveru novinky.cz do akce museli i hasiči, kteří odstraňovali popadané stromy a čerpali vodu. Bouřky nad jižní Moravou a částí Vysočiny se udrží i během noci. S bouřkami podle meteorologů musíme počítat i ve středu. Lidé v Ostravě se můžou během prázdnin učit sebeobranu. Školení nabízí městská policie. Přijít můžou zájemci bez ohledu na věk i fyzičku.
3: Školení bude praktické, zaměřené na účinnou obranu v reálných situacích. Účastníci se naučí rozpoznat, kdy hrozí nebezpečí a jak na ně efektivně reagovat. Získají dovednosti, které jim zvýší sebedůvěru pro každodenní život. Semináře povedou zkušení instruktoři, kteří mají se sebeobrannými technikami letité zkušenosti. Nedávno proškolili v Ostravě zaměstnance magistrátu, nemocnice, dopravního podniku a pracovníky psího útulku a odezva je velmi pozitivní. Pro veřejnost jsou proto vyhrazeny 3 červencové a 3 srpnové termíny. Eva Panošová, Rádio Impuls Ostrava.
2: Na Benešovsku už je nový most. Řidiči i chodci mezi Střezimíří a Meznem snadno překonají železniční trať. Nová konstrukce nahradila zhruba 150 let starý most, který byl v havarijním stavu. Části konstrukce původního přemostění stavbaři zachovali a obec Střezimíř je vystaví ve svém železničním skanzenu. Podle starosty Miloše Jelinka bylo období bez mostu pro místní hodně složité.
4: Objízdné trasy byly dlouhé, zažívali jsme si tady hodně trablí, protože lidi si nalézali různě zkratky přes pole. Samozřejmě to hodně ovlivnilo i nedostupnost zásobování v obci. Máme hospodu, máme krám a byla to velká komplikace i pro složky záchranného integrovaného systému.
2: Most na Benešovsku stavbaři obsadili v dubnu 2024. Do druhého kola Wimbledonu postoupilo 5 z 8 českých tenistů. Jakub Menčík na trávě po víc než 3,5hodinovém boji porazil domácího Samuela 3-2. Jiří Lehečka vyřadil poměrem 2-1 Australana Popirina. Linda Nosková zvítězila nad Němkou Seidlovou 2-0. Marie Bousková zdolala Gibsonovou z Austrálie 2-1. A Karolína Plíšková si poradila s Krajankou Terezou Valentovou 2-0. Vedle Valentové neuspěla Sára Bejlek, podlehla Rumunce Cirstaové 0-2. Vít Kopřiva pak prohrál s domácím Choinským 2-3 a na premiérovou účast ve druhém kole v All England Clubu nedosáhl. Přes den čekáme bouřky a déšť nejprve v Čechách, později i na Moravě. Bude většinou oblačno až zataženo, místy ještě i polojasno. V Čechách naměříme až 25 stupňů, na Moravě až 30, na jihovýchodě bude kolem 32.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

že budeš lúbiť iného muža. Naša láska letí jak splašené kone.

Poznal jsem jednoho holku na diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlaní, ať prej se neptám, a jdu rychle.

0: vyřešil jsem však, tak jako správnej matfizák.
1: S rodinou máte jistotu.
2: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
3: Rodina je milá.
4: Jede, jede poštovský pár.
1: A rodina umí podržet.
5: Mohli bychom vám pomoct my?
2: Jo, jestli vozíte pečivo, tak ráda.
3: Pobavit
5: se. To není možný.
1: Máte rádi Kláru?
3: Vidíte, ještě, že nás máte, jo?
1: Určitě.
3: Nebo Honzu?
2: Ježišmarja, pak jste Honza Daněk.
4: Nebo oba?
5: Mějte se.
3: Šťastnou cestu.
1: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
6: Rádio Impuls. Jsou 2 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
7: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. Ministr spravedlnosti žene soudkyni k odpovědnosti. Jeroným Tejc podal kárnou žalobu na soudkyni, která loni v říjnu vydala malou holčičku jejímu otci závislému na drogách. Ten pak letos v březnu 3letou dcerku zavraždil. Podání žaloby potvrdil České televize Vrchní soud v Praze. Žaloba se podle informací webu ČT24 týká případu, na který upozornil letos server Seznam zprávy. Dívka žila do loňského října v pěstounské rodině. Poté ji soud svěřil do péče biologických rodičů, přestože v rozsudku uvedl, že otec trpí paranoidní schizofrenií a je závislý na drogách. Holčičku její otec zavraždil 21. března, k činu se přiznal. Stropy na paliva se zvednou. Maximální ceny pohonných hmot určované státem ve středu narostou. Benzin pod ní zdraží o 9 haléřů na 40 korun 56 za litr. U nafty pak budou smět čerpací stanice prodávat litr nejvýš za 36 korun 61, tedy o 14 haléřů dráž ve srovnání s úterým. Vyplývá to z cenového věstníku ministerstva financí. Vláda regulací cen reaguje na zdražování ropy kvůli konfliktu na Blízkém východě. Obchvat Plas na Plzeňsku se začíná rýsovat. Celkem bude měřit přes 5,5 kilometru. Jeho součástí bude nejvyšší silniční most v Česku. Nad hladinou řeky Střely bude až 87 metrů vysoko. Miroslav Blabol z plzeňského oddělení ŘSD vypočítává, že obchvat vyjde zhruba na 3/4 miliardy korun. Financovat se bude čistě ze státní pokladny.
8: Všechny velké stavby tohoto typu byly do konce loňského roku spolufinancované Evropskou unii z 85%. Stavba Plasy most a Plasy obchvat jsou první velké stavby v Plzeňském kraji, které jsou ze 100% dotovány nebo financovány ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Ze státních peněz není tady žádná dotace.
7: S otevřením obchvatu Plas se počítá v druhé půlce roku 2028. Liberec má nový fotopoint s ještědem. Přibyl v městském rekreačním areálu ve Vesci. Fotopoint má netradičně kruhový tvar s průměrem 270 cm a v pozadí siluetu ještědu. Nápad vybrala porota ze zhruba 40 návrhů od studentů Liberecké střední školy Kateřinky. Vyhrál Aleš Vlček.
9: Já jsem to chtěl nějak obzvláštnit, že mi přijde už ten hranatý tvar dost ohranej, tak jsem přemýšlel, že bych udělal spíš něco zajímavějšího, tak mi napadlo právě to kolo. A když už tam bylo, řekni to srdcem, tak jsem tam přidal nahoru srdíčko.
7: Počet obětí zemětřesení ve Venezuele stoupá. Vzrostl na nejméně 1940. Zároveň se téměř zdvojnásobil počet zraněných, a to při nejmenším na 10,5 tisíce. Informovala o tom agentura Reuters. Záchranné složky upozorňují, že bilance nebude konečná. V mnoha oblastech pokračuje odklízení trosek a pátrání po pohřešovaných. Dvě silná, víc než 7stupňová zemětřesení zasáhla sever Venezuely 24. června. Otřesy způsobily rozsáhlé škody na budovách i infrastruktuře. Desítky tisíc lidí nechali bez domova. Na místě pomáhají i čeští hasiči z USAR týmu, který se specializuje na vyhledávání lidí zasypaných sutinami. 5 českých tenistů prošlo během druhého dne Wimbledonu přes první kolo. Dál postupují Jakub Menšík, který zvládl pětisetovou bitvu, Jiří Lehečka, Linda Nosková, Marie Bousková a Karolína Plíšková. Ta v českém derby vyřadila Terezu Valentovou. Na třetím grandslamu sezóny naopak končí Vít Kopřiva se Sárou Bejlek. I ve středu čekáme déšť a místy bouřky, sem tam silné a opět se ochladí. V Čechách bude kolem 23 stupňů, na Moravě naměří až 30, místy ještě až 32 stupně.
6: Radio Impuls. Radost ze života.